0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: sight on you.
1: I think I'm doing balance and I think

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Serus, já jsem Cringe Prince Cincinnati 8, právě posloucháte Radio Wave.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Get going with a hutch.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Radia Wave.

0: end of the day, she knew she'd be just fine. XOXO.
1: Český rozhlas.

0: Playback. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Laura Ideas odbyla nám 8. hodina ráno, vy posloucháte Radio Wave a dnešní první zprávy přináší Anna Gažová.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Do České republiky míří pacient s podezřením na nákazu virem Ebola. Potvrdila to mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Chatová. Pacient je občan USA a po příletu bude přijatý do fakultní nemocnice Bulovka. Podle mluvčího převezou v izolačním boxu za přísných bezpečnostních opatření. Pro české občany podle ní pacient nepředstavuje riziko. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD se dnes ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Ministr mu má představit novou koncepci armády. Cílem Zuny například je, aby Česko naplnilo závazky vůči NATO. Dál se chce zaměřit například na navýšení počtu vojáků a aktivních záloh. Ruský prezident Vladimír Putin dnes končí oficiální návštěvu Číny. Představitelé obou zemí označují vzájemné vztahy za přátelské. Vazby mezi státy se prohloubily po začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Součástí ruské delegace jsou mimo jiné i zástupci ropné společnosti Rosněft, plynárenských firm Novatek a Gazprom. Český rozhlas Plus pořádá už 4. ročník konference o válce na Ukrajině Křehká bezpečnost. V pražském kulturním centru Vzlet dnes budou diskutovat například ukrajinský velvyslanec v Británii Valery Zalužný, český prezident Petr Pavel nebo držitelka Nobelovy ceny míru Alexandra Matvějčuková.
1: Sport.
2: Evropská fotbalová unie UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, trenéra, který byl odsouzen za to, že si 4 roky tajně natáčel v šatnách a sprchách hráčky Slovácka. Kontrolní etická a disciplinární komise UEFA mu udělila místo původních 5 let doživotní zákaz trénování.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, postupně se objeví občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 do 23 stupňů Celsia. To byly zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave začíná středeční ráno s Terezou Havlínkovou.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

Dan Zhoon, kterého jste mohli slyšet už na několika koncertech s jeho novým albem Nadhled, a taky jste ho mohli slyšet třeba v rámci Radio Wave Phono Sessions, takže pokud jste tak neučinili a tohle vás zaujalo, tak můžete vyrazit na náš YouTubeový kanál a tenhle koncert si doplnit, nebo taky samozřejmě můžete poslechnout rozhovor, který jsem s Dan Zhoonem dělala a budu si to moc dobře pamatovat, bylo to fakt zábavný. Za chviličku To Velo anebo Blue Velvet a spousta dalších. U mikrofonu vás vítá Tereza Havlínková. No a koukneme se na to, kam třeba vyrazit za kulturou. Čeká nás určitě nějaký zajímavý tip v podobě taky dnešního hosta. No a koukneme se na pohodu živě a taky budeme živě probírat hudební novinky, protože je středa. No a přijde Matěj Dvořák nám tady povyprávět o tom, co se rozhodli společně s Filipem Černým nasadit do rotace. Takže středeční tradiční klasický program plus takový ještě kulturní benefit. No a teď už To Velo za novinkovou rotaci z toho minulého týdne. Hezký ráno.

Bad Karma Boja, Iba Mesiac. Teď mám tady pro vás místo pranostik, na které možná taky dojde. Pár takových přísloví, třeba jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, nebo každému, co jeho jest, nebo třeba taky spousta dalších, které mě teďka nenapadají, ale... k takové zprávě na našem webu Radio Wave v sekci Wave News, která nás vezme do mexického klubu. No a právě tam se teď malinko změnila cenová politika. Občané USA platí za vstup 6000 korun, zatímco místní nebo návštěvníci z Latinské Ameriky jenom zlomek. Podle provozovatele to znamená protest proti politice amerického prezidenta Donalda Trumpa. Majitel tohle populárního klubu tvrdí, že vysoké vstupné není namířené proti Američanům, ale proti širším politickým a ekonomickým dopadům amerického vlivu. Poprvé zvýšil ten poplatek před rokem, když se Trump vrátil do čela Bílého domu a zavedl cla na mexický dovoz. No a v lednu zvýšil poplatek z 50 na téměř 300 dolarů. Potom, co americké jednotky vtrhly do Venezuely a zajeli prezidenta Nicolase Madura. Mexičané a ostatní obyvatelé Latinské Ameriky naproti tomu platí dolarů 14, což je nějakých asi 300 korun. Zákazníci z Kanady a Číny a z ostatních zemí potom 20 dolarů. No a peníze vybrané od amerických návštěvníků klub rozděluje mezi zaměstnance, kteří doplácí na rostoucí nájmy a životní náklady ve městě. Takže pokud vás zajímá, jak vypadá tahle politika klubu a na jaký tlak musí narážet a jak se s tím popasoval turismus, tak to všechno zjistíte na našem webu Rádia Wave v sekci Wave News. A teď už Jelani Blackman a nebo Likely a spousta dalších.

0: Stay high, tak vy určitě zůstaňte vzbuzený, pokud se vám to už podařilo, a nabudit vás může třeba nějaká příjemná snídaně nebo náš playlist ideálně, a nebo taky pokud prostě celý den budete nějak zápasit s únavou, tak večer to vydržte aspoň do 7 hodiny, protože na vás čekají buchty. No další díl tentokrát na téma, jaké to je být modelkou ve věku nad 40. Do podcastu Ovšem a o ničem dorazila Bára, která se právě po 40 rozhodla vrátit z pozice v marketingu do světa vrcholového modelingu. Proč si už nepřipadá špatně, když jí někdo řekne, že je ramínko na šaty? No a jestli ještě pořád řeší to, kolik váží kilo a kolik mají modelky vážit? To zjistíte dneska v podcastu Buchty. No a taky zjistíte, jaká je spojitost mezi instantní polévkou a Justinem Timberlakem. To možná pro případ, že byste se taky chtěli vydat na dráhu modelingu. Těžko říct, zjistíte to všechno v 7 hodin večer a teď už nás čeká Rosalía a pak Harry Styles.
1: Buchty.
2: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.

0: Danou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.
1: Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Chica, ¿qué dices?

Howdy a Try, Try, Try, tak třeba to je právě další novinka, na kterou dneska narazíme v našem playlistu, protože, jak jsem už avizovala, tak je středa, no a ve středu se nám prostě většinou novinky urodí. No a tak se nám právě stalo a vy se možná ptáte, co je tohle za jednu z těch dalších novinek, tak samozřejmě Matěj Dvořák dorazí nám povyprávět o těch všech ostatních, no ale pokud vás zajímá přímo tahle, tak se na ní ještě počkáme, aby se nám Matěj hezky vyjádřil. Každopádně kytary a taková hodně příjemná pohoda, za který já už cítím vlastně spíš seno než nějaký jarní květiny. Ale s Ivy a spousta dalších je taky za chviličku ve výhledu. To není úplně novinka, ale v podstatě dneska už klasika.

0: Kalin a za chviličku Karolína Beranová a nebo Bear Cloud a taky Líza. No a my se společně blížíme k 9. hodině ráno, takže si dáme ještě další zprávy. No a po nich už znovu vskočíme do novinek třeba z Overmono. Takže doufám, že se máte příjemně, že se vám dnešní středeční den zatím nějakým způsobem líbí. Máme 20. května, pokud je to pro vás důležité datum. Takže vám ještě jednou od mikrofonu Rádia Wave přeju hezký vstávání.
1: Hergot.
2: Hergot.
1: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Rozhovory, aktuality, kulturní války. Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Ahoj, tady Karolína Beranová, posloucháte Rádio Wave.

0: Lisa a Manny za pár vteřinek, 9:00, no a Anna Gažová přináší další zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Městský soud v Praze dnes znovu projedná odvolání Miroslava Ševčíka z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. O konci současného poslance za SPD v čele fakulty rozhodl rektor VŠE Petr Dvořák. Ševčík rozhodnutí napadl nejprve právě u městského a následně i u nejvyššího správního soudu. Ten zvrátil rozhodnutí nižšího soudu a nařídil nové projednání případu. Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle něj má totiž předloha Ministerstva kultury závažné nedostatky. Rezort financí například upozorňuje na nejasnosti ohledně toho, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít. Návrh taky podle Ministerstva financí neurčuje, jak a dokdy bude stát peníze oběma médiím vyplácet. Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Uvedlo to kyperské předsednictví Rady EU. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Donald Trump. Ke schvalování metropolitního plánu se dnes na mimořádné schůzi vrátí pražští radní. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následující 20 let, jako například maximální výšku budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové tratě. Radní ho začali projednávat v pondělí, kvůli jeho obsáhlosti ale bod přerušili. Nová pravidla by mohla začít platit letos v září.
1: Sport.
2: Házenkářky pražské Slavie můžou získat český titul. První zápas finálové série na dvě vítězství vyhráli na hřišti Lázní Kinžvart o dvě branky a dnes je čeká druhý, tentokrát domácí duel. Utkání začne v hale v Edenu v 19:30.
1: Počasí.
2: Dnes očekávejte oblačno až polojasno, postupně se objeví občasný déšť nebo přehánky. Teplotní maxima 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave pokračuje středeční ráno s Terezou Havlínkovou.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Overmono a Lockup, další naše novinka, protože máme středu. No a pokud vás zajímá, jaká slova, protože Overmono je hezký slovo a já vlastně úplně nevím, jestli to nutně něco znamená, ale jako líbí se mi, že tam jsou tři O za sebou a mezi těma posledníma dvěma jsou ještě M a N. To slovo, když vidíte napsaný třeba velkýma písmenama, tak vypadá fakt jako hodně přitažlivě. Pokud se vám třeba ale už některá slova líbí míň, jako třeba Vožungr a Hamba, nebo Šupléra, ale Šupléra mně přijde super, tak si můžete pustit aktuální chudáčky, protože Adam Ernest a Petr Uhlík se rozhodli, že se podělí právě o slova, která oni sami buď to mají, anebo nemají rádi, nebo taky třeba o slova, kterým úplně nerozumí, což se samozřejmě může stát každému. No a z toho neporozumění, anebo z přeslechnutí a potom taky často vzniká sranda, no a tu máme v chudáčcích rádi. Takže pro všechny, kdo se ve slovech rádi vrtají, šťourají a taky někoho třeba opravují a nebo se hodně pobaví tomu, když se špatně přeslechnou nebo nedoslechnou, tak tady jsou aktuální chudáčci. No a teď už třeba taky Maren Morris, Tomáš Palucha a spousta další hudby.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

Tomáš Paloucha a Dominik Pilnáček. Teď jedna taková překvapivá zpráva, která možná vás stejně jako mě přivede k zamyšlení. Na serveru iRozhlas totiž proběhlo ve Vídni hodnocení sachardortů. Což si říkáte, to je takový národní sport hodnotit sachardorty, ale opravdu Vídeň je místo, které je známé tímhle speciálním dortem. Dokonce na něj dost často turisté u stejnojmenného hotelu stojí často dlouhé fronty. No a právě teď proběhl spotřebitelský test v celém Rakousku a vyvolal překvapení, ale i pobavené reakce, protože totiž proběhla takzvaná slepice, tedy slepá degustace. No a ten originální sachardort, právě prodávaný v hotelu Sachr, skončil na 6. místě. A teď si možná říkáte, no jo, lidi prostě jí věci z obchoďáků a tak jsou na to zvyklí, ale já si myslím, že v porovnání s nějakým strašně dobrým dortem by každý člověk, který třeba ani dobrý dort nikdy neměl v puse, prostě dokázal vyhodnotit, že chutná skvěle, ale možná se pletu. 68 lidí ochutnávalo právě vzorky, bylo jich 10 a byly od různých výrobců. No a nikdo nevěděl, od kterého výrobce právě je které číslo kterého vzorku. Hodnotili se věci jako chuť, vůně, konzistence, chuť polevy a taky chuť meruňkového džemu, protože ten musí v každém sachardortu být uprostřed. No a taky chuť od čokolády, prostě všechny ty komponenty, které jakoby tady jsou důležité. No a výsledky dopadly zajímavě, protože nejlepší byl podle spotřebitelů sachr ze supermarketu Spar. Porotci oceňovali hlavně, že tam je hodně džemu, no a ten dort získal 64 bodů ze 100. No a List Courier dodává, že třeba kilogram dortu ve Sparu stojí asi 260 korun a 2000 stojí ten v hotelu Sachr, ten originál. No a na druhém místě byl nějaký mražený dort, teda asi rozpečený z řetězce Hofer s 62 body. Takže je to zajímavý a vy si můžete víc informací a přečíst k vaší dnešní snídani, která doufám obsahuje sachardort a doufám, že nestál víc než 260 korun za kilo. Jinak jíte něco, co ani není dobrý. Na serveru iRozhlas můžete pokračovat.

0: Allez, on s'en va. Je ferme.
1: Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.

0: Girlshade Ego, no a teď už pozvánka k takové hodně nové a hodně zajímavé věci a události. Dneska v 8 hodin večer na vás čeká premiéra Beden a nebude to o sportu a o těch příšerných věcech, přes které musíte skákat na tělocviku, když to není koza nebo kůň, prostě bedny. To je to, co se mě vybaví, když se řekne bedny. Ale pak hnedka víte v zápětí, že bedna je člověk, který prostě hodně ví, takovým jako dost slangovým způsobem nazvaný člověk. No a právě takhle se jmenuje série rozhovorů Honzy Žižky se světovými i českými odborníky a odbornicemi. No a právě bedny startují dneska prvním dílem. Profesorka psychiatrie ze Stanfordovy univerzity Anna Lemke v něm mimo jiné říká, že třeba dopamin funguje stejně, nehledě na to, jestli jsme závislí na drogách a nebo sociálních sítích. Jak ve zdraví zvládnout dnešní dobu přesycenou podněty a jak se zbavit třeba závislosti na romantické literatuře. Takže na čem všem můžeme být závislí a jestli náš mozek je schopný tyhle závislosti nějakým způsobem odlišit, tak to vám odpoví v bednách právě Jan Žižka a jeho hostka. Kdybyste se chtěli poučit a třeba si poslechnout nějaké nové perspektivy právě z nejrůznějších oblastí vědy, a tak můžete popřemýšlet spolu s bednami dneska po 8 hodině.
1: Bedny. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na rádiu Wave.

0: Louis Offman, Soul Disco Night, ale teď už není noc, už nějakou dobu společně vstáváme, takže doufám, že chápete, že je ráno a teď dokonce vás ještě doprobudíme skvělou informací, která bude zvát na letošní letní aktivity festivalového typu. No a se mnou ve studiu už je Michal Kaščák, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: A my se teda budeme společně těšit, modří už vědí na Pohoda Festival, který teda zaprvé je skoro vyprodaný, ale máme dobrou zprávu, má speciálně rozvržený datumy a prostě je speciální. Takže prosím tě, v jakých datumech se teďka budeme snažit zorientovat?
1: Jo, mně se strašně páčila tvoja formulace, že aktivity festivalového ano. charakteru. To je absolutně geniálne, to si musím zapamätať. No, my máme v tento ročník výnimočno máme 30. výročie. Máme to zložené z extra dňa a potom z troch klasických festivalových dní. Tie tri festivalové dní sú 9. až 11. júla. Máme tam Gorilla, máme napríklad Gorillaz, Prodigy, Lee Kelly, Aldous Harding a mnohých ďalších. No a potom máme ešte extra deň, ktorý je 8. júla, to je stredu a tam to je vlastne The Cure deň, čiže máme The Cure a k tomu ďalšie kapely, aj jednu slovenskú, Denis Bango bude hrať na klavíri, taký set priamo pred The Cure, predtým bude Twilight set, Jazz Master a potom vlastne to je také jedno z najnovších potvrdení na pohodu je Hiroko Yamamura, skvelá DJka americká, ktorá bude hrať takú afterku po The Cure. Čiže sme 8. 9. 10. 11. júla.
0: Je zajímavý, že The Cure, že ta léčba většinou přichází po festivalu, ale my se známe před festivalem.
1: Přesně tak.
0: Narozeninový speciál. Kdyby jenom třeba jste úplně váhali, jo, co je to júla, tak to je červenec.
1: Aha.
0: Pro případ, že třeba vám slovenské měsíce unikají, tak abyste nebyli zmatení a nejeli nějak jako jinam a špatně. No a my teda už jsme tady zjistili, že The Cure nás čekají 8. potom na nás čekají Gorillaz, Prodigy a hrozně jako další velká jména. Co třeba jste československé scény?
1: Čo sa týka českej scény, tak v tomto roku máme menej umelcov, ako zvykneme mávať. Máme 4. Som to spočítal.
0: A jindy bývá kolik třeba?
1: Je to tak okolo 10.
0: My sme zlobili.
1: Nie, ale v tomto roku sa strašne rýchlo potvrdzovali medzinárodné mená a potvrdzovali sa tak rýchlo a také skvelé, že potom už sa to nedalo úplne podoplniť.
0: Je tak, že na nás už nezbylo vrstne.
1: Nie. No nie je to tak. Ja sa stále, ja som to v podstate, poviem to tak zvláštne, ale šťastné dieťa Československa. Takže ja Česku a slovenskú scénu ešte ako si prirodzene berem ako spoločnú. Takže to v podstate kompenzujem slovenskými umelcami, umelkyňami. Dobre.
0: Ja si myslím, že my s tým ako dokážeme pracovať. Že většina těch slovenských umělců měl kyně žije v Praze, tak já myslím, že
1: ta
0: syntéza prostě existuje nějakým způsobem. Takže se můžete těšit třeba na Gleba, tady koukám takhle do výhledu. No a přeci jenom nás tady čeká ještě v playlistu rychle jsem nahodila Ventolina, tak ano. To je třeba jedna ta akvizice nová.
1: No, Ventolin ještě není oznamený, takže toto je ten trdel.
0: Tak já jsem to propadla, tam trdá, drumroll, ano.
1: Oznamujeme Ventolina s jeho velkou AV show, on nás hrával už viackrát, ale teraz dostáva priestor na obrovskom stage. Máme napríklad z Česka ešte Davida Kolera, máme skvelých Past, ktorých ja mám veľmi rád, ale máme napríklad aj Tony Duchačka s Garážou, začali hrať nedávno, pretože Tony mal zdravotné problémy, našťastie sa z nich dostal, takže toto je vlastne štvorica interpretov alebo kapiel z Česka. Ešte je tam uvidíme, nechcem nič prezrazať, ale Ventolina oznamujeme dnes a okrem tých spomínaných, tak zo Slovenska samozrejme máme celú tú súčasnú špičku mladej generácie, ale máme aj také stálice typu Janka Kiršnera. Samozrejme, máme napríklad v Kilio Rap Idol v projekte sa stretáva Berlin Manson, Denis Bango, Dušan Vlk, Edu Fsin a všetci výkvet takého toho slovenského rapového, postpunkovo, neviem akého hnutia.
0: Za ktorou show ty seš nejvíc rád, nebo třeba na ktorou sa osobne nejvíc tešíš? Možná to ani nemusí byť ten největší jako milník toho festivalu.
1: Tak samozrejme, že ja som veľký fanúšik Prodigy, takže teším sa na nich a videl som ich minulý rok a sú vo fantastickej forme. Samozrejme, že som hrdý na Gorillaz a mnohé tieto ďalšie veľké mená. Ja veľmi sa mi páči Baxter Dury, nový album. Máme Baxtera Duryho a z toho som úplne nadšený. Ja mám veľmi rád Aldous Harding. Aldous Harding nedávno vydala nový album, bude hrať vo štvrtok, v ten deň, kedy bude Gorillaz. Veľmi sa teším na Idols, energia obrovská. A z tých menších mien máme napríklad úplne úžasnú kapelu Pista Mašina z Bulharska. Tých som videl naživo a hneď som ich bukol. alebo Disov z Ameriky, tiež podľa mňa fantastickú takú indie experimentálnu kapelu, alebo Native James z Británie, čo je spojenie rapu a metalu, ale to je taký náklad, že ma skoro odfúklo, keď som to videl. Takže z tých menších napríklad by som vymenoval tieto.
0: Ja třeba jenom podotknu, kdybyste měli jako hodně naspamět tady naše playlisty, tak třeba Denzel Curry, na toho bych se těšila hodně já. Jinak teda Catering má na starosti Action Bronson, takže to, kdybyste měli hlad, tak ten vás nakrmí úplně jako s přehledem.
1: A Denzel, on má bude mít taky speciální polnoční set v piatkové noci, hrá Polly Kelly, čiže tam bude úplná zmena nálady na main stage, takže to jsem rád, že si právě ho vypichla, lebo to jsem těž hrdý na jeho booking.
0: Tak to zní všechno, to zní jako úplně skvělý letní menu. Michale, my jsme tady vymysleli, ještě když jsi přišel do studia, že bychom možná mohli i dát v šanc ještě dva lístky. Co
1: jasné,
0: říkáš?
1: Jasné, určitě.
0: Není
1: ano.
0: Není moc, ale tak prostě to se hodí tím pádem.
1: To se hodí, lebo my jsme v podstatě už tu klasickou kapacitu vypredali, jsme za to velmi vděční, že je to tak, že ľudia se tak těší na pohodu a jdu s nami oslavovat našu 30. A jsou ještě vlastně v predaji pár posledných 100 kusů čtvrtdňových festivalových lístků a potom budeme vypredaní. Takže ano, těším se, že aj u vás můžeme spravit soutěž o lístky.
0: Tak my ještě tady budeme vymýšlet třeba, co na vás zákeřného připravíme v nějaké otázce. Pravděpodobně ty dva lístky vyhodíme asi na soutěžní nějakou jednoduchou otázku na Instagramu, takže nás můžete sledovat a o ty dva lístky si vlastně zkusit zahrát. No a my vás teďka ještě tady rozchutíme tím Ventolinem, který máme jako nový oznam, protože tohleto v češtině nemá ekvivalent to slovo podle mě. Jako oznámení nezní tak dobře. Takže náš dnešní oznam je Ventolin.

0: Pond, America's Cup, za chviličku JPEG Mafia a taky nás čekají další zprávy, protože už za chvíli společně překročíme 10. hodinu dopolední. Takže doufám, že se vám hezky vstává společně s Rádiem Wave.
1: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave. Každý pátek od 8 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: JPEG Mafia, It's Dark and Hell is Hot, tak to se ani neodvážím rozporovat. Další informace je, že víme, že máme 10. hodinu a další zprávy přináší Anna Gažová.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Ministerstvo zdravotnictví připravuje systémové změny ve zdravotním pojištění. Například od roku 2028 chce umožnit i víceleté plánování nebo zavedení platby za výsledek zdravotní péče. Současný systém je podle rezortu neefektivní. S tím souhlasí i pojišťovny, lékaři a nemocnice. Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku se stane Dita Protopopová. Šéfka vládního oddělení politiky duševního zdraví do funkce nastoupí na začátku července. Naopak Pavel Bem z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Jeho post zanikne při přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Izraelské útoky na jih Libanonu za uplynulý den nepřežilo 19 lidí, včetně 3 dětí a 4 žen. Přes 30 lidí utrpělo zranění. Uvedlo to libanonské ministerstvo zdravotnictví. Po střetu izraelské armády s militantním hnutím Hizbalah zemřel taky jeden izraelský voják. Boje pokračují přesto, že stále oficiálně platí příměří, které zprostředkovaly Spojené státy. Z porušování klidu zbraní se obvinují obě strany konfliktu. Knihovnu Václava Havla opouštějí její zaměstnanci a klíčoví sponzoři. Důvodem jsou spory s ředitelem instituce a ekonomem Tomášem Sedláčkem. Zjistil to server i rozhlas. Podle mluvčí knihovny Marie Pfeifferové odchází celý tým 17 pracovníků. Kvůli sporům o odvolání Sedláčka se rozpadla i správní rada instituce. V návaznosti na to ji přestal sponzorovat podnikatel Zdeněk Bakala.
1: Sport.
2: Nymburk porazil i po třetí Opavu v semifinálové sérii Národní basketbalové ligy. Na palubovce slezského klubu vyhrál 95-67 a dělí ho jediné vítězství od postupu do finále. Ve druhé semifinálové sérii vede 2-0 na utkání Brno nad Pardubicemi.
1: Počasí.
2: Dnes bude obloha oblačná až polojasná, postupně se objeví občasný déšť nebo přehánky. Teplotní maxima 18 až 23 stupňů Celsia. To byly zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave pokračuje středeční ráno s Terezou Havlínkovou.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

Sante, a teď takový návrh na jeden audio poslech. Asi možná jinak to nejde poslouchat než audio. Kdyby vás zajímala audiokniha Rádia Wave s názvem Piko, v případě, že jste třeba nečetli tuhle knihu, tak si ji můžete poslechnout. Je to totiž cena, která je oceněná audioknihou roku a je právě o fenoménu českého pervitinu. Na ploše 10 dílů si tak můžete pustit terénní reportáž, ale taky osobní svědectví. No a ten výsledný obraz doplňuje samozřejmě taky ještě mluvené slovo, takže kdybyste chtěli se dozvědět o tom, co si Apolena Rychlíková a Pavel Šplíchal nastudovali o českém pervitinu, fenoménu mezi právě porevoluční drogovou scénou, tak na vás čeká hlasem Terezy Hoff, Kláry Cibulkové a Anny Kameníkové, Hinka Chmelaře a Vojtěcha Hrabáka tohle literární dílo na ploše 10 dílů a je tady pro vás dostupné právě proto, že si vysloužilo pozornost a ocenění audioknihy roku. Takže Piko Apoliny Rychlíkové a Pavla Šplíchala, pokud jste knihu nečetli a nebo její audioverzi neslyšeli, tak moc doporučuji a můžete se podívat na web Rádia Wave.

0: Salem a Red Dragon, další novinka, kterou se pouštíme tentokrát už ale s odborným komentářem Matěje Dvořáka. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Matěj, tak co jsme právě teď slyšeli, protože tohle je naše středeční akvizice, tak si k ní můžeme něco říct.
1: No a to je dost velká akvizice, pro mě extrémně důležitá akvizice. Salem a jejich nové album, jestli to tak můžu napsat, nazvat Red Dragon. Náhodou neviděla si teďka v posledních týdnech Salem náhodou třeba na sociálních sítích nebo něco takového?
0: Asi ne.
1: Nevyskočilo to na tebe, protože na mě to skáče úplně všude, protože Salem, myslím, že to bylo na začátku minulého týdne, oznámili kolab s modní značkou Supreme, která je takovým zakladatelem jako streetwearu a celkově toho jakoby
0: wrestlingu
1: a tý jakoby hype kultury, to je přímo jako termín, který se používá při tom, když byla ta velký boom jejich od let 2012 až do let třeba 2017. Takže ta značka má obrovské jako takový jako kulturní rezomé a právě je hrozně zajímavý, že tady ta značka spolupracuje s tak jako experimentálním a jako takovým jako podprahovým projektem, jako jsou Salem. Myslím si, že to jenom dodává Salem na takový jako tý legendárnosti, kterou to duo za dvě dekády jejich působnosti dokázali nazbírat, ale nejenom jakoby ale i vlastně jako vlivnosti, který to duo má, protože od Salem se inspirovali vlastně skoro všechny moje oblíbené projekty, ať je to naše druhá novinka, kterou o který se za chvilku budeme povídat, ale i další. A nové album Red Dragon je víc jako archivní. Vlastně oni, jak hodně fanoušků si už všimlo, na tomhle projektu jako spojujou jak úplně nový tracky, který nikdy nikdo neslyšel, tak hodně jako archivní záležitosti, který například někdo jakoby potají vydával po Soundcloudech a YouTubech a hrozně dlouho se na ně čekalo. Právě jeden z těchto tracků je i právě Red Dragon, což jako titulová skladba tady z toho jako archivního mixtapeu, jestli to tak můžu nazývat, na který vlastně figuruje i zpěvačka Heather Marlatt, která dřív byla součástí elektronického dua Salem, později odešla, teďka už jsou tam jen Jack Donohue a ještě jeho bratranec, se nepletu. Myslím, že pro všechny fanoušky je tady to obrovský dárek, vlastně Salem, jak říkám, odkazuje se na ty jako archivní záležitosti, nicméně pro nového posluchače to může být krásná cesta, jak Salem najít právě i přesto, že místo například videoklipu tady vydali spolupráci s modní značkou.
0: No a teď je Bladey, protože toho už jsi malinko naznačil, že chceš zmínit i právě v kontextu Salem, tak to je naše druhá novinka, je to skoro náhoda, že to takhle vyšlo, viď?
1: No, když jsem to vybíral já tento týden, tak to nemůže být náhoda. A přesně jak jsi říkala, tady nám to krásně navazuje, protože Blade je vlastně takový jako dítě Salemu, by se dalo říct, takový rapový dítě Salemu. Oni to i zmiňovali v několika jako interviews o tom, jak Salem a celkově jako Witch House inspiroval Cloud Rap nebo Drain, což je trošku ten žánr v rapu, ve kterém jakoby právě Blade, Echo 2K, Tyboy Digital a Young Lean, vlastně v tu chvíli tady ta jako skupina, tak figurovala. Berou si od nich přesně to, co na Salem jakoby dělá tu krásnou věc, ty jako éterický synťáky, hodně tvrdý basy, tak to všechno vlastně Bladey využívá, akorát přesto rapuje. Tady se novej track od Bladeyho Blondie je trošku předzvěst k novému albu, který se bude jmenovat Sulfur Surfer, což je teda trošku jazykolam pro nás Čechy, ale sulfurový surfař. Vlastně to navazuje na jeho obří takový mixtape, který se jmenoval Cold Visions, který pro mě třeba nebyl tak zajímavý, byl to hodně návrat jakoby k Bladeyho jako kořenům, byl to fakt jako rapovej mixtape, byli tam lidi jako Baniacs, který například tam dělali hodně produkcí, což je producent například Yeeta. Nyní mi přijde, že právě se trošku vrací k té Drain estetice, právě na skladbě Blondie, kterou produkoval jeho jako dvorní producent White Armor, tak to splňuje všechny jako noty, které od Bladeyho máme rádi. až na to, že Blady je tam tak překvapivě naštvaný. Všichni jakoby se snaží rozklíčovat, co to znamená. On má na začátku toho tracku, což za chvilku uslyšíte, takovou jako promluvu, kde říká, že nikdo nedělá písničky líp než já, nikdo už tady nemá co říct, což vlastně od Bladyho, od takového jakoby extrémně éterického rapera, je něco, co jsme od něj neslyšeli, a celkově ten track nese takovouhle náladu po celou dobu. Exist, don't exist, tam přemítá, být či nebýt.
0: To jsme dlouho neslyšeli.
1: A myslím si, že to stojí za poslech, tak si to pojďme dát.
0: Tak naštvaný nebo možná namyšlený, uvidíme, jak to dopadne, Blady a s jeho novinkou. My moc děkujeme, Matěj, za tenhle úvod, hutný úvod, a pouštíme se do našeho playlistu. Díky.
1: Pojďme na to.
0: Ahoj.
1: Čau. Listen up. There is no before, there is no after.

0: Baby Maroko a Frost Children nás tady hezky rozpumpovali ve středu, docela ještě pořád dopoledne nebo ráno, těžko říct. No a vy se můžete dotančit dnešním dnem ideálně až do 18. hodiny, kde na vás čeká slejvák a tentokrát to bude samozřejmě další díl. Takže pokud jste ještě třeba nestihli zkouknout všechny nejdůležitější aktuální novinky na popkulturní scéně, tak můžete učinit dneska s Vilmou Svobodovou a Miroslavem Harantem. Máme za sebou napínavé kolo Eurovize a taky Asia Expressu a začíná flop éra Harryho Stylese. Benedict Cumberbatch se pohádal na kole, sexualizace homoerotických vztahů začíná zasahovat do života celebrit a stupňování nechuťáren v Euforii naráží na svůj strop. Takhle lákavě zní anotace k dnešnímu slejváku. Pokud cokoliv z toho je pro vás zajímavá aktualita, tak neváhejte a dneska po 18. hodině se dozvíte víc.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: I told these niggas. Yeah,

grip a spatula, tak my se tady tou špachtličkou podíváme na další kulturní typ. Tentokrát vás nebudu zvát až třeba do letních měsíců na hudební festivaly, ale můžeme se potěšit informací, že probíhá festival Divadelní Flóra pro všechny, kdo třeba jsou trochu smutní z toho, že nestíhají chodit do divadla, nebo že neví úplně přesně, na co z těch zajímavých současných představení se vydat. Tak máte tady takový krásný model, ve kterém můžete navštívit v to zajímavé, co se urodilo nejenom u nás, ale taky v zahraničí. No a třeba dneska při středě na vás čekají v rámci Divadelní Flóry představení jako Bořiny za břehem v Moravském divadle v Olomouci, kde na vás čeká nepatetický hold hospůdce Bořiny na břehu Moravské Sázavy ve slavném zábřežskému taky rodákovi Janu Eskimo Velclovi. Takže cestování s obchodníkem a taky s mírčím soudcem, který prožil 30 let na nehostinných novosibirských ostrovech, na vás čeká právě v Moravském divadle v Olomouci. No a kdybyste chtěli vyrazit na další představení, tak určitě můžete na Matko Boží Vižeň Putina Jiřího Adámka Austerlice, kde je volný vstup. No a nebo třeba taky můžete ještě do Moravského divadla po 8. hodině na představení Krkavci Davidského divadla, což je určitě dobrá zpráva pro všechny, kdo se do běžné produkce Davidského divadla, které je vyprodané, nemůžou podívat. No a další pozvánka v S-klubu. Na vás čeká představení Dance is not for us, které bude, jak správně tušíte, taneční, a to začíná třeba už v 17 hodin. Takže kdybyste se chtěli podívat na celý program, tak určitě Divadelní Flóra .cz. No a festival, který probíhá ještě několik následujících dní, tady na vás čeká. Takže rychle hubky dubky do divadla.

0: Playboy karty a mně už došly karty.
1: Wow, to bylo skvělý.
0: Ahoj, vy jste pochopili, že už tu nejsem sama, což je příjemný po třech hodinách. Nicméně ty
1: ale
0: tu...
1: to je teď novinka, ne? Že seš tady takhle samotinka
0: ale
1: ráno.
0: Život životuje.
1: Život životuje.
0: Víš,
1: prostě.
0: To se prostě někdy může stát.
1: A nebylo ti moc smutno tady?
0: Ne, já jsem to zvládla, měla jsem k tomu tady skvělý playlist a jakoby představu všech, kdo nás poslouchají, což pomáhá i zpětně, když se to umíš představit.
1: Imaginace může být občas tvůj nejlepší kamarád.
0: Právě.
1: Doufám teda, že máte naše posluchači a posluchačky opravdové přátelé, ale tak i ti imaginační můžou občas přinést spoustu radosti.
0: No a pokud nemáte, tak jsme tady od toho vlastně i my. Takže další 4 hodiny bude vaším nejlepším kámošem Karol Vladyka.
1: To jsme tak hezky začali, mě už teď hřeje srdíčko a dáme si tam třeba i nějaké hezké písničky.
0: Určitě. Minimálně teď Matejášovi kamarádi, nebo potom taky Delulu.
1: Delulu s tím já se stotožňuji.
0: Víte, kdo mají ten pocit dneska, tak se můžou hezky napojit. Tyler the Creator.
1: Tak s tím já se taky stotožňuji, protože rád tvořím.
0: Jo, a Lumberjack seš?
1: To úplně ne.
0: Ne, viď. Nevadí,
1: ale to.
0: Jakoby všechno, co můžete být. Nebo vás to jenom prostě bere v našem playlistu. Já se loučím a vy si užívejte vysílání. Pa, pa. Ahoj.
2: Středňajs. Festival, co není střední. Seno, sláma, pivoňky, pivo, víno, limonáda a spoustu muziky. Mojmír Papalescu and the Nihilists, Athena Chlebová, modulární synťáky i lokální folklor. Zažijete kokořínský temno i jarní romantiku. Pohodu na louce, taky skate contest, sítotisk workshop s Knedlo Zelber,
3: či divadlo pro děti,
2: kousek od Mělníka, kousek od Prahy, statek Střednice, 29. a 30. května. Střednice. Festival, co není střední. Víc na sítích statku Střednice. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
5: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Radio Wave.
6: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
4: Čau, tady Tom z Ghost of You, posloucháte Rádio Wave.

Máme 9 minut po 11. hodině a na rádiu Wave doznívá Erika Dekejžle s trackem Lucky. No a od mikrofonu už vás zdraví Lucky Kas Vladika, doufám, že se máte krásně. Máme středu 20. května, já tedy pro vás dneska budu u mikrofonu až do 15 hodin, tak si to společně užijeme. No a ještě než teď odbije poledne, tak nás čekají například tipy na filmy, čeká nás taky ukázka z nového pořadu Rádia Wave o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji, tedy pořadu Nádech, no a teď už jsou před námi z playlistu nový Ear, hned potom Boys Noise a Abra, anebo Gola Gianni.

0: Musíme o sobě v partnerském vztahu vědět všechno, nebo máme právo na tajemství? Jak do toho vstupuje úzkost nebo potřeba kontroly? Co můžou naše vztahy díky sdílení náročných zážitků získat? A jak vlastně vzniká důvěra? O tom je první nádech, nový pořad Rádia Wave o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Lucie Zajda téma probere s párovým terapeutem Janem Vojtkem a tady už je krátká ukázka.
1: Každý máme právo na tajemství. Co to znamená? Jasně, že nemáme o sobě vědět všechno. Jo, ta znalost všeho o tom partnerovi nebo partnerce, a je jedno, na koho jste, tak ona vyplývá z nějakého takového pseudoromantického předpokladu, že když budeme o sobě vědět všechno, tak to bude skvělý. Skvělý to bude v tom, že my se nebudeme zraňovat, nebudeme překvapovaný v tom našem vztahu a budeme mít jakous takovou jistotu, že to prostě bude minimálně na pár let. Na druhou stranu to neznamená, že bychom neměli vědět hodně věcí o tom partnerovi. My bychom měli prostě spíš vědět takový ty bazální, základní kameny vztahu, jako jo, jaký jsou hodnoty tvoje, jak uvažuješ o světě, jaký je tvůj světonázor, jak se vlastně vztahuje ke světu a ke mně. Každému bych doporučil, že když budu mít tu potřebu, jo, říct, řekej mi o sobě všechno, jo, nebo budeme si nějaký věci říct, tak než tohle vypustím z pusy, udělejte si tu sebereflexivní otázku, proč to vlastně potřebuju vědět. Protože je to buď je to kvůli, může to být kvůli úzkosti. Jo, že já vlastně mám představu, že když o tom budu vědět hodně nebo všechno, tak budu nějak míň ohrožený nebo ohrožená, mm-hmm, jo, tím vztahem. A tak, ale to je moje úzkost. A pak na druhou stranu to platí pro toho dalšího člověka, který to tajemství chce udržet za každou cenu, aby se sám udělal nějakou zase sebezpit, aby se řekl, proč to potřebuju držet? Jo, v čem mě to vlastně chrání, ale taky v čem mě to ubližuje? Věci, které opravdu by mohly velmi znekvalitnit život toho našeho partnera, tak to může být téma, který já si v sobě mám probrat, jestli mám nebo nemám to říkat.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Rádiu Wave.
3: Český rozhlas. Rádio Wave.
2: Děláme vlny.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Bylo 11:30 ve středu 20. května a já už pro vás mám tipy na dnešní kina. Začínáme kinem Dukla v Jihlavě. Tady můžete dneska vidět Ryana Goslinga ve vesmíru ve filmu Spasitel ve 6:15. V 7:30 potom snímek B tým na stopě a ve 8:45 historické drama Zmizení Josefa Mengeleho. To je kino Dukla v Jihlavě. V kině Alfa v Sokolově můžete dneska vidět novinku z vesmíru Star Wars, snímek Mandalorian a Grogu v 18 hodin a v 8:30 potom horor s Adamem Scottem v hlavní roli Hokum, kino Alfa Sokolov. Kino Vatra ve Vsetíně má dneska na programu krimikomedii Tajuplný vlak v 17 hodin a v 7:30 potom Adama Drivera a Kate Blanchett v novince Jima Jarmuše Otec, matka, sestra, bratr. No a poslední tip putuje do pražského kina Dlabačov, kde můžete dneska vidět Rodinu k pronájmu v 16 hodin, v 18 hodin potom český dokument Starověrci a ve 20 hodin Tajuplný vlak.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Nesmazatelný duch českého génia.
5: Podívejte, co jsem našel.
4: Který se zapsal do dějin míst, kde nikdy nebyl.
5: Na sever.
4: Miroslav Táborský.
5: Na jih.
4: Na cestách za vzpomínkami na něj a jeho dílo.
6: Ale no tak aspoň kotníky si smočte.
5: Co to vlastně přijímá? Přece Járovy myšlenky.
4: Cestopis Stopy Járy Cimrmana.
5: Krása, co?
7: Mistrův odkaz stále žije svým životem.
4: Poprvé dnes večer na ČT2 a v iVysílání.

0: Máme 11 hodin a 37 minut a to je krásný čas na novinku. Tady zní, takhle zní její titulek. Velké sčítání holubů a jiné nesmysly. Nový web ve stylu Wikipedie generuje falešná fakta i vědce. V hlubinách internetu se objevil nový úkaz. Web ve stylu Wikipedie, který je celý postaven na halucinacích umělé inteligence. To zní zajímavě, nevím úplně ani, co si pod tím představit, takže víc nám už řekne Anna Gažiová z redakce. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak co si pod tím můžeme představit?
1: No tak web Halupedia podle jednoho ze serverů vytvořil polský softwarový vývojář Bartoměj Strama, a který jej vymyslel podle jeho vlastních slov v rámci nějakého divokého večírku. A na tom webu... Na tom webu se dá vlastně najít prakticky cokoliv, buď návštěvníci můžou kliknout na tlačítko Stumble a nechat si zobrazit náhodný článek, nebo zadat vlastní dotaz. A v takovém případě se jim zobrazí vygenerovaný seznam nějakých souvisejících hesel a pokud na některé z nich kliknou, tak se vygeneruje článek psaný suchým vědeckým stylem. V tom samotném popisu stránky se píše, že každý odkaz na téhle, jmenuje se to Halupedia, vede k záznamu, který zatím neexistuje, dokud na něj nekliknete. A v tu chvíli se pak jazykový model tváří, jako by ten záznam existoval odjakživa a napíše ho pro vás článek v suchém vědeckém stylu, typickém pro publikace z 19. století. A taky jsou všechny ty záznamy plné, stejně jako na Wikipedii, hypertextových odkazů na další články, což uživatele vede do nějaké jakési nekončící králičí nory halucinací a nesmyslů.
0: Říkej tedy tvořitelé této stránky, jestli to má nějaký účel, nebo je to pouze za účelem zábavy?
1: Oni to nějak víc neuvádějí, co to přesně za účel má, ale podle některých novinářů vlastně je jenom otázkou vkusu, jestli nám to připadá zábavné nebo ne, ale můžou takovéhle projekty upozornit na nějaké často absurdní nedostatky jazykových modelů a nebo taky na tomu, jak se dá zneužít umělá inteligence.
0: Za mě je tam ta hranice velmi tenká u toho vkusu, nevkusu, spíše to tedy často spadá do nevkusu za mě, ale to už je na názoru každého z nás. Můžete se na to určitě podívat i na našem webíku wave.cz, pokud se nepletu.
1: Je to tak.
0: Díky moc, to byla Anna Gažiová s novinkou z redakce.
1: Ahoj.

bro. Ty jsi panda grizzly. Koukám do zrcadla ráno, význam neznaj, oni nechápou. Pes pozná psa, taky stádou, je na mě tlak, nesu ho na zádech. Sluchátka zamotaný bohoněze, rozmotám je do...

0: Máme 11 hodin a 46 minut ve středu 20. května. Na Wave doznívají Peter Parker, 69 a Tennyson. Ještě než nám odbije poledne, tak si dáme Florence Road, letos Monikou nebo TK Maidzu. No a hned po 12. na vás čekají Barbora Hora a Nina Girachi. U mikrofonu je pro vás až do 3 Kas Vladyka.
1: Já jsem nadšená.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovor Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
3: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku.

Děláme vlny.

To byla Nina Girači na Radio Wave All I Am. U mikrofonu je pro vás pořád Kas Vladyka až do 15 hodin. Právě teď máme 4 minuty po 12. Pokračuje nám naše společné, teď už středeční odpoledne. Doufám, že si ho užíváte v téhle hodince, než odbije 13. hodina, tak nás čeká například Umčo, tedy umění. Dáme si tipy na výstavy, které můžete dneska vidět po celé republice. Dáme si taky už za malou chvilku ukázku z nové série Buchty o Bibli, tedy konkrétně o tom, jaký byl Ježíš jako děcko. Na to já se moc těším, no a teď už jsou před námi Florbal a Mar Junior, potom Lady Hawk anebo Anki.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny. Děláme vlny.

0: Nový díl speciálu Buchty o Bibli se bude věnovat Ježíšovu dětství a dospívání. Jaký byl Ježíš jako děcko? Farář Petr Wagner říká, že byl roubíř, který svému tatínkovi odsekával. Poslechněte si nový díl, který bude i o kometě, kadidlu a vraždění nevinátek. Tady už je krátká ukázka o tom, jak se to celé asi seběhlo.
1: Takže zpátky teda k těm faktům, Peťo. Takže jsme teda za císaře Augusta.
2: Jak to Lukáš vypráví?
1: Jak to Lukáš vypráví, říše římská plus minus kolem roku 0.
2: Ano.
1: A teď tam teda máme, to asi všichni známe, nějakou Marii a nějakého Josefa. A těm se má narodit Ježíš neposkvrněným početím.
2: Tak teď si to přeskočil asi spoustu kolem toho okolností. Ale dejme tomu, že začátek je jako dramatická situace, kdy viděno třeba z pohledu Josefa, na který se dost často zapomíná, jeho snoubenka je těhotná a nikdo neví, jak je tohle možný. Protože oni spolu nežijou, co je v tom za čerta. Doslova.
1: Takže teda tam máme Marii a Josefa. Marie je těhotná.
3: Zbouchla.
1: Jo.
3: A neví se s kým.
1: A Josef, je to Josefova snoubenka.
2: Ano. Tam což je velký problém v té starověké společnosti, podle zákona Mojžíšova. Je to situace, která se dá řešit jenom ukamenováním. Což je...
1: Tý manželky, jo? Teda snoubenky.
2: Tý snoubenky. To je problém trošku.
3: Nebo to
2: nějakou šílenou, ještě přidruženou ostudou a tak dále. Josef je ale vylíčen jako člověk, který je čestný a přemýšlí spíš, jak by to udělal, aby se tý Marii stalo co nejmíň blbýho v té společnosti. Tak se nějak sám v sobě usnese, že to zasnoubení zruší, propustí jakoby domů zpátky, že z toho třeba bude ostuda, ale nebude z toho další jako postih a že to udělá co nejméně drastickou cestou, protože prostě nevidí jiný řešení. Co se v tomhle momentě stane podle Lukášova příběhu je, že ho navštíví anděl, který mu vysvětlí, hele, to, je to třeba to nechápeš, ale to otěhotnění je z boží vůle. Takže ji přijmi k sobě a neboj se toho. Vem to prostě tak, že se budeš o to dítě starat a postav se za tu Marii.
3: Že to je daná věc. A tam se víc teda nevysvětluje, jak ona otěhotněla, protože mi to jako z biologického hlediska moc mi se nedává.
2: To, že jí navštíví anděla, řekne jí, že počne z Ducha svatýho.
3: Jo. Dobře.
1: No a to je teda to neposkvrněné početí, jo?
2: No to je ten koncept, který se takhle dá vykládat.
1: Dobře, takže... Jako máme to chápat tak, laikové, že Josef s Marií teda nespál před svatbou a děcko ona s Josefem nečekala.
3: Ani s někým jiným, teda s Bohem.
2: S někým ho čekala, ale tohle to je trošku zastřený tajemstvím. Protože každý solidní biblista k tomu řekne, že Pana počne, což je teda naplnění nějakého starého proroctví, mnohem staršího než Ježíš, který se na to tak nějak tradičně z křesťanské strany vztahuje, že je situace, kdy jde o panenství ve smyslu duchovním. Že je to někdo, kdo nemá vůbec s ničím ani se zvláštním jednáním božím žádnou zkušenost a něco v jeho životě začne mimo jeho vůli, ke kterým buď může teda říct jo nebo ne, to tam je důležitý, že ta Maria řekne OK, já tomu věřím, že to tak má být, ať se mi tak stane, teda když mi to takhle říkáš a vezme to do svého života. Tuhle nepochopitelnou jako věc, co se přihodí. Ale jestli to jde vysvětlit biologicky, nejsem o tom úplně přesvědčen.
1: Nejsi biolog takzvaně teda.
2: Ne, nejsem.
4: Buchty. Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
1: Buchty.
4: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky? A proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli. Poslouchej na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Český rozhlas. Rádio Wave.

0: byla Medidias na Radio Wave ve 12 hodin a 24 minut. Před malou chvilkou jste mohli slyšet ukázku ze série Buchty o Bibli o tom, jaký byl Ježíš jako puberťák. No a já mám pro vás ještě jednu pozvánku, a to za klasickými buchtami v premiéře dneska večer, které budou tentokrát o tom, jaké to je být modelkou ve věku nad 40. Do podcastu O všem a o ničem totiž dorazila Bára, která se po 40 rozhodla vrátit z pozice v marketingu do světa vrcholového modelingu. Proč už si nepřipadá špatně, když jí někdo řekne, že ramínko na šaty, a řeší se pořád ještě to, kolik modelky váží kilo? O tom všem budou dnešní buchty a například taky o tom, jaká je souvislost mezi instantní polévkou a Justinem Timberlakem. To jsou buchty dneska v 19 hodin.
1: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují, a jeden host, který může být i žena.
1: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
2: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 12 hodin a 40 minut ve středu 20. května a já už pro vás mám tipy na Umčo. Tedy konkrétně na dvě výstavy, které můžete navštívit ještě dnes v Olomouci a v Praze. Začínáme olomouckým Mimo kolektivem, kde můžete současně vidět výstavu Patrika Kryšáka s názvem Sehnsucht. Tenhle název výstavy Sehnsucht odkazuje na stesk po něčem, co dosud nezmizelo, ale neodvratně mizí. Výstava Patrika Kryšáka představuje průřez jeho tvorbou už od roku 2020 až do současnosti a otevírá prostor pro čtení jeho malby jako procesu, v němž se střetává racionalita s nevyzpytatelností. To je olomoucký Mimo kolektiv s výstavou Patrika Kryšáka. No a v Pražské galerii Not můžete dneska navštívit vernisáž výstavy Alice Nikitinové s názvem Útěcha vzírání do děr. Tenhle výstavní projekt se soustřeďuje na reflexy soukromých i kolektivních emocí a forem prožívání v rozporuplném a roztříštěném terénu společensko-politické reality dneška. To je vernisáž v Notu, kterou můžete navštívit dneska od 18 hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny.
3: To chcete povedať, že je Leonardo da Vinci je Slovák?
4: Ano, ano, ano, presne tak. Sloven.
3: Ako Ježiš?
4: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
5: This is Slovakia Nightmare.
6: Yeah.

0: Bylo 1:45 na vlnách Radia Wave, doznívá Siu. Ještě než nám odbije 13. hodina, tak nám zazní Čáry života, Sufjan Stevens, Binky anebo skvělá Nilufer Janiano a hned po jedné na vás čekají Uche Jara a Anet X. U mikrofonu je pro vás až do tří Kas Vladyka.
1: A já jsem nadšená.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Ahoj, tady Jan Boroš z kapely Čáry života. Posloucháte Rádio Wave a teďka bude hrát asi naše písnička.

0: To byla Anet X na Radio Wave a nám pokračuje středeční vlnění s Kasem Vladykou po 13. hodině. Konkrétně máme 8 minut po 13. hodině ve středu 20. května. Svátek má dneska Zbyšek a zároveň se taky slaví Světový den včel, takže já už přeju všechno nejlepší všem Zbyškům i všem včelám. Jste skvělí, dělejte to, co děláte, děláte to dobře. A teď už pro vás mám z playlistu Howdyho s novinkou Try, Try, Try, hned potom Zela nebo Fuck Kult.
1: Novinka.

0: jsme se mohli spolu kamošit. Kvelete kru na dvere, běžám nápis nerušit.
1: Už jen do neděle si můžete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas poslechnout thriller o toxickém přátelství a záhadné bolesti. Napsal ho Jakub Stanjura a jmenuje se Medúzy. Pětidílný román uslyšíte vyprávěný hlasem Anny Kameníkové a tady už je krátká ukázka.
2: To Monika jako první prohlásila, že jsme si podobné. Zmoklé jsme se převlékali v jejím bytě a já si na sebe brala šedou mikinu a černé kalhoty, které mi půjčila. Ona sama si čirou náhodou zvolila tutéž barevnou kombinaci. Vypadáš jako já? Podívala jsem se do zrcadla šatní skříně. Žena přede mnou mi skutečně připadala jiná než ta, na níž jsem byla zvyklá. To je tou mikinou, řekla jsem. Ale Monika zavrtěla hlavou. Ani ne o hodinu později, když déšť ustal, jsme se vydali do drogérie, rozhodnuté, že si jedna z nás obarví vlasy podle té druhé. Pamatuji si však, že to byla Monika, kdo rozhodl, čí barva bude vzorová. To ona určila, že se přizpůsobím já jí. To je ona, ukázala na jednu z polic. Na obalu stálo, že je barva zářivě červená, ale mě připomínala spíš krev, tmavou, hrudkovitou. Není to tak těžké vzdát se sama sebe. Trvá to jen krátce. Pár vteřin, než zboží přejede po gumovém pásu k pokladní, než se otevřou automatická skla u východu a cesta zpět se uzavře. Teprve, když jsem si u Moniky v koupelně sundala froté ručník a pohlédla na své nové červené vlasy, došlo mi, jak moc je propojení mezi námi nepřirozené. Jediné, co nás zvnějšku odlišovalo, byly mé pyhy. Oči, nos i rty, to všechno se rozmazalo. Naše obličeje se prostoupily v jeden společný. Ukaž! Monika si mě otočila k sobě. Dlouze si mě prohlížela a já pocítila silné nutkání se z jejího sevření vymanit. Obrátit se zpátky k zrcadlu, prozkoumat svou podobu o samotě. Moc se to nepovedlo, zhodnotila nakonec. Že něco špatně jsem si uvědomila, až když Monika přistoupila blíž, a začala se mými vlhkými vlasy probírat. Z ničeho nic popadla fén a začala mi vlasy vysoušet. Po košku pod nimi mi sežehl horký vzduch. Počkej, to bolí! Jenže Monika pokračovala dál. Přestaň! Měla jsem fén přiložený těsně k temeni. Na jednom malém, omezeném místě, do nějž proudil žár. Snažila jsem se bolest zastavit a Moničunu ruku přemoct, ale byla příliš silná. Dost! Uskočila jsem. Fén stichl. Monika nevěřícně vrtila hlavou. Promiň, jsem kráva. Fakt se omlouvám, vůbec jsem tě neslyšela. Myslím, že tehdy mi Monika zalhala poprvé. Ještě toho odpoledne jsem si po cestě na kolej koupila barvu novou. Tentokrát obyčejnou, světle hnědou, takovou, jakou jsem mívala celý život. A ještě toho večera jsem se znovu přebarvila. Sama. Ve své koupelně. Daleko od Moniky.
3: Audioknihy Rádia Wave. All you can cheese. Poslouchej na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas. Audioknihy Rádia Wave.
4: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
3: Děláme.

0: To bylo Jiný metro na Radio Wave přesně v 2:30 a až dneska odbije 20. hodina, tak na Radio Wave začne zbrusnový podcast. Série rozhovorů Honzy Žižky se světovými i českými odborníky bedny. Profesorka psychiatrie ze Stanfordovy univerzity Anna Lempke v něm mimo jiné říká, že dopamin funguje stejně, nehledě na to, jestli jsme závislí na drogách nebo třeba na sociálních sítích. Jak ve zdraví zvládnout dnešní dobu přesycenou podněty a jak se zbavit třeba závislosti na romantické literatuře. Na to vám odpoví jedině bedny, tak buďte u toho, až dneska začnou ve 20 hodin.
1: Bedny. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na rádiu Wave.

0: Ve 13 hodin a 39 minut na rádiu Wave doznívá Kuku Chloe a já mám pro vás jednu čerstvou novinku. To od britského dua Overmono, které tvoří dva bratři Tom a Ed Russell. No a tihle dva bráchové oznámili nové album Pure Devotion, které vyjde letos v srpnu. Hlásí ho single Lock Up, který bráchové popisují jako zachycení hravého procesu ve studiu. Tohle už jsou Overmono s novinkou Lock Up, hned potom Louds One nebo Mia Folik.
1: Novinka.

13 hodin 49 minut na vlnách Radia Wave doznívá Mia Folix s příjemným trackem So Clear. Ještě než budou dvě, tak si dáme Berlin Manson, Mitski anebo Aldous Harding. No a hned po druhé na vás čekají Wet Leg nebo Balls Slop. U mikrofonu je pro vás až do tříka s Vladyka.

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: To byl Bol Slop na Radio Wave 6 minut po 14. hodině. Nám pokračuje poslední společná hodinka středečního vlnění na Radio Wave s Kasem Vladykou, než mě tady ve tři vystřídá Martina Foldinová. Ještě než se tak stane, tak nás čekají například tipy na divadla dneska večer. Dáme si taky už za malou chvilku ukázku z nového podcastu Fasády, který se tentokrát podívá na místa plná rozporů i bizarních zákoutí. To už za malou chvilku a teď už z playlistu novinka od Rostam a Claire track s názvem Hardy, hned potom Serpent with Feet nebo Big Crit.
1: Novinka na Radio Wave.
2: A jsem nadšená.

0: Místa plná rozporů i bizarních zákoutí. To je Ústí nad Labem i Malešice. Hostkou první epizody podcastu Fasády je Karolína Vránková, šéfredaktorka earch.cz a autorka pořadu Bourání. Společně s moderátorkou Alenou Harceníkovou vyrazili do terénu podívat se na hezké baráčky a předat si pomyslné architektonické žezlo. Celý díl najdete klasicky na webu wave.cz a před námi už je krátká ukázka, a to konkrétně z výhledu na malešické sídliště.
1: Tak my jsme se už vyškrábali tady do parku a máme tady krásný výhled. Na co se to díváme teďka, Karolíno?
2: Přijde ti krásný.
1: To je takový zvyk, ale řekla bych, že v něčem krásný, jak tomu se určitě dopracujeme, ale zase je to přes nějaké ty vrstvy, ale tak když se tenhle podcast jmenuje Fasády, tak je musíme trošku odkrývat, takže někde zatím krásný je.
2: Jo, je to taky krásný na druhý až třetí pohled, viď? No, ale jakoby já to nechci ironizovat, já tady mám ráda, no ale pravda taky, že vidíme jako věci spíš zajímavé než krásné, teda jo, jsme na kopci a pod náma je vidět sídliště, celé malešické sídliště, vlastně jedno z prvních pražských sídlišť. Vlevo to jsou taky naše Hradčany, tam jsou vlastně komíny, teplárny a spalovny a tam je ta průmyslová zóna. A taky a třeba kolem nás a za sebou vidíme novou developerskou výstavbu, která nás tady tak jako obtesává za náma. Jsou bagry, ty tam odbagrovávají zase další kus nějakého pozemku a bude tam stát další nový dům. No, takže tohle všechno my vidíme.
1: No, my jsme se bavili o těch fasádách, tak tady teda vidím spoustu barviček a trošku jsme to zmiňovali, když jsme sem šli, tak je to takovej nešvar, pořád se tu objevuje, jak na to tak koukám.
2: Je to nešvar, je to mnohokrát prostě propraný nešvar, ale tady to fakt bolí do očí, jo, protože tady každé to SVJčko si poctivě ten dům zateplilo a nabarvilo a teda opravdu barev se tady nikdo nebál, takže je to fakt vlastně trochu strašný, ne? A co je na tom podle mě ještě nejroznější, že vlastně ještě dneska, když už víme, že to je ošklivý, můžeme to i vidět, každý den to vidíme, tak vlastně městská část tady podobným způsobem zateplila a natřela školu na duhovou barvou, takže my máme tady přece duhovou školu a ještě novou školku, která je taky prostě, vidím, žlutou, zelenou, modrou, oranžovou, tmavě oranžovou a dál na těch panelácích ještě všechny další odstíny. A je to fakt úplný nesmysl, no. Co k tomu říct?
1: No, já k tomu mám takovou teorii. Já jsem si totiž všimla, schválně, jestli si toho teď začnou posluchači i ty všímat taky, že když někde jedeš po vesnici, tak většinou tam jsou nějaký už zateplený baráky a jeden z nich je vždycky pistáciovej a kousek od toho je vždycky meruňková a tyhle dvě barvy jsou vždycky někde blízko sebe. Tak to je jenom taková vsuvka a odbočka k barvám.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harceníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Český rozhlas.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 14 hodin a 27 minut ve středu 20. května a já už pro vás mám svoje dnešní poslední kulturní tipy, a to na dvě divadla dneska večer v Liberci a v Praze. Začínáme libereckým divadlem FX Šaldy, kde můžete dneska vidět Píchu a Předsudek. Šest služek tady mezi vynášením nočníků a stlaním postelí odehraje ikonický román Jane Austenové. Vynalézavá divadelní adaptace nabízí jedinečné herecké příležitosti. Každá ze služek totiž stvární nejenom jednu z románových matek či dcer, ale také jejich mužské protějšky. Takže taková divadelní drag show podle Jane Austen začíná v libereckém divadle FX Šaldy dneska v 19 hodin. No a v pražském Alfredu ve dvoře můžete dneska ve 20 hodin vidět Grund kronika lidové krutosti, která se zabývá tématem chalupaření, rodinného dědictví a vzpomínek. Druhotný svět chalup, který autoři vytvářejí, obsahuje takové vzpomínky, které se vzájemně mísí a překrucují, pletou a proplétají se s historickými událostmi, až nakonec dostávají podobu surrealistického jevištního obrazu prostého času. To je inscenace Grund kronika lidové krutosti dneska ve 20 hodin v pražském Alfredu ve dvoře.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Buchty.
3: Duchaplná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.

0: Je 14 hodin a 40 minut, na rádiu Wave doznívá skvělý Laser Viking s trackem Board in Jeans. Už za chvilku mě u mikrofonu vystřídá Martina Foldinová, no a ještě předtím mám pro vás jednu skvělou novinku. Tu má na svědomí michiganské Witch Houseové duo Salem. Ti tak trošku takzvaně na Beyoncé vydali celé překvapkové album, no a do naší rotace z něj přistál titulní track Red Dragon. Tohle už jsou nový Salem, hned potom Venktovka nebo Sassy 009.
1: Novinka na rádiu Wave.
2: A já jsem nadšená.

0: to je u tebe
1: vývu.
0: Ale nezvyk, že jo? Jak, jak určitě ví naše posluchači a posluchačky, kteří poslouchají pravidelně, tak ty seš tady úplně pečená vařená.
1: Pečená vařená na všechny způsoby takzvaně, ale tento týden tomu tak není. Jsem tady jenom dneska a pak už tady zase nebudu tento týden.
0: Tak už si nějaký odpočinek, doufám.
1: Užiju. Velmi zasloužený, doufám. A no, pojedu na chalupu na jich a těším se.
0: Wow, no ale ještě předtím budeš tvrdě pracovat, tedy mluvit.
1: Bez sporu.
0: Písničky a kulturní tipy, tak co nás tady čeká dneska?
1: Samé hezké věci, určitě nějaké novinky, stařenky v našem playlistu.
0: Novinky, stařenky.
1: No, tak to je terminus technicus.
0: To je úplně vtípeček, jak od Ivany Veselkové.
1: Který jsem převzala. To je terminus technicus z hitparády neobjevených starter, kde to používáme jakožto novinky, stařenky podle toho, jak dlouho skladby zrovna putují, rotují v tom konkrétním týdnu v playlistu. A krom toho, tedy samozřejmě, že to bude výtečná muzika, tak se můžeme těšit taky na nové vydání magazínu Houpačky s kým jiným než s kolegyní Míšou Sladkou. No a tentokrát se opět, stejně jako v té předchozí epizodě, budeme věnovat ženám. Tentokrát ale půjdeme víc do minulosti, protože se budeme společně koukat na to, kdo jsou vlastně ženy u nás v naší rodině. Jestli je možné, že se třeba do toho, jací jsme, propisují právě naše prababičky, babičky, prostě ty generace, které už jsou trošku za námi. No, tak uvidíme. Třeba to bude mít i trošku spirituální charakter.
0: To je krásné téma, i mě to tak inspirovalo teď, až odsud odejdu, tak zavolám babičce.
1: No, to je krásné. Vidíš to? Tak doufám, že z tebe si taky všichni vezmou příklad dneska.
0: Doporučujeme. A užijte se to s Martinou. Papa.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Čau, tady Maximilian z Madhouse Express. Posloucháte Rádio Wave.

0: Posledních pár vteřinek nás dělí od středeční 15. hodiny odpolední. No, od mikrofonu vás tím pádem z našeho proskleného studia už opět zdraví Martina Foldynová. Doufám, že máte krásné, příjemné středeční odpoledne a že na něj navážeme, budeme pokračovat společnými kroky. V playlistu Waveu teď už Edison Ray nebo slovenští Waterbased, tak si užijte příjemný poslech.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave.

Slovenský hudební projekt Waterbased ještě předtím zahraničí a hudebnice Edison Ray, to byl hudební start a další hodinky vysílání u nás na Radio Wave. Ještě jednou krásné, příjemné středeční odpoledne, 20. května, 8 minutek po dnešní 15. hodině odpolední. Za mikrofonem tedy až do 17:30 Martina Foldinová. A co vám nabídnu, tak jako vždy to bude velmi různorodý obsah, co se týče toho, co zpracovala naše redakce. Třeba už za chvilku vám budu pouštět ukázku z první epizody naší z Brusu nové série Bedny. Bedny, tak to je série, která přináší vlastně rozhovory se špičkovými odborníky, odbornicemi na témata, které můžeme říct si hýbou společností. Abych to předvedla názorně trošku víc, tak vám pustím ukázku z první epizody už za chviličku, ale společně stihneme třeba taky podcast Hergot a nebo kompletní znění na našich Houpaček, a to už kolem 17:30. Takže zase to bude velmi různorodé, ať už nějaká spiritualita, mateřství, rodičovství, nebo taky rozhovor s intelektuály, tak o tom budou následující 3 hodinky na Radio Wave, no a taky samozřejmě kulturní typy, výtečná muzika. A k muzice míříme rovnou teď, před námi stále ještě poměrně novinkový track naší rotace, za kterým stojí newyorský rapper a taky kuchař Action Bronson. Tady track s názvem Olympic Vince Carter.

0: Ve středečním odpoledni na Radio Wave si společně pustíme ukázku z první epizody naší zbrusu nové série Bedny, která vám přináší rozhovory se špičkovými odborníky, odbornicemi na témata, která tak nějak hýbou společností. No a hostkou prvního dílu je autorka světového bestselleru Dopamine Nation a taky profesorka psychiatrie ze Stanfordovy univerzity Annie Lempke. Celý tento díl můžete už teď najít na webu Radio Wave a ve všech podcastových aplikacích. Ale teď ta krátká ukázka.
1: I've heard you talk about the drugification.
2: Slyšel jsem vás mluvit o drogifikaci sociálních sítí. Co tím myslíte? Jsou sociální sítě skutečně vytvářené tak, abychom na nich byli závislí?
1: Make us addicted?
3: Many forms of digital media include design.
4: Spousta forem digitálních médií obsahuje prvky, které byly záměrně vytvořeny, abychom dál swipeovali a klikali. Tedy vlastně, abychom se na těchto platformách stali závislými. Tyhle prvky zvyšují přístupnost, potenci, množství, novost a nejistotu, což jsou rysy, kvůli kterým jsou věci návykové. Čím jednodušší přístup máme k naší vybrané droze, tím pravděpodobnější je, že ji budeme užívat a staneme se na ní závislými. V dnešní době máme přístup k internetu a digitálním médiím 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dále záleží na potenci. Čím více dopaminu se uvolňuje v cestě odměn a čím rychlejší je tohle uvolňování, tím pravděpodobnější je, že se staneme závislými na určité látce anebo zvyku. Digitální média jsou velmi potentní díky zářivým barvám, hudbě, příběhovosti a schopnosti kontrolovat, kdy kterou věc sledujeme do posledního detailu. Algoritmy fungují tak, že sledují naše specifické preference a ukazují nám, co se nám líbilo v minulosti s trochou novosti. Dalším důležitým rysem je jednoduše množství a kolik času trávíme konzumováním své vybrané drogy. Jsme velmi náchylní k nekonečnému scrollování, bezedným mísám obsahu a přizpůsobivým algoritmům. Kvůli tomu na návykových platformách trávíme více času, než jsme doufali a plánovali. Důležitou roli hrají notifikace. Dopamin je velmi citlivý na novost. Přehršel oznámení, které nás lákají zpět k platformě, i když zrovna děláme něco jiného, uvolňují malou dávku dopaminu. Ta vytváří chuť zjistit, jestli na nás na mobilu nečeká ještě větší odměna. Takže ano, mnoho těchto platform bylo vytvořeno, aby byly návykové. A skutečně návykovými jsou.
3: Have been designed to be addictive, and they are.
1: If I'm not mistaken, even during in-person communication.
2: Pokud se nepletu, i při skutečné komunikaci mezi lidmi se uvolňuje dopamin. Sociální sítě se na tohle dokážou naladit, když mi někdo lajkne něco, co jsem sdílel, uvolní se mi dopamin, tak jako by tomu jinak bylo, kdyby mi zatleskal nebo by se mnou souhlasil při skutečné konverzaci. Tyhle lajky jsou ale umělé, že? Schází jim námaha spojená s tím, že někam jdeme a s někým osobně mluvíme.
3: Yes, exactly. So we are innately social creatures. We do better in groups.
4: Ano, přesně tak. Jsme přirozeně společenskými bytostmi. Lépe se nám daří ve skupinách. Můžeme v nich najít partnery, chrání nás před nebezpečím a zajišťují vzácné zdroje. Náš mozek nás s jinými lidmi propojuje právě i tím, že uvolňuje dopamin, když navazujeme vztahy. To je úplně v pořádku, ale sociální sítě si vybrali ty nejnávykovější rysy mezilidských vztahů a udělali z nich drogu. Takže dnes místo toho, abychom se museli zvednout z pohovky, vyjít ven, poznat nové lidi, bavit se s nimi, projevit snahu o kompromis anebo schopnost úspěšně řešit konflikty, můžeme na pohovce zůstat a swipovat vlevo, vpravo a i hned získat přístup ke světu výrazně upravených profilů, které se daným lidem ani nepodobají, anebo vůbec skutečnými lidmi nejsou. Dnes navíc máme velké jazykové modely, které jsou navrženy tak, aby byly podlézavé a pochlebovačné a říkali nám přesně to, co chceme slyšet. A máte naprostou pravdu, lajky jsou součástí návykovosti. Výzkumy třeba ukazují, že když na Instagramu vidíme fotky lajkované jinými lidmi, je pravděpodobnější, že je olajkujeme i my. Jinými slovy, více lajkované příspěvky uvolňují více dopaminu než ty, které méně lidí olajkovalo. Tohle všechno ukazuje, jak moc odměňující je společenské uznání a pocity, že patříme do nějaké skupiny. Pocit uznání získaný lajky a dalšími mechanismy upevňuje vzorce chování v našem mozku.
5: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Na rádiu Wave. Sérii Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Trocha ostře zlomené hudební produkce. Teď čerstvě za námi Rainy Miller s trackem Chrome Allowed B. Teď ve středečním odpoledni na Waveu. Naopak ale před námi dnešní pozvánky do divadel. Třeba 19. hodina bude v libereckém divadle FX Šaldy patřit Píše a předsudku. Uvidíte romantickou komedii právě podle proslulého románu Jane Austen. 6 služek tady mezi vynášením nočníků a stlaním postelí odehraje tenhle ikonický román Jane Austen. Je to vlastně docela vynalézavá divadelní adaptace, která nabízí herecké příležitosti. Každá ze služek totiž tady stvárňuje nejen jednu z románových matek nebo dcer, ale také jejich mužské protějšky. Ano, slyšíte správně. Slavné ženské literatuře se tak dostává, řekněme, hravého nadhledu, taky možná ironie, které by bez pochyby pobavily i samotnou autorku románu. Pícha a předsudek trochu jiným způsobem dnešní 19. hodina a liberecké divadlo FX Šaldy. Přesun do hlavního města v pražském Alfredu ve Dvoře si dnes od 20. hodiny večerní můžete vychutnat Grunt neboli kroniku lidové krutosti. K rozmachu chalupaření dopomohl rozhodně fakt, že po druhé světové válce zůstalo v pohraničí mnoho opuštěných německých usedlostí, které chalupáři zachránili před destrukcí. No a fenomén vlastně takzvaného dlouhého druhého bydlení nahradil vlastně původní baráčníky, chalupářníky, ale něco z jejich dědictví vlastně zůstává ve zdech, v zazděném sklepě, možná v nějaké temné kůlně na palivové dřevo nebo třeba v zatuchlém oblečení, které sami na chalupách nosíme. No a tenhle druhotný svět, který tady autoři vytvářejí, obsahuje množství jejich rodinných vzpomínek, které se vzájemně mísí, možná trošku překrucují, pletou, proplétají se s historickými událostmi, až nakonec dostávají podobu surrealistického jevištního obrazu prostého času. Tak to byla velmi poetická anotace k představení Grunt, kronika lidové krutosti, která se velmi a jednoduše věnuje chalupaření. 20. hodina, Alfred ve Dvoře, Praha.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

Ve středu 20. května odpoledne nám na Radio Wave dozněla formace A to mi nevadí se skladbou Přibližovadla. No a společně míříme z českého kontextu prostředí hudební scény na sever, konkrétně za švédskou popovou ikonou Tove Lo, hudebnicí, která teď chystá na polovinu září z Brusu novou desku. Ta se má jmenovat Estrus. No jak sama hudebnice říká, má to být hodně syrová deska. Je totiž o tom, že její mysl a tělo chtějí různé věci, no a ideálně všechny dohromady, což je vlastně životní rovina, kterou si taky sama dokážu dost dobře představit. To album prý nebude dávat žádné dobré rady, je to jen hodně pocitů a taky žádná řešení. Teď si můžete poslechnout už za pár okamžiků i v playlistu Radia Wave z Brusu nový single I'm Your Girl, Right? Což je vlastně první taková singlová ochutnávka z nové desky a je to vlastně první skladba, nová skladba téhle zpěvačky od roku 2022. Pokud by vás zajímalo, tak skladbu doprovází i klip, který se natáčel v Brazílii a stojí za ním režisér Nogari. Tove Lo zároveň ohlásila i světové turné, které jí v listopadu zavede třeba i na evropský kontinent, ale Česko neočekávejte, vlastně úplně nejblíž bude v polovině, zhruba v polovině listopadu v sousedním Berlíně, kdyby vás náhodou zajímalo. Teď už ale společná cesta na švédskou hudební scénu. Tady Tove Lo a její novinka I'm Your Girl, Right?

0: Gospel for a New Century. Tohle jsou nebinární hudebníci Eve Tumora ve středečním odpoledni na rádiu Wave jen pár minutek před 16. hodinou odpolední. Dnes je středa 20. května, což je 140. den letošního roku, tedy podle gregoriánského kalendáře. A svátek má dneska Zbyšek, takže pokud někdo z vás poslouchá v tento okamžik, tak naprosto tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího k těm dnešním jmeninám. No a znáte to, pravidla jsou jasná, všem Zbyškům teď putují následující skladby ještě před 16. hodinou odpolední a že bude o co stát. Před námi totiž třeba výtečná hudebnice Jessie Lanza anebo domácí kapela Rekreace. Tak si je užijte, příjemný poslech.
1: Quest.
2: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
1: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Prostor české scény.
3: Věci se mají tak, že ani nevíš, jak si počít s tím.

Melancholický baby echo, předtím ještě energická Janelle Monáe, tak to byl hudební start a další hodinky vysílání u nás na Radio Wave, tentokrát tedy po středeční 16. hodině odpolední, aktuálně tedy 6 minutek po 4. odpolední. No a nás čeká zase další program i nějaký ten redakční obsah Radia Wave. Třeba už za chviličku vám pustím ukázku z aktuální epizody našeho Hergotu, který jste mohli poslouchat ve vysílání v neděli odpoledne. No a tentokrát tedy s takovou velkou otázkou, a to sice čemu věří buchty. Pokud posloucháte vysílání Waveu pravidelně, tak asi tušíte, že kombinace Hergotu a našich buchet může jednoznačně znamenat jenom Ivanu Veselkovou a Zuzanu Fuchsovou právě v našem magazínu Hergot, kde se tentokrát bavíme o naší doprovodné minisérii Buchty o Bibli. Pokud tedy konzumujete tento obsah, tak můžete prodloužit vlastně jeho působení i skrz náš Hergot, ze kterého pustím ukázku už za chviličku. No a teď už zase další muzika, znáte to, pravidla jsou stále stejná. Fashion Club se skladbou Confusion už za chvilku, taky domácí producent Never Touch. No a teď už americké duo Ear, stále ještě poměrně novinkový track u nás v pravidelném playlistu. Ne plus ultra míří k vašim uším. Are you videoing me right now?

0: Čemu věří buchty? Tak na tuto otázku odpovídá nový díl spirituálního magazínu Hergot u nás na Wave. Populární pořad Ivany Veselkové a Zuzany Fuchsové o všem a o ničem naprosto poprvé zavítal do našeho Hergotu, a to u příležitosti společně připravené minisérie Buchty o Bibli. Ivanka a Zuzka v Hergotu tentokrát mluví o darované Bibli i třeba tarotových kartách, mluví o utrpení existence i jiných věcech mezi nebem a zemí. Vy celý tento díl můžete najít a poslouchat na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích. Teď si z něj ale pouštíme vlastně až buddhisticky laděnou ukázku.
1: A co tebe, Zuzko, tebe taky zajímá nakukovat pod pokličku reality nějakým způsobem? Nebo je to celé nezajímavé pro tebe?
2: Já nevím, pro mě to jako abstraktní relativně dotaz, ale čekala jsem tuto otázku. A připravila jsem si odpověď.
1: Dobře.
2: Ale já to mám v takové sekci jako odložených, nechci říct úkolů, protože to asi ani není úkol, ale že mě to jako zajímá a současně mám pocit, že buď to na to nemám čas, nebo není ta správná životní etapa. Já mám třeba doma odžmolkovávač, který jsem nerozdělala ještě tři roky. Já mám hodně vždycky věcí, které mi trvá několik let, než začnu používat, a podobně je to s těmi zájmy. Já jsem dokonce dostala od jedné kamarádky tarotové karty a jako nemám k tomu nějaký negativní postoj, i jsem se taky s tím setkala nějak v rámci psychoterapie, ale ještě se mi nerozdělala, má už asi 4 roky. Takže to spíš tak odkládám na neurčito tyto záležitosti. Ale na co jsem si vzpomněla, co považuji za svůj zásadní duchovní zážitek z dětství. Já si tehdy pamatuju, že jsem se dívala s babičkou na dokument o buddhismu, a tehdy, to jsem byla podle mě tak kolem předškolního věku těsně, a hrozně mě trápily nespavosti, furt jsem jako nemohla spát. A pak jsem se dívala s babičkou na ten dokument o buddhismu a tam bylo řečeno, tam nějaký mnich mluvil o těch jejich tezích a o tom, že základem života je utrpení, a mě to paradoxně úplně strašně uklidnilo, že to dalo nějak normalizovalo nějaký moje vlastní v úvozovkách utrpení, nebo ani bez úvozovek, že jsem od té doby spala jako dudek. To jsem vám chtěla říct.
3: Že, a to se mi líbí, spát jako dudek, to je krásný. Jako dudek,
2: ale že pro mě to byla vlastně neznámá idea jako toho malého dítěte, že jsem měla představu, že všichni furt musí být šťastní, a když ne, tak je to nějak v nepořádku, a mě to vlastně dalo tehdy takový jako asi klid, dejme tomu.
1: To je zajímavý, že vlastně tebe uklidnilo vlastně ta první půlka té myšlenky, protože ta hned ta druhá je, že utrpení je zlo, které máme odstraňovat.
2: Jo, tak to už mě na tom tak nezajímalo.
1: To by stačilo jenom to zařazení, ano, je tu svět a do toho tohle patří a je to tak asi nemožná v pořádku, ale je to normální.
3: No, jo. Spíš myslím, že tam jako hraje roli nějaký ten pocit toho sdílení právě, že vidíš, že i tady v televizi je pár mních, které stejně ty jako děcko v Brně taky trpí, jo? Že co nejsi sám, a to si myslím, že jako v tom je ta síla.
2: A pro mě to byla i úplně nová idea, že o tom se v mateřské školce až tak nemluví. Tak
3: no, tam se málo, lepíš no. Listí podzimní, víš co?
2: No, a že by paní učitelka řekla, ale panáčka základem života je utrpení.
1: Milé děti,
3: základem. Víte, jak ten panáček z kaštánku trpí v sirkách, jako vy.
4: Boží keci a příjemná astrální setkání.
5: Hergot.
4: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
5: Více na wave.cz/podcasty.

0: Wave. Děláme vlny.
1: Ere. Psychopata. Kompaněre.

0: Tolik Ralfičů a Paris Texas na společném tracku Whip Cream ve středečním odpoledni na Radio Wave, kde teď budu zvát k přesunu do Olomouce, protože právě tam můžete až do 24. května navštívit divadelní Flóru. Pokud si říkáte, co je to divadelní Flóra, Martino, tak to je desetidenní multižánrová akce, která je vlastně divadelním festivalem letos, navíc s ročníkovým motem Solidarita. No a letos právě divadelní Flóra v Olomouci hostí divadelníky, divadelnice z celkově 9 zemí. Velkým hitem na letošní divadelní Flóře je třeba taky prezenc Davidského divadla, velmi známého Davidského divadla, kteří tentokrát tedy v Olomouci nabízí své Krkavce. Pokud by vás to zajímalo, koukněte na kompletní program divadelníflora.cz. Třeba dnešní představení už je tedy beznadějně vyprodáno, co se týče Davidského divadla, které se nachází právě v rámci divadelní Flóry, ale co rozhodně prodáno není, protože je tam volný vstup a vy můžete dorazit, tak to je Matko Boží, Vyžeň Putina. To je představení, které můžete zažít mezi 20. a 21. hodinou večerní právě dnes. Je to vlastně taková nepříjemně živá připomínka 14 let staré protestní akce skupiny Pussy Riot v ústředním moskevském chrámu Krista Spasitele. Nejde tedy úplně o tradiční divadelní představení, je to spíš zvuková reprodukce hudebně dramatické kompozice, a to režiséra Jiřího Adámka Austerlice, a to celkově pro tři ženské hlasy a orchestr, je vlastně taky oceněná na prestižním festivalu Prix Europa 2025. Pokud by vás zajímal, jak už jsem zmiňovala, kompletní program divadelní Flóry, která probíhá až do konce tohoto týdne, tak určitě k nalezení divadelníflora.cz, to je to místo, kde se na to můžete kouknout, a zároveň připomínám, že divadelní Flóra nabízí taky krásný doprovodný hudební program, a to každý večer, třeba i dnes mezi 22. hodinou večerní a zhruba půl druhou si můžete zajít na olomoucký Konvikt do tamního Šapito. Vstup opět naprosto volný. No a jako DJ dnes večer vystoupí Young Stiffy. Tak tolik k olomoucké zastávce, před námi už teď ale další muzika v playlistu. Už za chviličku domácí plus minus nula a nebo třeba formace Whitney.
1: Nenechte si ujít v České televizi. Česká animace dobila svět.
2: Pojďme se setkat s tvůrci.
1: Fantazie bez hranic a ruční práce, která ožívá na obrazovce.
3: Když to není sen, tak co je to?
4: Ta vizuální báseň, cesta náznaků, hledání.
1: Jak vzniká a kam dnes míří?
5: Na začátku vlastně není nic. Vymýšlíš příběh a děláš si k tomu kresby.
1: Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci.
3: Necháme se překvapit.
1: Dnes večer na ČT Art a v iVysílání.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Ve středečním odpoledni na Rádiu Wave se posouváme k dalším kulturním pozvánkám na dnešní večerní čas. Tentokrát prozradím pár pozvánek, co se týče hudebního světa. Na koncert si dnes můžete zajít do olomouckého prostoru Variace, kde se odstartuje ve 20 hodin večer. No a vystoupí Michal Juřička a také Papíroví draci. Přesouvám se do brněnského kabinetu Mus, kam si od 8. večerní můžete zajít na italskou scénu. Vystoupí Otton Passante, a to je avantgardní metal se skutečně kovovými nástroji. Italská brass, doom, jazz, metalová formace v obsazení trombon, trumpeta a bicí. To je něco, co můžete zažít dnes na brněnském kabinetu. No a jako support večera za českou scénu taky formace Anurn. Takže Otton Passante z Itálie, 8. večerní kabinet Mus. Přesun do pražského paláce Akropolis, tady si můžete zajít o 7:30 večer a vystoupí bubeník Tom Skinner, který je nejlepším příkladem moderního hudebního chameleona. Jeho vlastní hudba odráží vliv free jazzu, taky avantgardy, grunge, metalu, ale třeba i klasiky a world music. Pokud to chcete zažít, a to i ve formaci Voices of Bishara, můžete to zažít právě dnes o 7:30 Praha, palác Akropolis. Další pozvánka na Prahu, kterou nabízím, tak míří do prostoru Čistírna 1906 v Praze, protože tady si večer můžete zajít na vlastně otevírání aktuální nové sezóny. No a vystoupí dvojice domácích subjektů Cringe Prince, tenhle rapper, kterého můžete dobře znát z playlistu Rádia Wave, stejně jako kapelu Market, která vystoupí dnes večer v pražské Čistírně též. No a připomínám, že Market docela přednedávnem odehráli Radio Wave Studio Session právě v našem proskleném studiu, tak se můžete třeba právě s ní připravit na dnešní večerní čas. Čistírna, Cringe Prince a Market.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Radia Wave.
1: Kulturní tipy na Radio Wave.
0: Kulturistán.

0: natolik americká popová hvězda na vlnách Rádia Wave. Sabrina Carpenter se skladbou Man Child teď ve středečním odpoledni na Rádiu Wave jen pár minutek před 17. odpolední. Do té 17. stihneme ještě dvě hudební zastávky. Budou tam patřit legendární Gorillaz se skladbou Aries a taky domácí formace Treska Jednoskvrná. Vyrazíme s nimi na výlet pomocí jejich maringotky.
1: Střední Ice. Festival, co není střední. Seno, sláma, pivoňky, pivo, víno, limonáda a spoustu muziky. Mojmír Papalescu and the Nihilists, Athena Chlebová, modulární synťáky i lokální folklor. Zažijete kokořínský temno i jarní romantiku. Pohodu na louce, taky skate contest, sítotisk workshop s Knedlo Zelber.
2: Či divadlo pro děti.
1: Kousek od Mělníka, kousek od Prahy. Statek Střednice, 29. a 30. května. Středňajs, festival, co není střední. Víc na sítích statku Střední. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Špína.
4: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
5: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
4: Špína.
3: Špína. Pořad, který se vám zarije za nechty.
4: Špína.
3: Každý čtvrtek od 8 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Britská hudebnice Pink Panthers, nebo teď kanadská star DJka, producentka, která má ráda synthwave, darkwave, tohle je Mary Davidson s trackem Fun Times. No a já velmi upřímně doufám, že přesně takové časy zažíváte vy právě dnes v středu 20. května po 17. hodině odpolední, že zažíváte Fun Times a že to ve vašem kontextu třeba znamená to, že už nemusíte pracovat a že se nemusíte věnovat žádným velkým povinnostem a že si můžete užívat zbytek dne právě už třeba jen po boku playlistu Radia Wave, ve kterém tedy budeme okamžitě pokračovat, protože před námi ukázka z připravovaného nového alba švédského producenta a rapera Blada. Ten už má vlastně na 20. květen na dnešní den naplánováno vydání nové desky. Jak už jsem zmiňovala, tahle deska ponese název Sulfur Surfer. Ano, je to trošku jazykolam a my si z něj pustíme teďka malou ochutnávku. Skladba Blondie je vlastně track, který produkoval další člen Drain Gangu jménem White Armor. Tak tady jejich spolupráce na beatu i lyrics Blade ze Švédska míří k vašemu uším. A tady track s názvem Blondie.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Ve středečním odpoledni na Rádiu Wave teď nabízím poslední várku kulturních tipů, které se dotýkají dnešního večerního času. Tentokrát tedy nabízím pozvánky do kin. Jihlavské kino Dukla například o 7:30 večer nabídne vtipnou novátorskou detektivku s Hugh Jackmanem v hlavní roli, a to sice film B-tým na stopě. A ve 20:15 pak pokračují programem se snímkem zmizení Josefa Mengeleho. Jihlava, kino Dukla. Přesun do sokolovského kina Alfa, kam od 18. hodiny můžete zajít na Pedro Pascala v novém filmu ze série Star Wars Mandalorian a Grogu. Ve 20:30 pak snímek Hokum. Sokolov, kino Alfa. Přesun do vsetínského kina Vatra, kam o 7:30 můžete zavítat na film Jima Jarmuše Otec, matka, sestra, bratr a na jeho hvězdné herecké obsazení, kde září Tom Waits, Adam Driver, Vicky Creeps nebo Kate Blanchett. 19:30 vsetínské kino Vatra. A na závěr jedna pozvánka na hlavní město, tentokrát volím pražské kino Dlabačov, kam od 18. můžete zavítat na snímek Starověrci. No a ve 20:30 pak v rámci filmového klubu opět film Jima Jarmuše, tentokrát ovšem jeho film z roku 1989, Tajuplný vlak, tedy jeho povídkový film, který startuje ve 20 hodin večer, Praha a kino Dlabačov.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: královna britského rapu, tohle je Little Sims s trošku starším kouskem Gorilla, teď doznívá ve středečním odpoledni na Radio Wave. No a já mám pro vás tip na poslech aktuální epizody našich Buchet, které můžete naladit ve vysílání Waveu, stejně jako každou středu právě dnes od 19. hodiny. Do podcastu o všem a o ničem tentokrát dorazila Bára, která se po 40 rozhodla vrátit z pozice v marketingu do světa vrcholového modelingu. Proč už si nepřipadá špatně, když jí někdo řekne, že je ramínko na šaty? A řeší se vlastně ještě pořád to, kolik modelky váží kilo? Poslechněte si nové Buchty a dozvíte se třeba i to, jaká je spojitost mezi instantní polévkou a Justinem Timberlakem. No a to se rozhodně v žádném jiném veřejnoprávním obsahu nedozvíte.
1: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
1: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
2: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer

0: Tolik Haudy na vlnách Rádia Wave, kde přichází čas pro loučení, protože je před námi nová epizoda našich Houpaček, jako vždy s kolegyní Míšou Sladkou za mikrofonem. To znamená, že já se s vámi pro dnešní středeční odpoledne i celý tento týden loučím. Před námi tedy ale už nové Houpačky. No a v nich budeme rozebírat, kdo jsou ženy v naší rodině. Jak se vlastně do toho, jací jsme otiskli babičky, prababičky z naší rodiny, které žily a pracovaly na přelomu století. No a taky jak hluboko do historie si pro některá vysvětlení musíme sáhnout. V Houpačkách se na to zeptáme Joany Kučiel-Friedrišák, tedy polské novinářky, autorky knih Služky pro všechno a Vesničanky. Před námi aktuální epizoda našich Houpaček. Mějte hezký den.
1: Houpačky.
2: Houpačky.
3: Houpačky.
2: Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
4: Na rádiu Wave posloucháte Houpačky, což je podcast pro rodiče, kteří se zajímají. Mám pro vás dneska naprosto speciálního hosta, respektive hostku. Je to dáma, která se jmenuje... Joana Kučiel-Friedrišák. Dobrý den. Jsem moc ráda, že vás tu mám. Joana je autorka dvou knih. Jedna se jmenuje Sedlačky, zatím je v Česku k dispozici ve slovenském jazyce, ale letos vyjde i v češtině. Druhá kniha se jmenuje Služky pro všechno. Sedlačky můžete zatím číst ve slovenském překladu Karola Chmela. Služky pro všechno přeložil Michal Alexa. My se budeme na základě těchto knih dneska bavit o vztazích v rodině, o mateřství, o traumatech, které se dědí, a k tomu nám pomůže hlas tlumočnice Lucie Zakopalové. Ahoj.
5: Ahoj, dobrý den.
4: Tak, jsme tady všichni a můžeme jít na to. Já jsem vaše knihy četla úplně ze všeho nejvíc jako zprávu o ženách v mé rodině. Četla jsem si to a říkala jsem si, aha, takže proto byla moje babička taková a proto je moje máma taková a taková. Myslela jste ty knihy trochu i takhle?
5: Děkuji, bardzo to vysmíluje.
6: To je velmi milé. V Polsku se na mě obracelo hodně čtenářek, ano, především čtenářek, protože právě ženy mě čtou nejčastěji. A říkali, ano, tohle je příběh mojí babičky. A já musím říct, že těchto reakcí je stále velmi mnoho podobných a že je to pro mě velmi příjemné, že se právě čtenářky s tou knihou identifikují. Zajímavé na tom je, že ten příběh není vlastně o mojí babičce, že to není příběh mojí rodiny.
5: To není z historie mojich babič.
4: A proč vlastně jste se toho tématu teda zhostila?
5: Včasně písám knížky biografické.
6: Já jsem předtím psala knížky biografické, především o básnicích z meziválečného období. A věnovala jsem se tedy té minulosti, ale z trochu jiné perspektivy. Z perspektivy vlastně té třídy inteligence, z té vyšší, bohatší vrstvy. A psala jsem také od jedné předválečné básnířce Kažiměře Ilakovičůvně. A ona právě měla sloužící, která jí byla nakonec velmi blízká, která byla vlastně její přítelkyní. A já jsem si uvědomila, že když víme, že ty služky existovaly, a víme, že to bylo nějaké důležité časté povolání, které bylo v každém měšťanském domě, který na to měl peníze, který si to mohl dovolit, tak nemohl existovat bez služebné, tak přitom o nich vlastně moc nevíme. A já sama jsem si uvědomila, že o nich moc nevím, i když se tomu období věnuji. Nevím, jak vypadala jejich práce, nevím, jaká měla práva, nevím, jak vypadal jejich život, a řekla jsem si, že když takováhle knížka neexistuje, tak bych ji mohla napsat já.
5: To můžu já, jo, napíš.
4: A Sedlačky byly to tež.
5: A i z té knížky?
6: No, se Sedlačkami, nebo Chlopkami, nebo Vesničankami, to bylo trochu jinak. Oni se trochu narodili z těch služek, protože skutečnost je taková, že právě služky pocházely z vesnic. Byly to vesnické dívky, ta služba byla pro nějaká cesta k emancipaci, ke zlepšení své finanční situace. Oni pocházeli z vesnického prostředí, které bylo chudé, kde nebyla možnost asi jakýmkoliv způsobem vydělat a potřebovali tu situaci svoji zlepšit. Občas si také vydělávali na věno, aby se mohli dobře vdát. A to bylo především v těch bohatších zemích, ale myslím si, že všeobecně nejdůležitější ta cesta těch služebných byla zkrátka byl nějaký útěk před bídou.
5: Utěčka před bědou.
4: Hrdinky obou těch knih spojuje to, jak malý důraz se klade na jejich osobní život, osobní štěstí i třeba na rodinu, což jsou dnes vlastní, myslím, jejich rodinu, což jsou dnes hodnoty, které se snažíme nebo které společnost má nastaveny velmi vysoko nebo možná nejvýš. Jaké tyhle ty ženy potom mohly být matky?
5: Tak, to je bardzo dobré pytanie, to je bardzo ciekawe.
6: A to je velmi dobrá otázka. Pro mě to bylo taky hodně zajímavé právě to, jak se přenášely tyhle ty vzorce z těch předchozích generací. A myslím si, že to bylo taky to, co v Polsku vyvolalo největší diskuzi, tedy co jsme zdědili po těch našich babičkách, po našich matkách. Plus se k tomu ještě přičítá všechny ty věci, co se staly v 20. století v historii, která byla velmi těžká bída, která byla to vyloučení na úrovni vzdělanosti, ale taky samozřejmě všechny ty patriarchální představy, normy, vzory o ženě, která má místo jenom v kuchyni a samozřejmě na neposledním místě také katolická církev a její představy o ženách. Myslím si, že čtenářky, ženy, které čtou moje knihy, že nejvíce zasáhne ta úroveň té dětské práce, toho dětství, toho, jak ty malé holčičky jsou vlastně vychovávané nebo posílené do té práce, která vlastně přesahuje ty jejich síly. Na polské obálce Chlopek je velmi silná fotka, kde je taková starší žena, která táhne vědra s vodou. A myslím si, že to je velmi symbolický obrázek. Právě to, jak těžkou práci ty ženy vykonávaly a jak ta služba někomu jinému byla vlastně celým jejich životem a jak oni byli na tom posledním místě i sami pro sebe.
5: Na ostatním místu.
4: Jak to měly potom tyhle hrdinky se svými rodinami? Protože my propisujeme, nebo víme, že propisujeme ty vzorce poměrně hluboko do generací zpátky. Myslíte si, že se dá vůbec spočítat, jak daleko si musíme sáhnout pro některá vysvětlení?
5: Myslím, že sáhá hluboko, tylko že my nejste.
6: Myslím, že bychom se museli dostat hodně hluboko, že to opravdu sahá hodně hluboko tahle zkušenosti. Ale problém je ten, že my neumíme těm příběhům asi úplně proniknout, protože ta paměť generační nebo paměť v těch rodinách je zachovaná tak na 2-3 generace. Víc si nepamatujeme. Nemáme ty příběhy. Pro mě bylo proto vlastně těžké napsat služky pro všechno, protože nám zůstalo málo informací v těch rodinách. Bylo těžké zjistit, jak to vlastně bylo. Ženy, které sami byly služky, tak o té zkušenosti velmi často nechtěly mluvit, protože to byla pro ně nějaká traumatizující zkušenost. Nebyly na to nějak pyšné. Velmi často to v sobě nějak uzavřely a o té minulosti mluvit nechtěly. A často jsem se setkala i u čtenářek potom s tou reakcí, že říkali, moje babička byla sloužící, byla služka a já jsem ráda, že jsem se dozvěděla, v čem ta práce spočívala, protože já sama jsem to nevěděla, jak to vypadalo. Takže myslím si, že to je velmi důležité, protože myslím si, že to je velmi hluboká příčina některých našich problémů, kterou opravdu jsme si nějak zvnitřnili, která je tam hluboko u nás. Máme to jako nějaký takový vnitřní imperativ, ani nevíme, odkud pochází to, že máme jako ženy potřebu vzít na sebe všechnu tu práci, všechno to udělat, všechno to zvládnout. A protože tuhle zprávu, tohle jsme se vlastně dozvěděli od svých babiček a matek a nevím, jak je to v Čechách, ale ženy v Polsku, Polky, mají často problém se podělit o svoje různé povinnosti v rodině s dalšími členy. Chtějí být perfekcionistky, všechno mají skvěle zvládnuté, chtějí se do určité míry pro tu rodinu až jakoby obětovat a je to ten vzor, který tady máme z minulosti velmi často a zároveň to funguje jenom druhou stranu, že tedy i sami muži mají problém s tím najednou vyhovět těm očekáváním, které mají ženy, která jsou vlastně nová v těch dějinách.
4: Já myslím, že je to společné, že i v Česku hodně žen, ale vlastně i mužů bojuje s tím umět si říct třeba o pomoc.
5: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że też czasami mężczyźni...
6: No je pravda, že i muži stojí před tou zkoušku a je řada očekávání, která musí splnit. A my jsme trošku zotročení těmi svými představami, které vycházejí z nějakých tradic, ještě si k tomu přidáváme. No a myslím si, že zejména matky, když ať už v těch tradičních společenstvích, anebo třeba pokud pocházejí z nějakých chudších poměrů, tak se snaží to dětem vynahradit, dát jim všechno, přinést jim to modré z nebe a vlastně platí to za to často i tím, že oni sami z toho života nic nemají, že trpí jejich zdraví. A potom sami říkají, já jsem stejná jako babička, já jsem taky pořád v jednom kole a nedokážu se zastavit. Myslím si, že to je trošku vlastně problém těch i tradičněji možná nastavených společností. A v Polsku, nevím, mohla bych dát třeba klasický příklad, já taky sama nekoupím nějaké hotové jídlo, polotovar ze supermarketu, ale chci si ostrouhat tu vlastní mrkev a udělat tu dobrou polévku. A myslím si, že tyhle ty nároky na sebe máme právě i díky tomu, že nám to předali ty naše maminky a babičky. A tím nechci říct, že jídlo ze supermarketu mělo být lepší, ale samozřejmě tahle perfektní péče o domácnost má nějakou svoji cenu a tu cenu velmi často platí právě ženy a tím, že se o tu domácnost tak perfektně starají, tak potom za to platí tím, že jsou unavené, že rezignují na svoje ambice, že jsou třeba frustrované nebo nejsou spokojené v životě. Myslím, že mladší generace už žije jinak a jim to vlastně závidím, protože třeba všechny moje sousedky mají čistá okna a já, protože jsem pořád někde na cestách, tak moje okna vypadají jinak a to je opravdu velký tlak.
5: Represia.
4: Rozumím, ale to není legrace, no, to není legrace. My už jsme to tady zmínili, ale pojďme specifičtěji. Sedlačky se staly v Polsku bestsellerem, na Slovensku, jestli to dobře sleduju, tak nakladatelství Absinthe je vlastně muselo dotisknout už v rámci prvního roku vydání. Já si myslím, že i spousta českých čtenářů a čtenářek bude mít letos příležitost se tam poznat. Jak si vysvětlujete, že příběhy staré 100 let jsou pro nás tak strašně důležité a vlastně sedlačky vzbudily v Polsku velkou debatu o postavení žen, o práci, o hodnotě práce a péče. Ale je to 100 let?
5: Tak, ale to je vlastně...
6: No je pravda, že to je 100 let, ale dnes pociťujeme právě všechny ty ozvěny, ty důsledky života těch předchozích generací, to dědictví, to, co jsme zdědili jako ženy, protože především o ženách tady se v těch knihách mluví. A důležité taky je, že se o tom celou tu dobu vlastně nemluvilo, že to bylo určité téma tabu, například domácí násilí. Ať už o ní mluvíme na jakékoliv úrovni, v jakékoliv formě, a tak to byla věc, která byla často neviditelná. Bylo to nějaké tabu. Bylo to vnímané, že to je nějaká přirozená část té rodinné zkušenosti, rodinného života. Takový muži zkrátka jsou. A ať už tady mluvíme o fyzickém násilí, o bití, které ženy musely snášet, ale třeba i o sexuálním násilí, které je ještě těžší, když se o něm má mluvit. Já musím říct, že když mluvím se svými čtenářkami, spolkami o té minulosti těch rodin, tak tohle všechno je tam nějak ukryté a myslím si, že o tom teď mohou mluvit díky tomu, že ta kniha ukázala, že to není otázka jedné rodiny. Nejenom moje rodina byla chudá, nejenom moje rodina tohleto prožívala a nejenom když zjistím, kolika lidí se to týkalo, tak už se nestydím o tom mluvit, je to do určité míry očišťující, je to nějaká sebereflexe. Vidím na těch setkáních, když jezdím na autorská čtení, takže lidé mají velmi emocionální reakce, často pláčou během toho, když vzpomínají na to, jak to bylo u nich v rodině. A musím říct, že velmi často ty rozhovory se čtenáři jsou potom ještě delší, ty, které se odehrávají až po samotném setkání, když za mnou přijdou osobně a vyprávějí mi příběh jejich rodiny. Já jsem říkala, že to není příběh mojich babiček, ale kdybych neměla k tomu tématu vztah, kdyby mě s ním nepojilo něco bližšího, tak by samozřejmě ty knížky taky nebyly tak autentické, nevypadaly by tak, jak vypadají. A moje babička nepocházela z vesnice, ale z takového menšího městečka, byla to dcera mlynáře, ale vdala se za mého dědečka, který byl z učitelské rodiny. A to tenkrát byl poměrně skandální, byl z různých vlastně těch společenských tříd a to nebylo vhodné. V tehdejším vnímání tohle bylo nějaké míšení části společnosti, která se vůbec vlastně neměly potkávat. A moje babička tím pádem byla taková služka pro všechno ve vlastní domácnosti, která sloužila tomu dědečkovi, který byl takový osvícený, vzdělaný a ve všem lepší než ona. A ona byla tam mlynářská dcerka, která tam vlastně se o něj starala. Ale vím, že v rodině to bylo obecně akceptované, protože takový dědeček zkrátka je a takhle to funguje. Já zároveň bych byla ráda, aby to nevypadalo, že ta kniha je pouze o traumatech. Já si myslím, že taky hodně vypráví o tom, jak se ženy snažily změnit svůj osud a jak například chtěly, aby jejich děti byly vzdělané, jak bojovali o to vzdělání, které sami neměli, nemohli ho získat, ale velmi se snažili, aby ho získali jejich děti. A to je právě třeba příběh mojí rodiny. A myslím si, že do určité míry ta kniha je mnohem víc než o těch traumatických zážitcích. Vypráví právě o té síle žen. Já když jsem tu knižku napsala, tak jsem byla velmi zvědavá, jak bude v Polsku přijata, protože mi přišla, že je poměrně těžká a smutná v mnoha ohledech a čekala jsem na to, jak vlastně to lidé zvládnou číst. A první čtenářské recenze byly právě takovéhle. Ta kniha vypráví o síle žen a to je pro mě hrozně pozitivní.
5: To mi se bardzo podoba, taky spojení na mě.
4: Jsou nějaké konkrétní příběhy, které vás, nevím, buď to překvapily, nebo možná nějak víc oslovily v té záplavě, vlastně protože ty obě knihy jsou hodně cenné tím, jak nám ukážou spoustu konkrétních, drobných, malých životů s různými niancemi. Tak bylo něco, nějaký příběh, u kterého jste, který vás nějak zasáhl, nebo oslovil, nebo byl úplně jiný než ostatní?
5: Celá radost při tego typu
6: Největší radost mi působí při psaní takovéhle knížky to, že poznávám spoustu lidí, protože ten materiál jsem získala především při rozhovorech s lidmi, kteří mi vyprávili příběhy svých vlastních rodin. Jeden z nich byl pro mě třeba velmi, velmi dojemný, je to tedy příběh, který je už v chlopkách a ne v služkách, i když se týká služky, ale to tak občas je, že ta kniha vyjde a teprve potom se mi začnou ještě lidé svěřovat s dalšími příběhy. Ta žena pocházela z vesnice a byla z tradičně chudé rodiny a musela si se sestrou půjčovat jedny boty, když chodila do kostela a to bylo velmi časté v té době. A ona se potom rozhodla z té rodiny utéct, protože už toho měla dost a chtěla mít své vlastní boty a šla tedy sloužit. A zrovna u ní je to ten pozitivní příběh, protože se dostala do zámku, dopravdu do dobré rodiny panské, která jí pomohla. A zase, ještě bych se vrátila k tomu, že říkala jste, že to je 100 let, nicméně ono to není dávno, těch 100 let. To je generace našich babiček, pro mě to je velmi blízko, já jsem svou babičku velmi dobře znala, takže těch 100 let to vlastně není žádná doba pro nás, pořád je to ještě velmi blízké. A ten příběh té rodiny byl opravdu velmi dojemný, protože vyprávěla mi to dcera té ženy, která odešla z té chudé rodiny, potom se nakonec dostala do Varšavy, kde ta rodina žila a právě to, že ta žena udělala tohle rozhodnutí, že šla do té služby, tak změnila osud celé svojí rodiny. A myslím si, že takové příběhy určitě i v Čechách a jsem velmi zvědavá, jestli právě ta diskuze tady vznikne a co tady to vydání těch služek způsobí, protože jak jsem se dozvěděla, když jsem se ptala, tak tady žádná knížka podobná není, takže doufám, že třeba ta diskuze se tím taky u vás otevře. Tady ten příběh má ještě svoje další pokračování, protože ve Varšavě vznikla divadelní hra podle mojí knihy Chlopky a je to úžasný pocit, když na jevišti je tady ta postava s tím skutečným jménem a příjmením a v hledišti tedy sedí její dcera a sleduje ten její příběh. A ze služek pro všechno bych třeba vybrala příběh Angely Merklové, jejíž prababička byla právě taky služka. A je opravdu zajímavé, že taková osobnost, takový člověk, který je všeobecně známý, má tedy osud, který byl jako poměrně těžký, ale zároveň evidentně dost obvyklý. A prababička tedy Angely Merkelové pocházela z chudé rodiny blízko Poznaně, potom šla pracovat jako služka do takového zámku blízko Hnězdna nebo Hnězdně a po roce, jak už se to taky velmi často stávalo, se vrátila těhotná domů. Otec neznámý a je to pravděpodobně ta zkušenost toho sexuálního zneužití, když nevíme to, nejsou o tom žádné prameny, mohlo to taky být, že navázala nějaký romantický vztah s někým, ale tenhle problém byl velmi častý u těch služek.

0: Pochází od téhle polské služky pro
1: všechno.
2: Vaše knihy jsou hodně i o tom, jakou váhu má domácí práce a péče, kterou považujeme za danou a jasnou a vlastně samozřejmou. Vy to sledujete teď ve velkém období. Umíme už si vážit těchto věcí?
1: Pověděla bych tak, že...
0: No, myslím si, že tu práci, že si ji váží a dokáží ocenit především ti, kteří ji vykonávají. A to tak bylo taky dnes a bylo to i tehdy, protože si myslím, že ty hospodyně, ty paní domu si taky úplně neuměly představit, co obnáší práce služebné a mysleli si, že má tu práci lehkou a že vydrhnout každý den podlahu je něco lehkého a nemusí se tím nikdo zaobývat. Takže myslím, že to je především tohle důležité. Možná už to teď ženy trochu jinak vnímají, ale já třeba nesnáším jeden frazeologismus, který existuje v polštině, že křontám vše po chalupě. Takže si tak, jakože člověk tam jako si trošku pouklízí, ale nevím, jak to přesně vlastně přeložit do češtiny, jestli máme nějaké takové vhodné slovo. Je to takový frazeologismus, který tu práci tak trošku jako snižuje, znevažuje, řekneme, moje maminka si tam něco doma dělá a přitom je i spocená, bolí jí záda, ještě přemýšlí o tom, že musí pověsit záclony a vyprat a ty děti řeknou, no, ona si tam tak něco uklízí. A přitom je to tak, že opravdu je to velmi těžká práce, takže si myslím, že i když je to dneska trochu lepší, tak stále pořád tu péči o domácnost vnímáme jako nějakou povinnost, která zkrátka je součástí našeho života, musíme ji dělat. Není to nějaká práce, která by byla oceňovaná tou společností. Já sama to mám z vlastní zkušenosti. Já jsem svoji vlastní maminku docenila až zpětně. My jsme byli 4 sourozenci. Ona nám každý den vařila. My jsme každý měli rádi něco jiného a brali jsme jako absolutně automatické, že ona nám bude vařit každému jiné jídlo a vůbec jako nepřicházelo v úvahu, že ona by byla nějak nespokojená s tím, že my nechceme jíst její polívky. Takže myslím si, že to člověku někdy dojde až zpětně.
1: Její krupníku.
2: Novinářka, autorka knih Joana Kučiel Friedrišák byla s námi v Houpačkách. Děkuji za to.
1: Bardzo děkuji za čekavou rozmluvu.
2: Děkuji moc za tlumočení Lucie Zakopalové.
0: Děkuji moc.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.
4: Scéna s opakem disu. 2 hodiny hip-hopu pro tvou mámu a pro všechny, kdo stáli za dveřmi. Rapové novinky, extrémní zážitky ze světa a z tvého regionu. Speciální okénka nejen o hip-hopu. Scéna s opakem disu. Každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádiu Wave.
1: Nazdárek, čauky.
2: Čauky, mňauky.
1: Ahoj, ahoj, ahoj velmi.
2: Ahoj, Miruš.
1: Mávám na tebe. Jsem oslovil jinak dneska.
2: Já jsem
1: ale
2: se jako,
1: že já jsem se taky z toho lek úplně.
2: Mě dneska na poradě v práci řekl, že jsem přehnaně pozitivní, tak doufám, že to vnesu do dnešní epizody.
1: Ach, to potřebuji. Já jsem dneska trošku trošku unavený, tak snad to nepřenesu do dnešní epizody. Vyvel si, ale chtěl jsem se právě probudit písničkou, kterou umíš podle mě skvěle zaspívat. Teďka trenduje
2: taková,
1: já to pípnu. Je tam vulgarismus, takže my to budeme muset pípnout. Každopádně je to teďka, jakoby, proč to budeme zpívat, to je proto, že je to teďka virální píseň, která je AI, takže AI písně už se dostávají i do České republiky, do mainstreamu. Tady ta AI píseň, jako myslím si, že kdyby Moniku Bagárovou tady ta píseň napadla před 3 lety, tak udělá všechno pro to, aby ji mohla zpívat, protože to by byl
2: brand.
1: Hit.
2: To není její brand.
1: Byl by to hit úplně od ní.
2: No byl by to hit, ale to prostě ona,
1: co je její brand,
2: ona dělá
1: jako
2: reklamu na šperky, kde se tváří takhle. Ona nemůže zpívat tohle a vyplazovat jazyk.
1: Ale právě, že víš, jak by hrozně právě prolomila ten brand.
2: Jo, že
1: by právě
2: jako rebrandla vlastně. Nová éra Moniky Bagárové, tady to máte zadarmo.
1: Tuto nenapadlo a bohužel AI už tohle vykradla. Je to hrozný, ale právě my to nenecháme zpívat AI, my to nespíváme jako lidé. To zaspíváme.
2: Ty to budeš zpívat se mnou?
1: Já ti budu tak jako brumlat tam prostě.
2: Takový z vokály, jo? Brumlat, dobře. Takže jakoby vítejte u mého osobního ztrapnění, do kterého jsem se dostala dobrovolně. Budete se bavit spolu s Mírou. Ano, takhle jednoduchý to je mě do něčeho uvrtat. Řekně mi, přihlaš se prostě do Asia Expressu. Přihlásím se. A to nezvládnu sníst tam nic s tím věcí, co jedli. Dobře, takže trochu
1: jebta.
2: Ale pořád jsem to já. Dobře, díky. Díky, nebyla jsem na to sama, nesklamal jsem.
1: Nechal jsem tě v tom.
2: Takže, no, takže to je tvoje expertíza teďka vlastně, jakoby AI věcí v Česku vlastně primárně.
1: Takže už máme i AI písně,
2: a
1: jejich
2: víc. A už to
1: víc.
2: Prosakuje prostě i k naší generaci.
1: Už jako neironicky zpívali tady
2: radši,
1: to.
2: Radši budu mít ten jakoby generace alfa humor.
1: Asi jo.
2: Viděl jsi teďka papeže, jak dělal Six
1: Seven? Viděl jsem to, no, já si myslím,
2: vidíš?
1: Že už jsme to vzení k zániku.
2: já to udržu při životě prostě v každý epizodě, ano. Takže tak, dobře, no, takže to byla taková náhodná snůžka vlastně zajímavostí na začátek.
1: Zajímavosti ze světa internetu, pokud jste offline, což je dobře, tak aspoň víte, co tam děje. Lidi zpívají AI píseň, respektive jenom na ní lipsynkou, my aspoň zpíváme naživo. A je to fakt smutný. Vlastně je to trošku smutný, ale jakoby zároveň je to fakt zábavný, protože to je úplně peak mileniálství, trošku vnutá, ale pořád jsem to já.
2: Zažil jsi ještě musicly, nebo už ne?
1: No, jako nebyl jsem tam.
2: A Vine?
1: Zažil jsem to.
2: Vine je ještě starší vlastně.
1: Jo, ale jako Vine jsem, koukal jsme na Vine na Facebooku. Vine.
2: No, na Facebooku. Tak to se má vracet, že jo? Tak možná tohle je nějaká předzvěst jako lipsynku, akorát, že teď budou na AI písničky. No nic, doufám, že se to nestane, ale už se to jakoby pomalu děje. No takže, ale my tady máme úplně jakoby největší aktuality, který jste určitě zaregistrovali, i když jste nebyli chronicky online. A to bylo finále Eurovize.
1: Je to tak, máme za sebou Eurovize. Pokud vás tenhle pořad a tahle soutěž nezajímá, můžete mít radost, už jenom tenhle díl a pak dáme zase na rok pokoj.
2: Na rok pokoj, ano.
1: Snad. Každopádně musíme to shrnout a musíme to nějak zrekapitulovat, protože jsme na to teda koukali v Arši Plus, kam přišlo hodně lidí, byly zaplněny oběty, patratý kavárny a bylo to super, takže díky všem, že jste přišli. Děkujeme Klouští mamince za náramky, které jsem si zapomněl dne, já jsem
2: taky
1: zapomněl doma dneska, no tak příští týden, příštím díle ho budeme mít.
2: Bylo to super v rámci možností a bavili jsme se, já jsem se bavila a musíme říct, že to dopadlo dost mimo jak naše predikce, tak jakoby světový predikce.
1: Mega.
2: Bylo to dost šokující ten
1: šokující
2: výsledek.
1: Vítězství, ale já s tím mám fakt radost. Každopádně vyhrálo Bulharsko s písničkou Bangaranga od zpěvačky Dary. Která opravdu jako nebyla původně jeden z favoritů.
2: Fakt petice za Daru Rollins prostě v příští
1: Dara Rollins příští Eurovizi.
2: A teď ještě jak by se vyjímala v tom Bulharsku.
1: No, tak. Nicméně Dara z Bulharska přišla s písní Bangaranga, což je jako neexistující slovo lomeno v jamajštině znamená cosi, takže existuje, ale bavilo mě, že ona vždycky odpovídala na to, co to znamená jinak a vždycky si vymyslela něco
2: vždycky
1: strašně
2: deep. Vždycky řekla hello, how are you? Vždycky řekla jakoby na tu otázku a pak přesně hrozně hluboce jako říkala, to je o tom pocitu v nás, ten má každý z nás. A
1: všichni
2: prostě
1: máme bangarangu. Když byla celá Evropa evidentně měla bangarangu. Já si myslím, že to je vlastně důkaz toho, že lidi se chtějí bavit a že ta Europop taneční scéna je jako zpátky.
2: A ten fenomén těch vymyšlených slov a chytlavých rýmů prostě funguje. A hlavně fungovala, myslím si, že ona i jako osobnost.
1: No její
2: jako
1: charisma to strhlo úplně.
2: Nejvíc charismatická ze všech těch účastníků a účastnic.
1: Úplně úžasná. Já si fakt myslím,
2: jako
1: to živý vystoupení to pozdvihlo neskutečně. Já teďka tu písničku jako poslouchám, baví mě, ale pamatuju si, že když jsme to poslouchali a recenzovali, tak jsme to tady zmínili, ale jen tak okrajově. Jako přišlo mi to, nevím, nějak nenadchlo mě to tolik, ale to provedení naživo je tak strašně dobrý, zábavný, skvělý staging úplně a fakt ona má neskutečnou stage presence, jako neskutečný charisma a je fakt skvělá. A co je za mě jako jeden z highlightů tady té letošní Eurovize, tak je to její vítězný vystoupení po tom, co vyhrála, kdy oni improvizovaně tam prostě jí řekli, musíš to zaspívat, ale nebudete mít ten staging, takže jí prostě v tom ještě v té oblasti, kde sedějí ty účastníci, jí dali prostě mikrofon, ať zpívá. A ty tanečnice a ona se improvizovali to vystoupení, tam vzali tam náhodně nějaký 4 židle, na kterých to zatancovali, tu choreografii. A pak tam je ten nejvíc podle mě ikonický moment toho vystoupení. A to, když ona dojde nad takový schody, které jsou nad celou tou arénou a vlastně zapozuje na ten úplně nejlepší moment té písničky. A vidíte, je tam člověk, tam fakt vidí celou tu arénu těch lidí a jí jako tu megastar, která tam stojí a pak jde do beatu po těch schodech.

0: prostě promenáda, snad kilometr dlouhá přes celou tu arénu až na hlavní stage, kde prostě začaly padat zlatý konfety, pak tam přišli JJ předat cenu, jim asi nedošlo, že zaplej mikrofon, takže zase tam padaly trošku nějaký zprostý slova, bylo to hrozně emotivní.
1: Mega super.
0: A dopadlo to dobře, myslím si, že jakoby odezvy na to finále vlastně jsou tak všude docela pozitivní.
1: Mám fakt pocit, že po dlouhé době je to zase vítězná píseň, která má potenciál mít fakt velký úspěch na streamech.
0: Jo.
1: Myslím si, že je to jako kvalitní Europop a je to hustý, zároveň to Bulharsko se vrátilo po dlouhý pauze, kdy se předtím hodně dlouho usilovali o výhru a prostě se to nějak nedařilo, i když se umisťovali někdy docela vysoko, tak to nešlo a najednou se vrátí a vyhrajou, což je docela epický. V Sofii, teda v Bulharsku je jediná arena a ta je v Sofii, takže,
0: takže
1: uvidíme,
0: ne,
1: kde to bude.
0: To na fotbalovém stadionu nebo na sídlišti, nebo my, na sítích jsou skvělý.
1: Fast foodu někde tam.
0: Na sítích jsou skvělý memes, který jsou už takový jakoby občas trošku hraniční, když tam třeba, nevím, je Borat a tady ty, že jo, postavičky. Ale takový stereotypizační, ale je to strašně vtipný.
2: You don't know where you are?
3: No.
2: You're in Bulgaria.
0: A těším se na to, jestli teda můžu říct, těším se na to, je otázka, co se ještě bude dít za ten rok, ale jakoby zůstávám pozitivní.
1: Mega, já taky zůstávám pozitivní, no každopádně druhý místo je ten je Izrael, o kterém už jsme mluvili hodně a řeklo se o něm hodně. Tak já bych možná doplnil jenom to, že u vidiváků se zase umístili hodně vysoko, tentokrát třetí, po Moldavsku a Bulharsku. Mimochodem Bulharsko je po dlouhý době vítěz, který vyhrál jak u porot, tak diváků, že to byl univerzální vítěz. No ale Izrael se umístila dost vysoko u těch diváckých hlasů a jako co já si z toho jako ještě bych vypíchnul, tak další kontroverze, který ta jejich účast vyvolala a tentokrát to bylo v souvislosti s chorvatským vystoupením, který vlastně ta televize Kan, která se účastní Eurovize, tak vlastně udělala nějaký hodně jako špatný vtip nebo nevhodný vtip o nějakých jako kulturních nebo folklorních tetováních, které oni měli ty zpěvačky z Chorvatska na obličeji. Takže potom si za to musela omluvit a stáhnout to.
0: Jo, to je pravda.
1: Dlouho vedli, už zbýval fakt jenom to Bulharsko, jestli je přeskočí nebo ne. Tak tam bylo cítit jako dost napětí v té aréně a i vlastně v té arše mezi lidma, takže mě tam prostě cítím, že pořád ta účast vyvolává, vlastně dost rozděluje ty fanoušky, ať už stojí na jako jakýkoliv té straně toho sporu a prostě to přináší vlastně dost špatnou, jako dost to kazí tu atmosféru, která jinak v té Eurovizi se opět podařilo, aby byla, nevím, nějak jako spojující a zábavná, ale když došlo na tady to téma, tak to zase bylo dost jako nepříjemný a jsem zvědavý, jaký kroky Evropská vysílací unie jako podnikne dál. No.
0: Já bych zmínila ještě úspěšnost Česka, kde se stal velký technický přešlap, který určitě musíme zmínit.
1: A ten glitch, no jasně.
0: Ten glitch, kdy prostě na chvíli během vystoupení Daniela Žižky vypadl obraz a pak se obraz vrátil, ale byl zrnitý.
1: Tak z VHSky, to mi přišlo cool, přímě.

0: Tady ta čas už byla v pohodě, vím, že ty jsi mi ukazoval ten tweet, že to vypadá líp než bez toho, což jako bylo to zajímavý vlastně, nebylo to špatný, ale ta čas, kde je tam černo, tak to byla blbá.
1: Jako já myslím, že se mi to trvala, seklo, že se nám to seklo.
0: Že se nám to seklo, že se nám se počítač. Bylo to několik vteřin a česká delegace vznesla jako oficiální nějaký, jakože nějakou oficiální stížnost. Mm-hmm. Prostě i BU ta zase vyjádřila, že to údajně jakoby nepoškodilo ten divácký zážitek, protože hudba vlastně jela dál. Mm-hmm. No a myslím si, že i pro Dana to by to byl trochu stres si to dát znova, i když on byl jakoby docela odhodlaný.
1: Říkal, že byl jako ready.
0: Říkal, že byl ready, král, klobouk dolů. Opět to zaspíval bez chyby, stejně jako na druhém semifinále. Jako doufám, že se mu teď fakt bude dařit, držím mu palce, že mu to jakoby pomohlo víc v tom zviditelnění. Já si myslím, že on má všechny ty potenciály, o kterých tady vždycky mluvíme, ale přesně, že jakoby není třeba na první dojem takový jakoby excentrický a průbojný a takhle, tak věřím, že mu tohle dodal další sebevědomí a že třeba pojede prostě teďka zase nějaký vážnější věci. Predikce byly, myslím si, pro Česko nějaký 11. místo docela dlouho, viď? A nakonec jsme skončili 16. jestli se nepletu, což je ale jakoby čtvrtý nejlepší úspěch Česka na Eurovizi, což
1: není těžký.
0: Není těžký, ale ani lehký asi.
1: No každopádně, jo, to vystoupení bylo vlastně zvládnutý hrozně dobře a fakt si myslím, že s tím, co měli, tak všichni udělali úplný maximum. Furt si myslím, že prostě jsme nemohli očekávat nic víc od téhle písničky, která byla úplně zjevnej jury bait na ty poroty, protože nevím, fakt si myslím, že tam je nějaký strach z toho, že jako ten televote nemá rád Česko, protože reálně jenom dvakrát za všechny ty účasti Česka dostalo od diváků víc jak 10 bodů. Daniel Žička to tentokrát taky nepřekonal, byť těsně dostal 9. A já bych tady jenom zmínil, že opět jako opět jsme předpověděli něco, predikovali.
0: Predikovali.
1: Já jsem tady v tom předminulém dílu o Eurovizi říkal, že očekávám, že nějak jako projde do toho finále, což nějak prošel z 9. místa, to nebylo zase tak jednoznačný a potom, že dostane asi docela dost odporod a pak od diváku a typoval jsem 3 body, takže to trošku překonali dokonce můj
0: typ. Tak ty jsi prostě tady můj osobní odborník, jakoby Eurovizi.
1: Ne, my se tady strefujeme, my se tady tím, jak se tady naladíme vždycky nějak.
0: Tady podle mě otevřem dobrý nějaký třetí oko a nahlídnem prostě o kousek dál zase.
1: My jsme neměli dělat zadarmo takovýhle předpovědi, prostě věžby.
0: Ježíš, teď jsem na televizi naladila, zase já mám, hrozně mám ráda teleshopping a mám ráda tady ty EZO lidi v televizi. Občas třeba při nedělním raním kafíčku si to pouštím prostě za, jako kulisu, jak říkáš ty, jako kulisu. A teď tam byl pán a oni už to live streamujou z domovu a on měl prostě heads free, měl jakoby roztomilý sluchátka, takový asi nějaký skoro dětský, za sebou kytičku, měl svýho pokoje to vysílali bomby, jmenovalo se to něco prostě, jakoby předpovím vám váš osud, něco takového. A zrovna jsem to zapla v části, kdy posluchačka, která od něj žádala službu, tak se hrozně dlouho loučila a on už byl jakoby tak naschledanou a ona furt něco mluvila a prostě tohle jsou moje nedělní rána a hrozně mi to uklidňuje mojí nervovou soustavu.
1: To je vlastně krásný, že máš takhle slow morning.
0: Že jo, slow morning, ano, hashtag slow morning. Protože tohle bylo Česko na Eurovizi a ještě tebe poprosím odborníka o doplnění sledovanosti, protože to je taková věc, kterou jsme nezmínili ještě.
1: No tak to se docela očekávalo nebo s napětím sledovalo, jaká bude, vzhledem ke všem bojkotům, který tady tu Eurovizi provázeli a tak dál. To celkový číslo ještě v době nenahráváme není, ale třeba v Británii to dost kleslo. Už o nějaký asi jako 2 miliony, než to je ten průměr a standard v těch posledních letech, což už je docela dost diváků, ten pokles. Ale kde to vůbec nekleslo, tak bylo Česko, kde naopak ta sledovanost jako brutálně vzrostla a vlastně vyrovnala, nebo je to druhá nejvyšší sledovanost Eurovize v Česku v historii. A dokonce tam mi přijde úplně nejzajímavější to číslo v té nejmladší divácké skupině, což je teda 15 až 54, kde Eurovize vyhrála hned po hokeji. Což je jakoby docela hustý a výrazně, takže vlastně je to věc, která dokáže furt přitáhnout ty mladý diváky k televizi. A vnímám to fakt jako nějakou kulturní událost, která ty lidi pořád dokáže spojit ještě nějak, kdy jako je to taková, nevím, no, je to taková fajn věc, kdy se to řeší ten týden a ty dny potom, takže vlastně všichni na to mají nějaký názor a tak dál, takže se je o čem bavit. A líbí se mi, že ta popularita jako toho vzrostla, ale fakt jsem zvědavý, jako co bude dál, protože očekávám, že pokud Izrael bude dál účastnit, tak je možný, že další země budou chtít odstoupit. A to nevím, jestli jako Evropská vysílací unie přemluví, jako já nevím, kdo by se ještě tam ještě se nevrátil.
0: To je pravda.
1: Turecko možná, no, nevím. A ty se nechtějí vrátit vůbec. Takže jsem na to zvědavý, ale ta sledovanost byla fakt vysoká a obecně i to povědomí a to vnímání té soutěže se dost proměnilo. Hmm? Když to srovnám fakt s tím, když jsem na to koukal před 10 lety, tak to bylo hrozný, to jsem se styděl za to. Že prostě člověk vlez do nějakých komentářov, do nějaký komentářový sekce a tam jako ten, to fakt, ten postoj těch lidí k tomu byl strašnej. Furt je to tady vnímaný jako nějaký bizár, ale každopádně určitě to sledovanější a diskutovanější, než to bylo, no.
0: To jo. Já jsem to vždycky vnímala jako bizár, jako guilty pleasure jsem to měla, jako ještě než jsem věděla, co vůbec znamená guilty pleasure. Ale pamatuju si přesně, já jsem ti říkala, že jsem neměla moc na to s kým koukat s rodinou, nebo sama jsem na to koukala, ale vždycky to bylo trochu bizár a pořád to vlastně vnímám trochu bizár, letos hlavně z hlediska ošacení a moderátorů.
1: Hlavní moderátorů.
0: To byl největší mínus asi za letošní ročník.
1: Ostrovský a Svarovský.
0: Ostrovský a Svarovský, no. No dobře, takže modří vědí, no. Takže více o Eurovizi snad za rok.
1: Asi
0: možná
1: za
0: trochu
1: rok.
0: Dřív, možná trochu dřív.
1: Tak ano, myslím si, že Eurovize téma můžeme asi uzavřít.
0: Výborně.
1: Já přemýšlím, co ještě bylo, ještě bych zmínil nějak na závěr moje favority. Řecko stále tam zůstalo, Bulharsko a docela se mi vlastně líbilo pak i Rumunsko a to Chorvatsko.
0: Mě nakonec bavilo ještě hodně Dánsko, který mu dala česká porota nejvíc.
1: Jo. A chci vyzvihnout Dominiku Haškovou z VR Domy jako
0: konečně
1: nejlepší.
0: Konečně někdo, kdo umí anglicky.
1: Taky
0: dobře.
1: Mega. A taky jako fakt nejlepší podle mě z těch, kdo ty body jo. předávali.
0: A dobře, takový osobní.
1: Bylo to fakt profesionální, příjemný, milý a
0: zbytečně
1: skvělý.
0: To neprotahovala.
1: Ne.
0: Takže pojďme to zbytečně neprotahovat a posunout
1: jdeme
0: se na
1: dál.
0: Další téma. Takže Asia Express finále.
1: Ty jsi ho viděla,
0: já
1: tak
0: jsem
1: povídej.
0: Ho viděla, řeknu ti moje dojmy.
1: A počkat, sledovala jsi tu sérii jako celou v průběžně.
0: Jo.
1: Fakt se ti to povedlo
0: jo,
1: na to
0: ale,
1: koukat průběžně?
0: Jo, ale myslím si, že třeba u dvou dílů jsem usnula.
1: Já teda musím za sebe přiznat, že já jsem to dropnul. Já jsem na to přestal koukat. Vlastně docela brzo po návratu, nebo okolo toho návratu Čikas. A to, jako asi pro mě to bylo nějaký těžký zkousnout, protože vlastně v mých očích se ta série pak už nejevila jako férová a já mám rád, když jsou ty soutěže jako fér, no, takže Dobrý. Prostě to si myslím, to je i můj prostě struggle u té Eurovize a tak dál a obecně se mi líbí, když je něco jako, když něco můžu posoudit, že je to férový a tady mi to prostě přišlo divný a furt mi to přijde divný, protože ve finále byly všechny ty páry soutěžící v cíli a jako možná, jako buď teda mohli udělat to, že všechny vrátili domů a pak zase všechny vrátili jako na to finále, na tu cílovou rovinku, což mi přijde velmi jako podezřelý, takže spíš myslím, že tam všichni zůstanou během toho celého natáčení.
0: Zůstali, no.
1: A tím pádem ty Čika s tím jejich návratem působí ještě víc podivně. A to jako mám rád moc, Esther a Icy, myslím, že byli v tom castu úplně výborní.
0: My jsme jim tady chválili, vlastně to byly naše největší favority
1: jo,
0: z začátku.
1: Jo, v tom castu byli super, ale fakt jsem takovej, z tohohle mě, nějak jsem to nemohl se přes to dostat, takže jsem na to dost přestal koukat a pak už pro mě bylo, vlastně mě se mi nechtělo se tomu vracet.
0: Jo, to mega chápu. Já jsem z nějakého důvodu u toho vydržela, asi to bylo i tím, že to bylo pro mě poprvé v životě takovýhle formát. Já jsem nikdy nekoukala na ty všechny věci, které ty máš nakoukaný. Takže pro mě to byl mix prostě Survivora a Fear Factoru. A přijde mi, že jakoby 90%, 99% té soutěže je, že jako potupně stopuješ auta.
1: A prosíš, no.
0: A prosíš a děláš sebe trošku, no dobrý. Takže to jsem si říkala, že to by pro ně bylo velký sousto překousnout, jakoby se zapojit do tohohle, ale hlavně bych nedala to, co dělala v těch posledních dvou epizodách a to je jezení všech těch různých jakoby věcí, jako jsou štíři, hadi, ploštice, larvy, bíčí koule i s penisem a tak dále, pana krále. Nedala bych ani jedno bych nedala. Ale trošku předbíhám, ještě vlastně takhle, jak ty Čika se tam vrátili, tak tam byly jenom chvíli, pak zase vypadly.
1: Jo.
0: A pak takhle ještě to měly pro mě kaskadérky, který ale působily dost jinak, myslím, na diváky i na ty účastníky, na ty soutěžící, ty fakt tam si šly jakoby, prostě jako hrozně si získaly všechny ty kaskadérky. I tím, že to byla
1: máma
0: s dcerou. A ten
1: jejich návrat ale byl mnohem organičtější.
0: A ten jejich návrat byl přesně jako, takovej
1: pochopitelnější.
0: Pochopitelný a dobře udělaný. A ty tam vlastně zůstaly až skoro do konce. Takže to mě vlastně tolik nevadilo. No a finálová trojice teda byly něco jako pár Jelítka a Zrádci, s tím, že já jsem to nejvíc přála Zrádcům a Jelítkám, něco jako pár, prostě já vím, že jsem tady jednou trošku hejtila tu slečnu, která jakoby overall za nic nemůže, ale prostě
1: jako hodně overshareuje na Instagramu,
0: si s
1: hodně
0: někým
1: overshareuje.
0: Člověk nemusí sednout a to je v pořádku, na dálku. Takže třeba v osobní rovině mega fajn, ale přesně jakoby ty nastageovaný hrozně dramatický reelska, kde jakoby se kouká z kamery do kamery a pak tam jakoby brečí nebo co to tam dělá, tak na tohle já vlastně moc nejsem. A plus jakoby v tom seriálu mě štvalo to, jak jsem měla pocit, možná špatnej, mylnej, jak tlačí na toho ex přítele. Nebo možná asi produkce na ně trochu tlačila třeba, ať se dají zpátky možný, dohromady, no. Ale ona vlastně i v té poslední epizodě mu tam jakoby prakticky vyznává lásku. Hmm. Až ta Jakub Štáfek, že jo, se toho chlapce ptá, no tak jako je to i z tvojí strany láska? A on, no, jako mám jí hrozně rád. A jako jo, je to samozřejmě i láska. No, takže jakoby bylo úplně očividný, že on je do toho trochu natlačený a že ona cítí asi něco trochu víc. Takže to vlastně bylo hrozně nepříjemný. A pak mi jak bylo líto během té soutěže, ona se tam, oni jak pojídali tady ty výhřecí věci, tak tam všichni pomalu zvraceli u toho. Bylo to fakt nechutný, to se musela přeskakovat. Mm-hmm. A pak tam měla ještě jednu challenge, kde museli být na nějakým nejvyšším mrakodrapu pověšený jakoby trochu přes tu římsu. A tam ona měla breakdown další, že to nedá, protože se bojí výšek, což je jako understandable, ale pak to jak zvládli, každopádně stejně se neprobojovali do finálový dvojice nebo tak a zůstali tam Jelítka a Zrádci, pak už tam byla jenom taková jako takový rychlej závod a vyhráli to Jelítka.
1: Já jsem slyšel, že to finále prim bylo jako skvělý, tak čím ještě bylo skvělý?
0: Jo, bylo to hrozně dobře dynamicky, oni tam měli nějakých 7 úkolů, že jo, a hledali tam, já nevím, kdo je královna prostě popu, že to je ta Lisa, tak se ptali jako lidí, pak tam hledali nějaký LPčko, prostě taky jako náhodný věci, nebo prostě pak tam měli nějak prohledat nějaký losy, kde je logo Asia Expressu a nějak sečíst nebo nějakou malou násobilku, prostě takový jako drobnosti, ale vlastně
1: budget,
0: to bylo
1: budgetoval.
0: Docela, hele, tak středně.
1: No jo.
0: Jo, a pak jedna z challenge bylo, že tam pili bubble tea a prostě oni jenom ve dvou těch čajích byly ty znaky, ty loga, který oni museli najít, ale v tom meníčku jich bylo třeba 10 těch čajů. No a myslím si, že většina z nich měla šanci nebo štěstí až na to, že to je v těch třeba posledních 2-3, takže třeba tu nějak vypil, Nikol vypila tak 2 ty pití, tu nějak vypil třeba 8 těch čajíků, pak tam strašně krkal, bylo to úplně nechutný. A nebo si museli nechat udělat tetování všichni, malinký handpoke tetování.
1: Jo, to jsem viděl.
0: Takže jako vlastně mě to mega bavilo, přijde mi, že každý se bál něčeho jiného, takže to vlastně bylo dobrý a bylo to hezky udělaný, takže vlastně jako to finále bylo asi to nejlepší z té soutěže a Jelítka to vyhrála, myslím právoplatně, i to říkala Nikol s tu nějakém halo, jsou tu prostě olympionici, bylo by to obrovský štěstí, kdyby to vyhrál někdo vlastně jiný a oni si to absolutně zasloužili, protože to byly prostě, že ty nemáš rád, když říkám o někom, že je skromný, ale
1: byli
0: skromný.
1: Ne, ale oni
0: skromný.
1: Jsou jakoby féroví.
0: A úplně hrozný jako chodící green flags. Oni jsou
1: jo,
0: tak,
1: mega.
0: Pak tam měli hovor se svýma ženama.
1: Fakt jako byli hodně féroví v té hře.
0: Strašně féroví. Jako jediný.
1: Soutěživý, ale féroví.
0: Jako jediný ještě s jedním týmem přispívali peníze do toho společného banku, který si pak odnesli. Takže jako právoplatně, protože to byly jejich peníze prakticky, no. No, takže tak, ale prostě včera na sítích, že jo, se šířilo to tu nějakovo video, kde je takovej rozjařený v autobuse na cestě domů z toho finále a je hrozně hlučnej. Kdyby to byla holka, řeknu o ní, že je pick me, ale byl to jenom tu nějak,
1: tak
0: no.
1: Ten byl taky pick me.
0: Ale proměnil se mi hodně vztah k němu. Já fakt už ho mám docela ráda. Furt mě hrozně rozčiluje. Ale beru ho už.
1: Tak to je skvělá, skvělé vykoupení.
0: A měli tam hrozně roztemilý právě ten vztah s tou Nikol, kde si tam prostě před tím finálem nějak říkali, jo, prostě štvali jsme se tady, iritovali jsme se, ale prostě vlastně tu nějakou mám tě vlastně mega ráda. Mm-hmm. A pak, když tam měli tu challenge jít na ten mrakodrap, on se bojí výšek, tak ona ho prostě úplně automaticky chytla za ruku a pak ho hrozně jakoby uklidňovala a bylo to tak sympatický a roztomilý, že z toho vlastně jsem měla největší radost.
1: To je hezký.
0: Z toho jejich vztahu úplně mi to přišlo roztomilý. No a Jelítka byly úžasný. Takže vlastně těším se na druhou sérii, a nečekala bych, že mě tohle chytne.
1: Jako vůbec. Snad bude cast stejně skvělý, jako byl teď.
0: Snad jo, byl fakt dobrý, no. Takže ty to asi už nedokoukáš.
1: No, dokoukávat to finále, nebudu. Možná si pustím to finále, možná.
0: Chápu. No každopádně jsem zvědavá, kdo bude ve Zrádcích. Ty už jsou natočený, že jo?
1: Ty už jsou natočený. No, jsem taky na to zvědavý.
0: Blíží se to, blíží se to.
1: Já ještě něco ještě dávají kromě je, takže Asia Express skončil. Za to Růža pre nevestu furt pokračuje už hrozně dlouho. Nesledujeme. A Survivor taky pokračuje ještě už strašně dlouho.
0: To mi přijde úplně, že jede už několik let.
1: Prostě. Ale teď byl zrovna minulý týden díl, který z toho, co jsem viděl a slyšel, jako fakt dobrý, zábavný a zajímavý, který se celý týkal vlastně Standy, zdravíme Standu, který tam furt je. A teď právě tam byla situace, kdy on byl jako na odpis, jeho kmen prohrál soutěž o imunitu, ale on našel skrytou imunitu spolu s tím svým jako jediným spojencem v tom kmeni a k tomu prostě hrozně bojovným výkonem vyhrál individuální imunitu. Takže když bylo hlasování, tak jmenová rada, tak zahrál, tak on měl imunitu a na toho svého spojence zahrál tu skrytou a tím pádem ty holky, které tam zbyly a které šly proti ním, museli normálně se jako vyřadit jednu z nich ze svých řad.
0: Tak to mám radost, že tam pořád je.
1: Jakože to bylo hezký. Fakt asi, co z toho, jakoby byl to dobrý a zábavný moment, zajímavý a prostě jenom škoda, že tomu předchází x týdnů, kde je to příšerný naprosto. Jako pro mě úplně nekoukatelný. Jak je to prostě roztahaný.
0: To ty vždycky říkáš, že po nějakém tom sloučení, až se na to dá koukat, ne? Neříkáš to
1: no,
0: ty?
1: Jako logicky je ta hra zábavnější i jako v Česku, když je tam těch lidí míň a už hrajou nějakou dobu. Většinou to fakt tak bývá, že pak je to najednou to začne být jako nabírat jako na těch obrátkách, ale prostě nepomáhá tomu absolutně a škodí tomu ten formát 3 díly týdně natahaný a ještě jako, no ještě to je prostě ty první týdny jsou fakt hrozně ubíjející o ničem.
0: No každopádně toto je můj reminder pro vás, že poslední šance na to se podívat na seriál Banda, protože tenhle týden bude úplný finále celého seriálu. Pátý série. No, jako myslím si, že teďka ten předposlední díl měl nějaký úplně nejnižší hodnocení za celou tu sérii.
1: No, já jsem koukal, že to máš docela trošku, špatný jako no, přijetí.
0: Já si myslím, že to není ani tolik těma třeba tvůrcema nebo tím příběhem, ale myslím si, že to ztratilo to, co to mělo, tu hlavní věc a to je taková ta shock value, tu hodnotu toho šoku, protože to furt přebíjelo to, co se děje ve světě a v Americe, ale teď už je to prakticky to samé, co se děje ve světě a v Americe.
1: No taky jsem čet, že jako lidi třeba mrzí, že už to není tak zaměřený na ty Stargirl a toho Jacka.
0: Jo.
1: Že už to je prostě moc.
0: Ale ono i v těch komiksech, jakoby ty hlavní dvě postavy, že jo, je ten Homelander a ten Butcher. Takže nevím, jestli odběhl víc jakoby ten seriál od toho komiksu, nevím, jak to bylo. Ale to mi třeba vůbec nevadí. Mně přijde, že se tam ty postavy různě jakoby prolínají, že se to vždycky chvíle soustředí na někoho. A no, ale jakoby je to trochu, je to pro určitou cílovku. Je to trošku crazy, no. Dobře, chtěla jsem ti říct, jestli jsi zaregistroval, že Ďábel nosí Pradu 2 překonal originál v kinech.
1: No ale už o hodně,
0: no.
1: Mega moc a furt to jede, bude to mít hrozně moc peněz.
0: Wow. Pak tady mám velký téma a to je hypersexualizace homoerotických vztahů nen na plátně, a.k.a. shipping culture.
1: To je na nějakou sérii.
0: To je na sérii. Jakoby low-key série možná bude jednou na toto téma, ano. Já jsem to posílala do našeho chatu a pak jsem si k tomu hledala nějaký věci a já jsem ti říkala, že jo, že moje prostě tady ta homoerotická shipovací éra začala někdy nebo začala a skončila v éře Sherlocka. Já jsem shipovala Johna. Sherlock a John Locke. Ty jsi shipoval nebo ne? Tady ty dva.
1: Ne. Já asi nikoho, nevím, jestli jsem někdy někoho jako shipoval.
0: Jako v životě? Tak teď se cítím jako uchyl trošku vedle tebe.
1: Ne, asi fakt, jako asi jsem vždycky byl tým ten existující pár.
0: Jo, tak to je dobře samozřejmě.
1: Asi jsem nikdy nikoho takhle jako nespojoval.
0: Tak to má být? Tak to má být i podle Hudson Williamse, který hraje v seriálu Hity Travelery, který odsoudil takzvanou RFP Real Person Fanfiction, kdy z těch seriálů a filmů se to přelíná do toho skutečného světa a vytweetoval právě jakoby, halo, už s tím přestaňte, prosím, je to moc. Mm-hmm. Že už jsem to prostě zasahuje do těch osobních životů. A já tady chci udělat jenom odkaz na One Direction, kde to všechno začalo. Šipování mm-hmm. Harryho a Louieho, hashtag jo, Larry.
1: Mega,
0: kde jakoby se s tím fakt roztrh pytel. To už jsou jakoby úplně šílený konspirace a oni se k tomu jako mnohokrát vyjadřovali, že prostě je to fakt extrém. Takže zdravíme Zdeňku Horvátovou. A teďka jako z těch novějších věcí ještě se k tomu vyjadřoval herec z seriálu The Pitt, který hraje tu hlavní postavu doktora Robina Viče. Já se na to teda bohužel nekoukám, jmenuje se Noah Weil a tomu to jakoby zatím nevadí. Oni ho šipujou s nějakým taky jestli bratrem, sestrou, doktorem, nějakým mladším chlapcem, no. Takže ten je zatím ještě
1: jo,
0: v pohodě.
1: Jo, s tím, já už vím se kterým.
0: Ty víš se kterým.
1: No, okay, no. Tak to, ale jsem i lajkoval.
0: Ale tak
1: jakoby yes. Šipuješ ty postavy.
0: No jo?
1: No,
0: takže jakoby...
1: tak to je v pořádku, ne?
0: No je, takže šipoval jsi někoho ještě v životě?
1: Lajkoval jsem Editina, Vitekra a Robyho.
0: Dobře, tak to už někam dostáváme trošku.
1: možná, že jako mám všechno potlačený a teď to prostě bude vyplouvat na povrch.
0: Já se najdu tvoje lajkovaný a repostovaný věci a udělám důkladnou analýzu. No dobře, takže to je jenom taková náhodná zmínka, jestli s tím rezonujete, jak mi vždycky For You Page u těch jakoby ezoterických předpovědí říká take what resonates, leave what doesn't. Takže jakoby, vemte si z toho, co chcete, zbytek tady nechte. Další zajímavost tady mám.
1: Ne, počkej, já ještě jsem
0: chtěl.
1: Chceš
0: k tomuhle něco?
1: No, ty jsi zmínila One Direction a Aha. Já chci navázat, protože probíhá právě tedy dlouho očekávaná tour, i když jako nevím, jestli se tomu tak dá říkat, když to má, já nevím, pár zastávek, Harryho Stylese. A jako je to asi nejhorší věc, co jsem viděl.
0: Je údajně ve své flop éře, říkají
1: údajně,
0: internety.
1: To ani není údajně.
0: Jakoby my to tvrdíme už velmi dlouho.
1: My to říkáme už dlouho.
0: Opět naše křišťálová koule.
1: Ne, ale fakt,
0: funguje.
1: My jsme to říkali prostě. A už to album, jako už předtím, než mělo vyjít, tak jsem si říkal, jako hele, jsem nějaký skeptický prostě, tak teď nevím. Takže album vyšlo. Jo. Flop, pardon, omlouvám se všem, komu se to líbí, ale jako je to flop a posluch a je to vidět i na číslech poslechů. Jo, nejsme Taylor Swift, aby jsme všechno měřili na čísla, ale to album nikdo neposlouchá, což od někoho, kdo jednu chvíli byl největší popová hvězda na světě, mi přijde teda fakt jako smutný. Přijde mi to prostě odfláklý a přijde mi stejně tak odfláklá celá ta jeho tour, kde jako z prvních dvou nebo tří koncertů, který zatím byly, on nemá tam nic, má obří, nesmyslně obří, šílenou stage. Na který
0: kde
1: člověk
0: sám?
1: Nic nevidí, když stojí dole.
0: Jo.
1: Protože tam jsou mosty.
0: Jo, jsou tam mosty a hlavně víš, že stojí tady u těch mostů, lidi, co mají VIP lístky,
1: jo, lidi
0: za který nechali hrozně moc peněz,
1: a nevidějí vůbec nic, nevidějí vůbec nic, jo. Takže to je úplně jakoby hrozně
0: jsou záběry
1: výsměch.
0: Přesně, že tam je sám, maximálně tam je někde na druhé straně kilometr daleko jedna třeba slečna, která hraje na saxofon.
1: No pak je tam, má jednu nějakou nebo několik malých tanečků, ale ty tanečky, to jsou jako opravdu komická, když to srovnám s tím, co dělala Dara z Bulharska, nebo co dělá každá prostě popová zpěvačka, nebo co dělá, přemýšlím, kdo se takhle hejbe ještě na koncertech teďka. Sumber
0: no ta,
1: se
0: jo, ta naše Slovenka, Adéla.
1: Adéla, no, tak co tam předvádí Adéla prostě. A já chci říct nějakého muže, já hrozně přemýšlím.
0: Jo, tak to vždycky straglíme.
1: Jak třeba Dan, ten Dan, tvůj oblíbený, ten taky tancoval, už jsem musel jít za roh
0: přímo.
1: Prostě.
0: To jo,
1: ale
0: no,
1: každopádně Harry Styles tam nedělá jakoby fakt nic. Vypadá, že ho to otravuje extrémně. Když je tam takový ten moment, který byl hrozně virální během toho jeho předchozího alba Leave America,
0: tak
1: vypadá, že ho to vyloženě obtěžuje.
0: A co to je za virální moment?
1: No takový to... Go home, get ahead, light speed, internet, I don't wanna to... From, as it was.
0: Jo, já vím tu část,
1: America.
0: A na to se něco dělá, nebo...
1: No, jakože
0: ten... irituje to zpívat, jako.
1: No, on vždycky na tu část, Leave America, nechá to zpívat ty lidi.
0: Jo.
1: A oni to vždycky co nejvíc křičejí, to je jako taková...
0: Jo.
1: Takovej...
0: Takže dělal to, co dělala Lord při listening party, že na ty lidi dělala...
1: No on právě ne, on chce, aby to zpívali.
0: On chce, aby to zpívali.
1: No prostě takže... vypadá z toho u toho otráveně, bez energie, znuděně a jako kromě toho, že ta stage jako fakt teda nesmyslně hrozně obří a zároveň i hrozná, tak tam není vůbec nic. A jako na to, že to bylo fakt strašně drahý a strašně omezený, bylo strašně těžký se tam sehnat lístky a dostat se. To je jako, mně to přijde fakt jako výsměch těm fanouškům úplnej. Prostě přijde, schrábne prachy, potom co vydá jakoby mid album, udělá ještě víc mid tour a jako vy odchodí si to doslova a pak odjede.
0: Já jsem viděla hodně na TikToku, fakt jak říkáš, už před tím novým albem bylo takový jakoby konsenzus, že lidi už prostě tolik tím nežijou a viděla jsem jako spousta nějakých rozebírání těch jeho videoklipů, kde on se snaží o nějakou pózu, snaží se být jakoby hot a nějaký tyhle věci a lidi už mu to moc neberou a prostě má trošku flop éru teďka, no. A nedivím se jako oprávněně, minimálně už jenom kvůli těm cenám za ty lístky. No a každopádně internety teďka trošku říkají o ještě jedné velmi úspěšné zpěvačce, že má takovou jako lehkou flop éru a je to kvůli jejímu vyjádření se k jezení masa, respektive nejezení masa. Jestli jsi to zaregistroval.
1: Ne.
0: Billie Eilish.
1: Jo, má teď flop éru?
0: No, jako ne hudební, ale přijde mi, že za dobu, co jí sleduju, tak teď jí nejvíc lidí hejtí. Jako kvůli tomu, že je vegetariánka prakticky, ale ona se jako na storíčkách měla takový rant, že prostě nemůžeš, nebo ona to začala nějakým rozhovorem, pak nějak tomu vyjádření na storíčkách a teď si to žije svým životem, že prostě nemůžeš mít rád zvířata, když jíš maso, ale bylo to psaný takovým jako zbytečně jakoby naštvaným tónem, což jako si asi mohla nechat pro sebe, ale zároveň má na to mega právo se vyjadřovat, jak chce, ale myslím si, že to úplně takzvaně nepřistálo dobře.
1: Já kolem Billie Eilish spíš zazvnímám to, že některým lidem se nelíbí to, že hodně milkuje Birds of a Feather, za který dostala i Grammy, jo, potom co to bylo to už pravda. Rok a půl starý, ale to nevadí. Já ještě jsem chtěl zmínit, že fakt ta tour je jako hrozná a když si vzpomenu, že jsme si tady dělali trošku srandu z tour Katy Perry, která teda jako evidentně měla, jako si myslím, neměla takový budget jako Harry Styles vzhledem k ceně lístku, tak ta se aspoň za těch pár korun, co na to asi měla, snažila udělat maximum.
0: Hej, úplně prostě, přehodnocujem teďka prostě přesně.
1: A prostě aspoň se snažila udělat maximum. A to, jako, a to ani, ne, a, ani jako nemusí, jako tam, já nevím. No Harry Styles fakt ne.
0: Jo, no, já vím, že jsem, vím, že tady ten tvůj rent už začal na Bieber čele a my jsme tam právě řešili přesně to, že jakoby tím, že se nemusí snažit tolik, jak ty ženy.
1: A ten
0: ženy.
1: Bieber, aspoň vím, že teďka jako si uvědomuji, že to bylo jako důkladně promyšlený a že to bylo jako vlastně trošku geniální, protože to mělo ten kýžený efekt.
0: A já si zase teď uvědomuju, že jsem si fakt jakoby nedívala, jakoby skrývala jsem zraky před tím, jak ti muži prostě fakt nemusí se tolik snažit. Takže předali jsme si něco. Take what resonates, leave what doesn't. No, my jsme zabředli už do hudebního okýnka, ale já se vrátím o krok zpátky, ano, protože jsem chtěla ještě doříct myšlenku o euforii, jestli se vůbec koukáš.
1: Potřebuju to dokoukat, potřebuju to
0: dohnat. Tak já nebudu spoilerovat.
1: Jsem u svatby teprv.
0: Jsi u svatby, každopádně ta, ta striptérka už tam byla, že jo, ta Angel.
1: Jo.
0: No, no, no. Tak lidi, že jo, už od Idola hrotí se Malevinsna za to, jak jakoby fetišizuje ty ženy. A nějaký magazín se ptal jako konkrétně různých jako stripterek a sex workers, co si o tom myslí, protože jakoby halo, je to tam hlavní ústřední téma prakticky. No a samozřejmě se to prakticky žádný z dotazovaných nelíbilo. Říkali, že je to ta show očividně jako vytvářená muži a že ta reprezentace je vlastně dobrá, že je potřeba, ale určitě jinak. No.
1: Jako, já se zase nechci zastávat s Malevinsna, jsem jako ani v nejmenším, ale prostě já fakt mám pocit, že tenhle ten seriál byl od začátku přehnaný a vyhnaný do extrému. Vždycky byl sexuální, teď přece celá ta linka dějová kolem Jules v první sérii, která byla přece ústřední, byla prostě mega sexuální a teď je to jenom vyhnaný do extrému, protože všichni jsou starší, už nejsou teenageři. A změnila se jako i ty, změnily se i ty téma, co se řeší, no. Já prostě mám pocit, že ten seriál je jakoby furt stejnej a furt je to jako přehnaný a jakoby asi mě trošku překvapuje ten šok všech těch lidí, no, to pohoršení kolektivní.
0: Víte, že jo, no. A ještě vím, že tam hodně kritizovali to, jak ten seriál jakoby pohlíží na tu OnlyFans jakoby tematiku.
1: A tak je to jakoby dět parodie trošku na
0: je,
1: to, že
0: je to, jo. Je to celý, jako, ne, to se fakt přesně, že jakoby není to prostě dokument, že jo, je to prostě šokující, přehnaná, jakoby bizární, teď už tarantinovská
1: jako,
0: věc.
1: Jako, přece to bylo stejně přehnaný i z té první série, žádný teenager takhle jako nežil prakticky, jako takhle
0: jo,
1: v extrému,
0: jo,
1: v takovémhle extrému. Takže si, ale stejně se to vnímá jako nějaká výpověď o generaci.
0: Ale v něčem mi to přijde přehnanější tohle, že podle mě už neměl kam jít úplně čas s postavama upnout, a s dějem, takže pak je tam víc jako gore a krev a sex a už jakoby víc
1: pravda,
0: a víc a víc.
1: Je to víc nechutný, to určitě. Ale co tam je podle mě to, tak co tomu jako Karole, podle mě tak je fakt Sydney Sweeney, ona je tam hrozně dobrá.
0: No protože hraje sama sebe, já to říkám pořád, proč mi nikdo neposlouchá.
1: Ne, já tomu nevěřím, já si myslím, že je to prostě dobrá herečka.
0: Víš, ale víš, jakoby, co je můj argument
1: no.
0: Ve scéně, kterou má Trishou Paytas v tom seriálu.
1: No.
0: Která teď napsala knihu Crying on the Kitchen Floor a naspívala korejskou píseň. Královna. Ne, já nemůžu o té paní mluvit vůbec. Tak ona tam hraje vlastně sama sebe, hraje tam jakoby podcasterku, moderátorku, k ní přijde se nesmíne na rozhovor a údajně dropla N-word, který nebyl ve scénáři, ale ona se to tam jakoby přidala. Což jako opět jakoby internety to zveličily a zbláznily se. Mně to jenom jakoby takhle dotváří ten obrázek.
1: Já si myslím, že je furt Sydney Sweeney. Já prostě jsem přesvědčený, že je dobrá herečka na základě toho, že když třeba byla v příběhu Služebnice, tak mě tam prostě přišla fakt dobrá.
0: Mě taky.
1: A talentovaná.
0: Mě taky.
1: A jakoby rozčiluje něčím mě rozčiluje, ale... A zároveň ve spoustě těch věcích fakt není moc dobrá, jako třeba
0: ten horror,
1: v tom Housemaid byla fakt strašně, strašně průměrná, ale zároveň myslím si, že umí zahrát dobře, když...
0: Jo, já se taky nemyslím, že je nějaká jakoby marná, jenom je pro mě těžší a těžší jakoby si k ní hledat vztah. Tak. Dobře, takže to byla Euforie. Pak pro tebe mám otázku, jestli jsi zaregistroval film Sheep Detective. Nebo
1: ano,
0: Detectives.
1: Zaregistroval.
0: Což je ovčí murder mystery v kinech a je to od režiséra Mimoňů a scénáristy Černobylu.
1: Já to miluju a prý je to fakt dobrý. S Hughem Jackmanem.
0: S Hughem Jackmanem. A já jsem to nejdřív, já jsem si říkala, že to zase bude nějaká jakoby murder mystery blbost, protože mě přijdou ty takový ty
1: já miluju
0: jak
1: murder
0: mystery. Jak se to jmenuje
1: mystery.
0: Ta série teďka? Jak,
1: na nože?
0: No. Tak to mě nějak jakoby
1: já
0: tolik...
1: Já úplně miluju detektivky.
0: Já vím, že to miluješ.
1: Já to miluju. To
0: ale já jsem si říkala, tohle bude murder mystery pro děti a bude to hrozný. Není to hrozný, má to strašně vysoký hodnocení a já se na to budu
1: to
0: snad muset
1: výborný.
0: Podívat.
1: Já to chci vidět.
0: No, každopádně na Michaela asi nepůjdu, o Michael Jacksonovi na to jakoby neplánuju jít, to nevadí.
1: No, na Michaela taky ne, na Sheep Detectives bych chtěl... jít, přemýšlím. No,
0: a ještě v červnu jde do kin Stop That Train od RuPaula, jestli jste to zaregistroval. Teda ono to není od RuPaula, on tam hraje. A je to action comedy disaster film se spoustou drag queens a je to podle mě trošku přesně ve stylu takových těch nultých let úplně debilních komedií, prostě úplně hrozně těch nejhloupějších, ale to chcem, já to chci.
1: No, co jde ještě do kin právě ve stylu nejhloupějších komedií, tak jde Scary Movie,
0: no,
1: už brzy.
0: Já to jsem si vzpomněla.
1: Nový a já jsem extrémně zvědavý, jak to bude fungovat. A pak taky půjde do kin nový Toy Story už v červnu.
0: Tak to je tvoje téma.
1: Těším se.
0: To věřím. No, tak můžeme teda zpátky k hudbě. Už tam toho moc nezbývá, nebojte. Mám tady Charlie XCX Rock Music. Slyšel jsi?
1: Slyšel a nic to ve mě nezanechalo.
0: Můj první dojem byl, že to je parodie, jakoby. Mm. Že ona už prostě žije v takovém jakoby kvazi meta vesmíru.
1: Jo.
0: A jede si svoje bomby, má ten svůj, že jo, jakoby fake film, fake dokument.
1: A teď bude hrát v nějakém filmu jako, a bude mluvit polsky tam.
0: Jo. A teď máš jeho spolupráci s Duolingem.
1: Mm-hmm. No to není spolupráce.
0: To není spolupráce?
1: To je právě, že Duolingo reagoval na ty scény z toho filmu.
0: Ježíš, Duolingo to hrozně umí, ty jo. Pane
1: Polsko.
0: Bože, by měla dělat nějaký kurzy, abych si to zaplatila. No, takže ta má teďka trošku novou éru. Já si myslím, že to nebude úplně jakoby rebrand rockovej, to ne. To spíš takový, že to jako zkusila. A furt je to trochu elektronický a mě to nešokovalo, ale docela mě to pobavilo. Nepřijde mi to jako přešlap. A potom tady mám Slater. Jestli jsi už slyšel Slater. Jsme zpět.
1: Zpěvačku hodně se teda. O ní mluví, ale já od ní jako něco slyšel, ale opět to ve mě asi moc nezanechalo.
0: Jsou to takový ty edity, že pak co tohle nejde říkat nahlas, já se pak úplně nesnaším a přijdu si, že mám nejvíc jakoby plesnivý mozek na celém světě, ale jsou to takový ty edity, kde se chytneš za ten pas a máš jakoby neviditelný pas a jsi hrozně skinny, dobře, to je úplně debilní, ale...
1: Včelí pas.
0: Včelí pas, máš vosí pas.
1: Ano.
0: A ona je sama hrozně kontroverzní, trošku ti připomene Kešu nebo Azaleu Banks, takovým jako vibem a Peta, myslím, buď si nějak jakoby měla nějaký kontroverzní prohlášení, protože ona kolem krku nosí takový ty jakoby mrtvý lišky a různý ty, že je taková hrozně jakoby edgy,
1: jo.
0: Ale možná špatným směrem, každopádně lidi milují tu její hudbu, protože je taková...
1: Kante,
0: no, prostě. No a potom tady mám už poslední kolonku před ikonama a to jsou sítě. A mě by zajímalo, co je tvůj cultural blind spot, a.k.a. tvoje slepé místo v kultuře.
1: Já nevím.
0: Protože já jsem viděla článek právě, že každý má tady ten blind spot, i lidi, co se pohybují prostě, já nevím, ve filmech a v tady tom odvětví. A pro někoho to jsou třeba Beatles, pro někoho Harry Potter. Co je to pro tebe? Co je něco, co třeba jako vědomě ignoruješ nebo si to necháváš na později? Já jsem nikdy nečetla a neviděla Šifru mistra Leonarda.
1: Já jsem to viděl. Aspoň.
0: A nebo si tak dovzdělaný, že...
1: Ne, já jsem mega toho neviděl, ale jakoby já ignoruju ty věci, které jsem neviděl, jako vytěsňuje, abych se cítil...
0: Aby se cítil, že jsi všechno viděl.
1: Ne, jako chci říct Pulp Fiction, ale i to jsem viděl, jenom mě to hrozně jako minulo.
0: No, já k tady těm... Teď jsem viděla nějaký hrozně vtipný tweet, že jako jsem opak cinefila, mám rád prostě špatný filmy vědomě. A schválně až tvou mě prostě tarantinovský věci a takový ty hrozně jakoby vysoký, kvalitní, jakoby kultovní věci.
1: Je
0: a takhle já se občas cítím.
1: Motor.
0: Jo.
1: A to asi ho nikdy nepotřebuji zaplnit.
0: Taky ne, no. To já taky ne. To taky necítím. To mně přijde, že už bylo referencovaný v tolika jakoby dalších kulturních
1: vlastně
0: míst, takže to vlastně jak kdyby už si viděl. Což asi není dobrý, ale... No. Dobře, tak to nebyla hluboká debata, ale to vůbec nevadí. Další téma je, jestli si viděl, jak lidi už i v Česku nabíhají do scientologických budov.
1: Ano, ano, viděl. Zajímavý.
0: No. Jo. Mně přijde dobrý, že mladí lidé tráví čas venku.
1: A spolu. Pohybují se.
0: A tímhle bych přišla na další bod. Benedict Cumberbatch se pohádal na kole.
1: Děkuju za informaci.
0: A s cyklistickou helmou byla to nejslušnější hádka, protože v britské angličtině se nejde ani hádat neslušně, si myslím. Dobře. A Kylie Jenner ztratila spoustu sledujících a v rozhovoru řekla, že nikdy si myslí, že má depresi, ale pak jenom dojde, že potřebuje solárko a zase všechno bude dobrý.
1: Wow.
0: Tak a
1: wow.
0: Tím končí můj výtah.
1: Děkuju za tento exkurs.
0: Prosím. Tak teď už opravdu ani nikdo z vás nežije pod kamenem ani kdyby chtěl. Násilně jste byli informováni o dění na sítích a teď nám zbývá už jenom...
1: Ikony týdne.
2: Ikona týdne.
1: A moje ikona je filmový studio Laika, který se specializuje na tvorbu a distribuci filmů, který jsou dělaný pomocí stop motion animace, což je to víceméně loutková tvorba, trošku smíchaná s nějakými prvky CGI, ale jakoby víceméně celý ten film je natočený a rozpohybovaný opravdu frame po frameu fotkama.
0: Stop motion.
1: Vidět jste od nich mohli třeba Coralinu, což je už má kultovní status tenhle film a je to fakt jako výborný film. Nebo třeba film jako Paranorman ještě, to jsem viděl. Norman a Strašidla nebo v češtině něco takového. Nicméně, tady to studio, jako opravdu ten film, každý film dělá několik let, produkuje strašně málo filmů, jeden za pár let. Naposled film Missing Link, který ale vyšel během covidu a strašně prohůčel. Nicméně, tohle studio se nevzdává a opravdu jako malinký studio. Každý ten film je mimochodem ale nominovaný na Oscara za animovaný film, aspoň. A no každopádně teď do kin letos bude od nich snad 11 let chystaný a natáčený a připravovaný film, který se bude jmenovat Wildwood. A vyšel k němu trailer. Tenhle ten trailer nazbíral přes 80 milionů zhlédnutí, nejenom na YouTube. A to je jako extrémně moc. Navíc je to třeba víc, než má jenom na tady té platformě trailer na Toy Story. nebo snad i Hunger Games. Fakt jako je to extrémní číslo na to, jak je to malinký studio a je to výborný trailer, hraje do toho hudba od M83 a je to krásný trailer. A fakt jako trailer až tak dobrý, že mě jako dojal už jen sám ten trailer. Příběh zůstává dost zahalen tajemstvím, oni chtějí, aby to si pošetřit do kina, takže je tam vidět spousta zajímavých výjevů a fakt jako neskutečných věcí, co se v ní dokážou vyrobit pomocí toho stop motionu. Zároveň už na sociálních sítích si můžete dohledat spoustu behind the scenes, jak to dělali, což je neuvěřitelný. Jakože fakt tím postavám se hejbou vlasy. Jo, a je to prostě loutka, to je úplně neskutečný. No a tak každopádně je to fascinující, dojalo mě to a myslím si, že navíc v období, kdy my jsme začali tenhle díl AI písničkou a v době fakt jako kdy do toho umění prostupuje AI-ko čím dál tím víc, mimochodem bylo i na Eurovizi do jistý míry, tak si myslím, že film, který vzniká jako rukama několik let, lidskýma rukama a je to celý opravdu jako mravenčí práce, tak je nádherný, že vzniká, nádherný, že půjde do kin a hrozně moc mu přeju fakt velký, velký úspěch.
0: Já jsem teď viděla, že tvůrci videoklipů pro Pink Panthers ukazují behind the scenes, jak vlastně to vytvářeli všechno bez AI v počítačích nebo
1: jako
0: na místě.
1: Jako z toho behind the scenes se stává opravdu marketingový nástroj a další content, který se počítá čím dál tím víc, protože lidi jsou čím dál tím zvědavější, jak to vznikalo a jako co se během toho využívalo a tak dál.
0: A furt se myslím, že ve všech průzkumech prostě vycházejí líp věci dělané rukama.
1: Já nejsem jistý.
0: Jo, já jako vím, že v reklamovém průmyslu, že jako by to lidi hodnotí tam, pořád líp.
1: Ale už se AI jako fakt využívá. Já myslím, že jako nějaký mínění veřejný je víceméně jedno, protože je to fakt mega levný a rychlý a bude se to používat a lidi si zvyknou. Ale myslím si, že právě proto bym, jako doufám, že lidi ocenějí opravdu věci, které jsou tak strašně lidský, jako je třeba tenhle film Wildwood a strašně doufám, že bude dobrý, no.
0: To se těším, Coraline mám moc ráda.
1: Já taky.
0: Takže moje ikona je pán s italským jménem, ale českého původu, Goran Majelo, který dělá slam poetry a ty jsi ho určitě zaregistroval. Já ti ukážu, jak vypadá jeho profil.
1: Upřímně nevím.
0: Vždycky říká...
1: Zaregistroval, ale asi mě to moc nebavilo.
0: Fakt? Tolik ti to nebavilo? Mně to přijde dobře chytrý a takový akorát vtipný.
1: No,

0: kreativity.
1: Jo, to určitě.
0: Tak jo, takže mějte i vy velkou dávku kreativity v tomto týdnu a v příštím a budeme se na vás těšit.
1: Budeme si z našeho vyprávění jenom to, co chcete.
0: To, co rezonuje.
1: To, co rezonovalo, zbytek nechte.
0: Tak
1: a my se zase vracíme za týden. Čus.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

nepřinášel jen otázky. Smyslel jsem, že když jít bez lásky, na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že když jít bez lásky, na tuhle bolest nejsou prášky.

0: Bedny. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na rádiu Wave.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Buchty.
3: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
0: Buchty.
3: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
4: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty, který je o všem a o lecčem. Dnes je tady žena, hostka, jejíž jméno doufám neskomolím, je to Barbora Nosková-Mosoriaková, řekla jsem to dobře,
5: ano.
4: Která nám psala na základě toho, že je modelkou 40+.
5: Ano.
6: A Zuzko, víš, co jsem se teď zamyslela, jestli je gramaticky správná konstrukce, psala nám na základě
4: něčeho? Nevím, možná ne.
6: Tak dobře, ale psala si nám každopádně, že jsi modelka 40+.
4: Spíš ohledně tam mělo být, máš pravdu, Ivanko. Ohledně toho.
6: Psala nám ohledně toho,
4: že je modelkou 40+.
6: Zuzko, ještě správněji, psala nám ve věci,
4: stran,
6: obracím se na vás, ve věci. Stran, ve věci, modelství 40+. Ne, ale ty si tam psala taky mimo jiné, že nás posloucháš někde v Číně a že to tě navedlo k tomu, že napíšeš stran tohoto e-mailu.
5: No
6: nebo
5: ještě,
6: jak to bylo? Spíš to řekni ty, jak to bylo.
5: Já bych to ještě upřesnila, protože asi já nejsem tak sebevědomá, abych takhle jen tak sama od sebe napsala stran toho, že jsem modelka 40+ do rádia.
4: Ale stalo se
5: vy
4: tak.
5: Jste zmiňovali, já jsem poslouchala vás v Číně, protože když jedu takhle někam na delší cestu, tak mi pak začne chybět český jazyk, takže jsem poslouchala.
6: A to my tady máme vybroušenou
5: ano,
6: češtinu,
5: a vy
6: krásná
5: máte
6: slova.
5: Nádhernou češtinu.
4: My máme masivní češtinu, podle mě.
5: Já jsem se velice ponořila do poslouchání vašeho podcastu. A v jednom podcastu, v jednom díle jste zmínili, že pokud se někdo cítí mladší, než kolik mu je let, nebo tak jako kolik, jako vlastně, jak, jestli už je starší, ale cítí se mladší, tak ať se vám ozve. A na základě toho jsem se ozvala.
6: Jo. Vidíš.
4: A to si všechno přečtem v tom e-mailu.
5: To si můžete přečíst v mém e-mailu.
4: A ten budeme číst. Pozor na to.
6: To lidi už se báli, Zuzko, že bychom to nečetli. Tato ověřená skvělá metoda. Já teda trochu lituji, že za to jsme neobdrželi nějakou novinářskou cenu.
4: Tak
6: teď se udělovaly novinářské křepelky. Ty už mi nedostaneme, protože to je myslím do 35 let. Dostal to Matěj za Vinohradskou 12, což samozřejmě gratulujeme, nezávidíme a přejeme. Podle mě bychom měli dostat taky, ale my nějakou cenu, si myslím.
4: No ale to je otázka za co?
6: No třeba za tady tu přelomovou investigativní žurnalistickou metodu čteme e-mail, co nám někdo napsal.
4: Pro seniory. Nicméně, já čtu, Ivanko. Co píše, mám říkat Barbora nebo Bára, Barča?
5: Bára, prosím.
4: Bára. Jo, to je taky takové soft téma, citlivé, jak používat jméno Barbora.
6: Ale
4: adekvátně.
6: Soft není citlivý, Zuz, ten měkký.
4: Ivanko, ty mi dneska dáváš.
5: Senzitiv.
4: Senzitivní, tak. Dobrý den, dámy. Dva smajlíky, ale bez očiček, jenom ty závorky. Jmenuji se Bára Nosková-Mosoriaková a reaguji na výzvu, ať se ozve někdo, kdo stárne a přitom mládne. Tak nějak to bylo. Dva smajlíky. Ale jenom ty bez očiček. Na váš podcast jsem náhodou narazila během asi dvouměsíčního pobytu v Číně. Zrovna tenhle a pár dalších dílů poslouchám z autobusu kdesi u mongolských hranic. Moc mě bavíte, užijím si na rozborech knih, mám ráda literaturu.
6: Tak, to se dostaneme potom k tomu dál. O tom potom. Ale teď mě teda zajímá ten koncept, který jsme zde nastínili. To si pamatuju, že jsme řešili, že nemůžeš stárnout a zároveň mládnout, nebo tak nějak to bylo, že to byl nějaký oxymoron. A ty jsi teda, Báro, přihlásila, jako že jsi někdo, kdo stárne, ale zároveň máš pocit, že mládneš. Je to tak?
5: Ano.
6: Taký Benjamin Button. A ne, ten stárnul.
4: Co? Ten mládnul, z toho se nakonec stalo miminko.
6: Mládnul. Takže on stárnul a mládnul, ano. Takže ale z tebe se stává miminko teda ne třeba fyzicky, ale psychicky. Jo?
5: Asi nebo... psychicky, protože já si myslím, že jsem ten typ člověka, který jako když byl mladý a byl v pubertě, tak jako se asi hodně prožíval. A měla jsem tak jako asi hodně těžkou tu hlavu a často jsem si připadala, já si to vysloveně pamatuju, že když mi bylo nějakých 19-20, že jsem někdy měla pocit, že mi je asi třeba 70, jo, v hlavě.
4: Stará duše takzvaně.
5: Ano.
6: Stará duše.
5: A možná a jsem si
6: to se projevovalo nějaký... jenom nějak jako vnitřně tím tvým pocitem, anebo třeba, že si luštila křížovky, sušila houby, nebo... Jako,
5: je že pravda, si... že luštím křížovky asi od 12 a na houby chodím pravidelně a suším.
6: Ale seniorka.
5: Ale je pravda, že spíš takový, jako že jsem, že si dělám hodně starosti, nebo dělávala jsem si dřív jako ze všeho úplně starosti, jo, z každý blbiny. A vlastně čím jsem starší a čím víc možná si uvědomuji nějaký hodnoty životní, tak ty blbiny jako odstříhávám od sebe. A vlastně mnohem víc si užívám život a snažím se jako si vyhledávat věci, které mi dělají radost, jako mnohem víc, než když jsem byla mladá. A vlastně tím jsem se postupně dostala možná i k tomu, že jsem se vrátila do toho modelingu, to možná se o tom budeme bavit později, ale tímhle tím, že se zaměřuju na ty věci, co mi dělají radost a přestala jsem si dělat tolik starosti jako minimálně s těma jako zbytečnýma věcma, tak tím vlastně ta duše mě přijde, že se nějak osvobozuje a že si připadám mladší.
4: To znamená, jo, že spíš k nějaké, dejme tomu, bezstarostnosti větší, jo, než třeba v té pubertě. Jo, jo.
6: A tak to je podle mě pěkný. Jo. Ale zároveň si myslím, že to můžeš mít v něčem jednodušší, že pokud to máš předtím extrémně těžké a hrozné, tak potom, že je jako snaží, aby se to zlepšovalo. Víš, že kdyby ses měl pořád dobře, tak by je těžké, aby se to zlepšovalo. V tom je podle mě výhoda tady toho. Jako...
4: Ale já tady s tímto lícuji, Ivanko, doufám, že mě zase nenapomeneš za slovo, ale já to taky vnímám v rámci svého života tak, že jsem se nejhůř měla jako dítě a že teď je to pořád lepší a lepší každým dnem.
6: Já si myslím, že jako dítě jsem, to jsem se měla ještě docela fajn, tak ale... podle mě třeba do 8, 7 se mi to docela líbilo. Pak už začalo právě utrpení, pak bylo utrpení tak do 20 masivní, pak menší a teď,
4: zase utrpení.
6: Teď je jakoby utrpení, ale lepší. Takže jo, to vnímám tak, že to je takový jedno, lehčí jo, teď trochu.
4: Ale já teda,
6: to odlehčuje.
4: Tak to má každý svou subjektní zkušenost, ale já teda souzním s Bárou.
6: Že jsi měla těžkou hlavu.
4: No, protože když někdo říká, jak bylo to bezstarostné období v tom dětství, tak já jsem se stresovala pořád, že rodiče umřou a tak dále a tak dále. To nebudu rozebírat, takže to chápu. Ale ty tady psala, že si nás poslouchala u mongolských hranic a na to navážu, proč si byla u mongolských hranic, co jsi tam dělala?
5: U mongolských hranic jsem byla, protože jsme tam měli jedno focení a vlastně v té Číně to funguje tak, že já jsem tam teda byla teď poprvé, jo, a Čína je vlastně dost rozlehlá země, takže i přesto, že jste v nějakém městě, kde máte vlastně ten svůj base nebo jako
6: základnu,
5: tak často se fotí někde jinde, ty klienti si najdou nějakou lokaci, což se samozřejmě děje i tady v Čechách nebo kdekoliv, jo. Ale tam se to dělo mnohem víc, protože zároveň je tam ta doprava dost levná, takže my jsme hodně fotili různě na lokacích a v podstatě každý týden jsem jela jednou nebo dvakrát někam úplně jinam z té Šanghaje, já jsem byla v Šanghaji a tohle focení zrovna konkrétně se odehrávalo tam u těch mongolských hranic někde
4: v volné přírodě, jo?
6: No a jak to tam třeba vypadá? Popiš nám třeba tu přírodku takhle. Jak to vypadá u mongolských hranic?
5: No, tam se mi tam moc právě nelíbilo.
4: Aha. Je tam sucho?
5: Bylo tam sucho.
4: Sucho
5: bylo tam sucho a hodně prachu.
4: Fuj.
5: A ono to vlastně na těch fotkách to vypadá vždycky krásně, jo, ale my jsme tam museli běhat celý den v písku a měla jsem ten písek úplně všude, jakože v nose, v uších, takže ono to pak jako vypadá tak romanticky, ale reálně to jako romantický není. Navíc bylo asi 13 stupňů, takže ani vám vlastně není jako teplo, ale fotíte, my jsme fotili letní oblečení, že jo, takže celkově ta práce třeba není vůbec taková jednoduchá nebo krásná, jak se to může zdát, protože často je to vlastně fyzicky docela hodně náročný a spousta lidí to úplně...
6: Takže ty jsi tam pohbíhala v nějakých jako kraťasech nebo v nějakých jako letních šatech, bylo 13 stupňů, bylo tam sucho a prach a předtím si jela, já nevím, čím jste jeli, autobusem, mikrobusem, minibusem z Šanghaje třeba kolik hodin?
5: Já ne, to ne, to z Šanghaje jsem letěla třeba 4 hodiny.
6: Jo, jenom.
5: A potom jsme tam, vlastně to vždycky se tam přijede den předem, spíte v hotelu a ráno se teprve vyrazí právě tím minibusem, jsme jeli asi 2 hodiny ještě dál na tu lokaci nebo 2,5 a tam jsme celý den fotili a pak jsme se zase vraceli v noci, co jsem vás poslouchala.
4: A když mluvíš v tom plurálu, že jste celý den fotili, jak velké jsou teď ty reklamní, nebo já nevím, jak to nazvat, fotografické crew, protože já jsem teď často poslouchala můj oblíbený podcast, už jsem ho tady zmiňovala, od Belly Freud, kde ona povídá různé jako modelky až top modelky z 90. nebo z nulek a tam mluvila, myslím, Christy Tarlington nebo nějaká z těch top modelek o tom, že dřív ty týmy byly malý a teď, že jsou jako poměrně, jako, nebo ne, spíš nepoměrně jako větší, že to někdy skýtá i několik třeba desítek osob.
5: Určitě se to pohybuje, je to dost rozmanitý právě podle toho, co to je za zakázku, co je to za firmu, jestli je to velká nebo malá produkce tady v Čechách, nebo v podstatě teď v Paříži jsem fotila v prosinci, tak jsme tam byli asi tři na tom focení, ale může se stát, že je tam těch lidí i 50, což se například na tom Tečíně se to stávalo hodně, protože oni tam zároveň mají levnou pracovní sílu, takže mě to překvapilo, že těch lidí tam vždycky bylo dvakrát tolik.
4: A co tam dělá 50 lidí?
6: Drží
5: kafíčko. No, hodně lidí tam jenom sedí celý den a kouká, jo. Ale je to o tom,
6: že mají nějakou práce. Funkci skrytou, oni že mají oni skrytou,
5: oni mají asi skrytou asistent. Funkci nosit věci. Mm-hmm. Být asistent, takže tam fotograf má 4 asistenty, make-up artista má 3 Přesenkář asistenty, pak i ten kadeřník, jako je tam vizážista zvlášť, kadeřník zvlášť a každý má ještě ty svoje asistenty, jo, potom tam jsou třeba dvě paní, které jenom zametají odpadky, jo.
4: To je super. A zrovna paní to musí být. Domů.
5: Ano, byly to paní.
6: Gendrově stereotypní.
5: Ne, takže jako oni mají prostě levnou pracovní sílu, takže těch lidí tam bylo fakt hodně.
6: Jo, a těch vás 50. modelek nebo modelů tam bylo kolik?
5: Většinou jsem tam sama, nebo jsme tam dvě, maximálně tři.
6: Aha, takže takový obří tým, včetně zametačů odpadků a všech asistentů a do toho tam si třeba jenom ty sama, anebo teď jste tam byli tři, si říkala.
5: No, v Mongolsku jsme byli dvě, nebo u Mongolska tam jsme byli dvě.
4: A to byly teda nějaké ženské editoriály, tam nebyly žádní mužové nebo děti,
5: pejsci? To bylo jenom ženy, ale stává se mi, že fotíme třeba rodinku nebo podobně, ale tady ne.
6: No a teď nám ještě popiš trochu tu tvou cestu teď k mongolským hranicím modelka 40+. Ty jsi říkala, že teď ses k tomu modelingu vrátila na základě nějaké svojí životní cestičky, tak popiš možná úplně ty začátky a proč ses rozhodla se k tomu vrátit.
5: Tak jako byla to samozřejmě spíš náhoda, ale...
4: To říkají vždycky ty modelky, že to byla náhoda, to známe.
6: Říká každý ovšem, že to je náhoda.
5: Náhoda, dobře. Já
4: omylem jsem šla na konkurs.
6: Nebo buď lidi říkají, že to byla náhoda, anebo říkají takový to, že si někdo šel za svým snem, ale moc jsem si nevšimla, že by bylo jako něco mezi.
5: Tak já to, dobře, já se budu snažit být jako fakt co nejvíc upřímná a nebalamutit, ale to, že jsem se teď k tomu vrátila, si myslím, že byla jako více náhoda, ale... Když jsem začínala v 16 letech už, nebo dokonce v 15, jsem šla na ten konkurs, tak to jsem opravdu chtěla dělat, tu modelku. A byl to můj sen a moc jsem si to jako přála. Chtěla jsem cestovat, chtěla jsem být samostatná. A
4: prašule taky, ne?
5: A prašule, přesně, protože jsme byla tady z té české rodiny, my jsme byli tři ségry, takže to bylo vždycky takový, já ti to, nemůžu ti tu zmrzku koupit.
4: Nedostatky.
5: Takže pro mě to byl přesně vždycky takový jako sen, že se osamostatním, budu si moc dovolit, co jako chci a že budu moc cestovat a naučit se jazyky a vždycky mě to cestování táhlo. A samozřejmě jsem taky trošku jako extrovertní typ a před tím modelingem jsem tancovala hodně, takže já jsem vždycky ráda vystupovala na těch pódiích. Jo, tak to tak nějak celý do sebe zapadalo, no a taky mi hodně lidi říkali, že jsem vysoká a hubená a že se na to hodím, no. Takže jsem prostě šla na casting v 15, to mě poslali domů, to jsem byla ještě jako malá a pak, myslím, v 16 jsem se dostala do nějaký agentury, kde už mě vzali. To jsem vyrostla.
6: Že 15 a 16 mi nepřijde takový rozdíl, ale jako je to
5: jako
6: asi
5: člověk
6: nějak...
5: se třeba vytáhne o pár centimetrů i během toho jednoho roku. Jo. Tam a to bylo jako vysloveně o tu...
4: To bylo v jakém městě?
5: To bylo v Praze, já jsem z Prahy.
4: Ty jsi z Prahy.
6: A teď jako splnilo to ty tvoje sny a očekávání o tom, že se osamostatníš, vyděláš si prašu a budeš cestovat a bude to pohodka? A nebo tam přišlo nějaké vystřízlivění, že tam bylo něco trochu jinak třeba?
5: Tak tehdy to ty sny nesplnilo rozhodně vůbec, protože já jsem žila přesně v takový tý... Jo, tak teď mi vypadlo to slovo. Prostě měla jsem takovej ten dojem, že to je vyberou mě do agent v iluzi, že mě vyberou do agentury do Paříže a tím už se ze mě ta top modelka jako stala a za 2 měsíce se vrátím asi s milionama na účtě, nebo já nevím, jo, tak to jsem si myslela.
6: No to mi nepřijde špatná představa.
5: No, jenomže já jsem tam přijela a oni mi tak jako, to už je fakt 23 let zpátky, že jo, oni mi vrazili do ruky mapu papírovou.
4: Tehdy papírovou,
5: tehdy
4: pro mladé.
5: Ano. Řekli, tady máš seznam castingu a čau, jako jo. Tady máš, jo, tady máš nějakých 100 franků na týden, z toho si kup jídlo, lístek na metro a pak jako přijď. No a teď,
6: jsi to měla sama jako obcházet, jako ano. Jo?
5: No, bydlení nám teda zajistili.
4: A to jsi bydlela sama nebo s nějakými?
5: Bydlelo nás asi 5 na bytě. Mm-hmm. No, takže přesně bydlíte jako s dalšíma 5 holkama, dají vám tu mapu a teď vy prostě neumíte vůbec, neznáte to město, jo, neumíte ten jazyk, teď no, to bylo to něco šíleného, za měsíc, za 2 jsem nedostala ani jednu práci a byla jsem z toho vlastně hodně zklamaná a zjistila jsem, že takových jako modelek tam je strašně moc, hlavně všechny už jsou taky jako zkušenější, mají krásnější oblečení, jsou prostě sebevědomější, že jo, já tam přijela v nějakých těch skejťackých botech, co jsem měla jedny.
4: Jo, hodobožové.
5: Ano, takže jsem jako zjistila, že ještě mám teda velký kus cesty, no a pak jako to trvalo nějaký 2 roky, než jsem se vlastně rozpracovala.
4: A to jsi tam pořád byla jako soustavně celou dobu?
5: V podstatě jo, jako oni mě posílali do různých jiných zemí, protože ten modeling funguje tak, že máte třeba jednu mateřskou agenturu, která vás jako zastřešuje celkově ten management, ale jinak jezdíte do různých zemí, protože ta jedna země jako taková většinou nestačí. Jo, a taky mají, každý to město má třeba jindy sezónu a oni to tak jako dokážou rozložit. Takže z té chvíli v Paříži, pak jsem jela třeba do Japonska, pak jsem se vrátila, pak jsem jela na přehlídky, nevím, do Milána, do Londýna. Jo, ono se to tak točí, takže vlastně to je jako život z kufru a člověk je dost osamělej, vlastně pak je tam ta osamělost hodně.
6: A jak dlouho jsi takhle žila z kufru osaměle?
5: Asi 4,5–5 let.
6: Mm-hmm. A pak, jako co se stalo, nebo co se zlomilo, že jsi řekla, že už ti to za to nestojí? No, že budeš dělat něco jiného?
5: No právě proto, že se mi nesplnil ten sen, že jsem se hned nestala jako další Christy Tarlington nebo jako Karolínou Kurkovou nebo někým, tak jsem pořád, tak jsem, no a zároveň teda mi pořád jako říkal třeba můj táta, že to není jako dobrá práce do života.
4: Jo, že to není pořádná práce.
5: Není to pořádná práce. Takže já jsem furt měla tak jako někde v hlavě, že ještě k tomu musím dělat něco, co jako je hodnotný, co v očích jako ostatních má kvality.
6: Třeba zubař, jo? Nebo
5: třeba zubař, nebo inženýrka.
4: A účetní.
5: Účetní. Jo, já jsem pak maturovala právě z účetnictví a z ekonomiky, ale vlastně vrátila jsem se nějak dálkově do školy a hlavně jsem si našla přítele a chtěla jsem, mě nejvíc na tom vadilo, na tom cestování a na všem ta samota hrozná, chyběly mi jako vztahy, no, takže jsem pak si tady našla vztah a už jsem to nějak utlumila a víceméně jsem jako odešla z toho top modelingu.
6: A pak už z tomu jako celou dobu až doteď někdy, než se znovu jak mládneš a stáváš se dětskem Benjaminem Buttonem k tomu vrátila, tak tam si neměla nějaký problesky, že bys někdy řekla, no, tak chybí mi to, nafotím si tady.
5: Já tady fotím vlastně celou dobu v Čechách. A tak nějak s nějakýma mezerama, jakože vlastně pracuju s tím bazarem, s L, s různýma návrhářema, jenomže tady v Čechách ono mě to neuživí, takže to mám jako takový koníček.
4: Takovou bokovku.
5: Takovou bokovku, který dělám jako konstantně, ale už mě nikdy nenapadlo, že bych se mohla vrátit do toho světa. Tam to opravdu bylo utlý teď minimálně 12-15 let, protože jsem měla ještě děti mezi tím, takže to ani nešlo cestovat pro mě. No a teď už to byla fakt náhoda.
6: No a teď vrátil. Nám teda popiš teda teď tu náhodu. To Zuzka tomu nevěří náhodě, ale tak jak vypadala ta náhoda?
5: No ta náhoda vypadala tak, že já jsem zase tady fotila s nějakou značkou, spíš tak jako kamarádsky a ty moje...
6: A kamarádsky to znamená jako, že...
4: Zadarmo?
6: Za málo peněz.
5: No, tak nějak za málo peněz a pro radost. Ale tak jako ono zase, já se tomu nedivím, protože oni ti čeští návrháři taky nemají moc klientů. Ono je to prostě, že jo, ta výroba ruční je strašně drahá. No,
4: a trh
5: jako,
4: je malý.
5: Trh je malý, takže jako já to ráda podporuji. Já prostě mám ráda tu práci, no, mě to baví, takže jako já... Prostě
4: jo, že zamhouříš očko občas.
5: Zamhouřím očko. No a oni mi právě říkali, Báro, tebe je škoda, ty ještě máš ten potenciál a teď to jako jede ty starší modelky a měla by si jako zase vyměnit ten management možná, že to je jako ta chyba, protože já už jako pracovala normálně v kanceláři v marketingu několik let a úplně jsem s tím nebyla spokojená. No, takže oni říkali, ať to zkusím a dali mi kontakt prostě na někoho novýho, koho jsem neznala, manažera. A já, když jsem se podívala na ty webovky, tak jsem málem jako omdlela, říkám, no to není možný, tam mě nikdo nevezme, protože vlastně jako skvělá agentura, akorát já jsem o ní nějak nevěděla. No a šla jsem tam nezávazně na schůzku, že s tím jsem jako, vůbec jsem jako nepočítala s tím, že by mě tam vzali, ale on prostě mě hned
6: Takže ty ses takhle podceňovala a oni řekli, bezva, bereme. A pak tě rovnou poslali k mongolským hranicím nebo
4: do písku.
6: Si jela nejdřív někam jinam?
5: Ne, tak já jsem právě, že plán byl, že to vždycky, tak musíte nejdřív jít od toho topu, od toho nejlepšího v modelingu. Takže nejdřív hledáte ty nejlepší zakázky, agentury v těch nejlepších městech, to znamená, že nejdřív jsme museli najít agenturu v Paříži, v Miláně, pak mě vzali i do Londýna, tam jsem tedy jela na vyzkoušet přehlídky, po 20 letech opravdu jsem dělala castingy přehlídkový v Paříži na Fashion Weekích. A...
6: No a změnilo se třeba něco za těch 20 let, ať už v tobě, anebo v tom okolí, že by to třeba teď byla větší pohodka, nebo naopak větší nepohodka, nebo i v tom prostředí třeba?
5: Jsou věci, které tam zůstaly stejné a některé se změnily. Myslím, že přístup lidí k modelkám obecně už je lepší, že už jako neberou je tolik jako maso jako předtím. Ale je to taky možná daný tím, že já, jak jsem starší, tak už si nenechám toho tolik jako jo, líbit. A oni se ke mně chovají prostě už tím, jenom že jsem starší, tak se ke mně chovají taky možná jako líp.
7: S nějakým větším respektem.
5: S větším respektem. A taky, pardon, ještě už nemusím třeba těch castingů obíhat tolik, jakože když jsem byla, dělala přehlídky v 19 letech, tak jsem měla za den například 14 castingů v Paříži, jako na přehlídkách.
6: To je dost teda, to nebylo ani hoďku, to ses nestihla ani vyčurat mezi tím, ne?
5: Ne. To bylo opravdu, že ráno v 7 jsem vyrazila, vrátila jsem se v 7 večer a jako měla jsem, vlastně jsem naběhala, jako v podstatě jsem měla pocit, že běhám maraton, jo, celý den.
6: A ten casting to vypadá jak? Jakože já si dokážu představit na film, že třeba bych chtěla nakastovat, já nevím, hysterickou ženu ve středním věku a třeba by přišla Zuzka, tak bych říkala, tak paní Fuxová, ukažte třeba, jak byste křičela.
4: Vy nakastovali jsi teda.
6: Já, co byste dělala? Nebo jakože tam něco předvedeš, ale na tom castingu modelkovským...
7: Po chůzi ukážeš? Nebo
5: já určitě, jako když se dělají castingy na přehlídky, tak vždycky ty modelky musí ukázat, jak chodí. Protože to je vlastně zásadní, to jakým způsobem, jako to taky jsem si všimla vlastně až teď, jo, když se dívám na ty ostatní modelky, jak tam chodí, tak je tam obrovský rozdíl, že některá jde úplně tak jako, že se stydí, je zhrbená, vlastně klepe se, no tak jako to si tam nemůžete dát, jo, na to holo potom.
7: A tak mě by to třeba bavilo, kdyby někdo, já nevím, kulhal.
6: Jo, že ty máš skoro ráda přeci ty nedokonalosti, ty máš ráda, když mají lidi ty řečové vady, to se ti líbí.
7: No, ale já sleduju teď v poslední době, já mám, jako, co je můj zájem, je teďka, kdo jak chodí.
6: Aha, já myslím, jako, že sleduješ nějaký protézy a kulhající.
7: No to taky samozřejmě. Že mně by se líbilo, kdyby to bylo inkluzivní i ty přehlídky v tom, že by ne všichni chodili dokonale.
5: Ne, taky to taky.
6: Ale já si myslím, že ono to chození se dá jako dost změnit, že to asi hodně souvisí, že ty chodíš nebo máš nějakou řeč těla takovou, jaký jsi uvnitř, ne? Takže asi když si někdo hodně věří, tak logicky ta jeho chůze působí nějak jinak, než když si vůbec nevěří. Mm-hmm. Byť třeba by ses to mohl nějak naučit fyzicky, jak správně chodit, tak myslím, že dokud budeš ty vnitřně nervózní a nesvůj a nebudeš se mít rád, tak budeš chodit jinak, i když se to technicky, to chození dobře naučíš.
5: Mm-hmm, určitě to tak je to prostě věc tréninku a je to o tom, co člověk vyzařuje a já jako součást mojí práce modelingový je i to, že hodně medituju nebo pracuju na tom vnitřním právě pocitu a sebevědomí, abych vyzařovala tu sebejistotu, protože to je jako alfa omega skoro toho všeho.
7: Jo, a musí se chodit rychle. Mně je prostě líto, že tam nechodí nikdo pomalu. Třeba v Brně, Brno je specifické, zvlášť když mám tu zkušenost s tím, že jsem relativně často v Praze, že v Brně se lidi strašně šourají. Šoury.
6: A to se ti líbí?
7: No nevím, jestli se mi to líbí, ale je to takový, jako že poznáš prostě Moravana, jeho Moravana často pozná, že se šourá a roztahuje po celé ulici.
6: A myslíš, že by tam... se šourali i v Praze, nebo že by
7: já
6: si
7: myslím,
6: přemístil?
7: Já myslím, že se zrychlíš logicky. Že
6: to prostředí tě jako...
7: Jestli prostě nemůžeš mít různé takové regionální mutace toho catwalku, třeba právě šouravý catwalk a tak.
4: Jakže teď jdu styl Brno, tak teď se šourám.
7: Šoury.
5: No, jako dneska už je to všechno tak strašně diverzifikovaný. A odlišný, že každý navrhář chce jiný druh chůze, chce jinou rychlost a je to rozhodně jako, že máte pomalou hudbu nebo máte rychlou hudbu. Jo, pak jsou takový modely, ve kterých se ani nedá jít rychle, jako to jsou, někdy to máte na sobě tak strašně těžkou váhu a má, ty šaty můžou být prostě obrovský, že se v tom jako nedá chodit rychle, takže tam je to opravdu...
7: Jo, jinak bys hodila tlamu, ne?
5: Od každý tý značky je to slovo. Jiný.
6: To je čeština na skripci.
7: A spadla jsi už někde?
5: Spadla. jako regulérně jsem se rozplácla, že jsem měla obličej na zemi. Ale to bylo ještě právě, když mi bylo nějakých těch 18 nebo 20 a měla jsem úspěšnou sezónu, tu sezonu jsem předváděla i pro Chanel a už jsem měla poslední přehlídku, byl takový malý designér a já jsem se cítila strašně právě už jako sebevědomě. Mm. Jsem jako hustá.
6: Tam vesmír ti pošle vždycky.
5: Jo, jo, takže
6: lekci.
5: Přesně, pichu předchází pád, takže jsem šla a měla jsem takovou dlouhou sukni až na zem, no a teď si tak jako jdu suverénně, že jo, a najednou jenom otevřu ty oči a ležím na zemi, protože jsem si na tu sukni právě šlápla a spadla jsem.
7: A je tam na těch přehlídkách, jako bývá u nás třeba v divadle, zdravotník a hasič? Kdyby se něco stalo?
5: Žádný zdravotník mě nepřišel za
7: chvíli. Ne? Tak to je chyba. To
6: ale
7: musí
6: možná
7: být
6: on by zasahoval ten zdravotník jenom, kdyby to bylo něco vážnějšího, že si upad, že jsi přišla po sukni. Víš, že možná on věděl, on vyhodnotil, že nemusí
7: je
6: zasahovat. Že asi viděl, že jsi v pohodě.
7: No. No. A já ještě si potřebuji tady uplatnit svou oblíbenou otázku, na kterou se ptám všech herců, tanečnic a tak dál. A sice,
6: šroubky, matice v botách.
7: Jestli ti někdo někdy dával, nebo ty jsi někomu naopak dala do boty třeba připínáček, hřebík, jestli tam existuje nějaká šikana mezi těmi rivalit. Děvčaty nebo nejen děvčaty.
6: Nenávist,
7: hejt. Mm-hmm. Nebo se máte rádi? Mm. Rádi.
5: No to je těžká otázka pro mě, protože já jsem takový hrozně, myslím si o sobě, že jsem mírumilovný člověk, takže já tady ty myšlenky nikdy nemám, jo. A přijde mi to vlastně směšný, když to vidím u jiných holek, že to dělají, ale jako věřím tomu, že to některý dělají, hlavně když jako jsou ten podobný typ, třeba mezi sebou.
7: Jo, že jsou konkurence.
5: Tak můžou asi, ale já to teda...
7: Jo, že třeba brunety se jako jdou po sobě třeba.
5: Přesně.
7: A stalo se ti, měla jsi ten rýsováček někde už, nebo ne?
5: Asi ne.
7: Ne.
6: A to by to je Zuzka zrovna zklamaná. To je škoda, no. Tak,
7: no a na
6: třeba ještě stane se ještě třeba.
7: Velkých modních akcích potkala si tam někoho, koho si třeba obdivovala ve smyslu nějaký celebrity, třeba jestli tam potká Bunnyho nebo někoho.
6: Určitě. Třeba namátkou.
7: Třeba namátkou.
6: Nevím, plácnu.
7: Nebo někoho, koho ty
6: jo,
7: máš.
6: V Čechách. Paul Reicha.
7: V oblibě.
5: Paul Reicha v Čechách jsem potkala.
7: Že bys byla starstruck.
5: Já nevím, já asi podle mě nejvíc takový člověk, kterýho jsem potkala, tak byl Justin Timberlake, protože ten se mi vždycky líbil. Tak, ale toho jsem...
7: Se rozvádí, pozor.
6: A já ho mám hrozně spojenýho, jak byl takový ten mím, nebo taková ta fotka, jak on měl na hlavě takový ty nudle, jak je ta instantní polívka asijská, co si ji vyndáš z toho sáčku a jsou to takový ty vlnitý tvrdý nudle. Tak někde kdysi, to už je docela starý mím, tak byl on a měl na hlavě tady ty nudle připláclý. A od té doby vždycky, když se řekne Justin Timberlake, tak já si představím tohle.
7: Nebo v NSYNC, já si pro ty kapely.
6: V NSYNC.
7: A on tehdy nosil takový jako divoký kudrny, což už teď je zase v modě, ale vypadalo to přesně jako ty
6: ta polívka
7: nudle.
6: Azijská, no.
7: A pak já si ho ještě pamatuju z fotografie v době, kdy chodil s Britney Spears a o tom se říká, že to fotografie, která jako je velmi signifikantní pro módu 90, takže Britney Spears i on jsou tam v takovým patchworkovým džínovým a fakt jako ohavným, doufám,
6: no
7: tvrdím
6: teď,
7: říct, oblečením.
6: No a teď to říká, Zuzko, třeba počkej ještě pár let a bude si ti to
7: doporučuji, líbit. Britney Spears, Justin Timberlake, džíny. Dobře, takže Justina, a nějak si ho oslovila, nebo jako mrkla jsi na něho, nebo něco?
5: Ne, on mrkal na mě.
7: Jo?
6: Takže on na tebe mrkl a tím...
5: A tím to haslo.
6: Jo,
7: to tak, haslo,
6: tak to je docela pěkný, podle mě teda, setkání.
7: No, mě by ještě zajímalo, co se dělá v těch prostojích, že o tom často mluví třeba herectvo a tak, že nějaká akce a pak vlastně se relativně dlouho nudíš v nějakým cizím městě, na hotelu, šouráš se tam. Co tak děláš v těch prostojích?
6: No, lidi z Brna se šourají.
5: No to právě hodně, tam je velký rozdíl mezi hercema a modelkama, protože herci ty opravdu mají asi volný čas dost, protože to natáčení trvá několik měsíců, ale my vždycky jenom přijedeme, fotíme celý den bez zastávky většinou a pak zase letíme večer nebo hned druhý den ráno pryč.
6: Ale jak dlouho trvá teda třeba taková ta příprava, jako myslím tímto, než tě přesně učešou, nalíčí, než se tam nějak nastajlujou ty šaty, jako v porovnání s tím, jak dlouho pak trvá to samotné focení, jestli je třeba dlouhá ta příprava, nebo jestli to je šup a hotovo.
5: Jo, tak to taky záleží na té práci, jestli je tam komplikovaný make-up a vlasy, anebo je to něco hodně přirozeného. Takže většinou to bývá kolem 2 hodin, jakože hodina make-up a hodina vlasy. Ale teď třeba v té Číně, tam to mají trošku jinak, že oni platí od hodiny, jakože měří vám prostě každou hodinu, takže tam toho
6: se zkrátí ta příprava.
5: Zkrátilo a bylo to obojí dvojí asi za 45 minut hotový.
6: Jo, aby jako ušetřili, aby tam zbytečně jako...
7: To, aby se nakonec nepřijela do Prahy s 200 stovkama, teda to je rizikový vývoj, dejme tomu.
6: A liší se nějak ta práce v Číně od té třeba tady v Evropě?
5: Tak určitě se právě liší tím, že oni se snaží být co nejefektivnější a nechtějí platit nic navíc, takže tam to bylo prostě jenom se přišlo rychle namalovat, učesat a hned fotit a fotit do poslední chvíle 30 minut na oběd. Jo? A nebylo tam žádný, jako co znám z Evropy, kde jsou všichni takový, jako, že dáme si kafíčko, teď si tady pokecáme, teď trošku si zadrbeme, pak něco vyfotíme, jo? Jsme všichni hrozný umělci, takže to musí jako...
7: Pohoda.
5: Takže tam... pohoda. Jo? A tam to takhle není.
6: Tvrdě.
5: To prostě tvrdě práce.
7: Ale současně si mluvila o tom, že tam je 40 lidí na place a 2 zametači.
5: No.
6: Ale ty možná berou méně peněz, než třeba oni potom musí dát tobě, ne? Jako že
5: určitě oni
6: zametači.
5: Tam berou mnohem.
7: A jaký je tam catering třeba u těch mongolských hranic? Nebo jestli někdo třeba sleduje, co ty jíš, aby se třeba jako nejedla nějaký vysokokalorické věci, aby se nezměnila postavu?
6: No to je vůbec to téma, no? To přeci se dřív hrozně řešilo, že jak je ten modeling toxický právě tím, jak byl ten tlak na tu extrémní hubenost, jak se tomu říkal heroin chic a tak dál. Pak se to jako ta křivka šla nějak do toho víc body positivity, že něco plus size a tak. Teď se to podle mě zase směřuje spíš teda směrem k tomu heroin chic, anebo že musíš být teda jako fitness. A tak je tam nějaká tady ta toxicita, že by ti někdo počítal jablíčko, nebo třeba, že ty sama by si spočítala jablíčko, jako jestli už to není moc.
5: Já si toho počítám, no. Oni totiž, ono se to tak jako mě přijde na venek tváří, že teď už frčí Svoboda a fotíme
6: ne,
5: plus
6: právě.
5: Size modelky, ale co se týká právě těch té high fashion, tak tam jsou ty modelky někdy tak hubeny, že jako upřímně já jsem si tam připadala hrozně velká. Jo, jako no.
6: Jo, takže navenek, že se to jako deklaruje třeba něco trochu, ale v praxi potom se to liší.
5: A jako hodně modelek si tu stravu drží, ale právě konkrétně u těch mongolských hranic, tak tam nám objednali fast food k obědu, protože oni vlastně chtějí po té modelce, aby měla určité míry a čím vlastně, bohužel, čím to tělo je hubenější, většinou je fotogeničtější a taky na něm to oblečení vypadá líp, jo, tak jako kvůli tomu to prostě pořád
6: no to
5: je.
6: To jsem právě někde někoho slyšela, což mě přišlo něčím zvláštní, ale jako asi to je pravda, když i ty to říkáš, že na těch hubených a vysokých lidech, nebo hlavně na těch hubených, oblečení vypadá líp, což mi přijde hodně jako dehumanizující tvrzení.
5: Ono asi jenom prostě z toho estetického hlediska a když vlastně máte nějak, už je to nějaký univerzální oblek a není to na tu konkrétní postavu, tak vlastně na tom hubenějším těle to vždycky nějak tak jako visí, že tam je vidět dobře ten střih.
6: Jo? Ale že to je teda, že se znovu vracíme k tomu, že v tom případě ty jako osoba nebo ty modelky jsou podřazený tomu, aby na nich jako dobře vypadal ten střih toho oblečení, protože platí to ten člověk, co ušil to v oblečení.
5: No rozhodně, a prezentuje tam to svoje oblečení.
6: Jo, a ne tu osobu. No. To je smutný, no, ale jako...
7: No. Jo. A... Tak proto se taky hanlivě říkalo modelkám věšáky na šaty, ne? No. Že to
5: tak jako, ale ono to tak jako by je. Ale na druhou stranu, já už jsem se s tím třeba vnitřně srovnala, jo. Dřív jsem právě od toho pořád utíkala, že jsem nechtěla být ten věšák na šaty, ale mě to teď vlastně vůbec nevadí, protože já tam jako vidím ty pozitiva, proč to dělám. A dobře, jako na mole jsem spíš věšák na šaty, ale zároveň mě jako baví ta atmosféra, baví mě to, že tam ty lidi na mě koukají a že můžu vlastně mít třeba ten kousek od nějakého známého návrháře na sobě, že se s ním můžu setkat a tohle všechno mě vlastně potom nějakým způsobem smazne ten špatný pocit, že jsem tam teď konkrétně jako věšák. Jo?
6: Jo, ale že k tomu asi potřebuješ podle mě už mít docela nějakou jako ne psychickou odolnost, ale docela dobře jako vypěstovanou tu sebehodnotu a to uvědomění, proč to děláš.
5: Určitě.
6: Což mi přijde, že jde dobře ruku v ruce s tím, že je člověk starší a zkušenější a že možná pro někoho jako výrazně mladšího to může působit víc destruktivně, určitě, než když jako už takzvaně to máš srovnaný v hlavě. To je taky hrozný.
7: Co se týče těch případných poruch příjmu potravy, ne? Že to asi, když je člověku 14, tak je to asi jako větší riziko, než když je 40.
5: Je to vlastně pro ty mladý holčiny, kteří s tím začínají, i kluky, protože je tam i hodně mladých kluků, tak je to strašně psychicky náročný a destruktivní tahle práce.
7: Mně na druhou stranu přijde vlastně sympaticky, když už se teď mluví o tom, že já nevím, modelky, tanečnice a tak, že si jako skutečně ty kalorie hlídají, protože zvlášť dřív mě přišlo, že byl takový jako úzus, že mluvili o tom, že se hrozně přejídají, že prostě to jde horem spodem, že prostě berou cukrárny útokem a že to jako nedává smysl, že to pak může ještě víc jako ohrožovat ty takzvaně normální lidi, kteří to tak nemají. Že to mi přijde jako fér, jako říct, jo, hlídám si to. No,
5: jo. Jako slýchám to ještě dneska, ale je pravda, že jak je celkově ten trend na sociálních sítích a tak, že už se to tam hodně vlastně ukazuje, jak se starat o sebe a jaký zdravě a všechno, tak si myslím, že to je mnohem jednodušší než před 25 lety, kdy já jsem prostě byla mladá holka, vůbec jsem nevěděla, jak se stravovat nebo jak se o sebe starat a pak jediná jako cesta bylo, že jsem třeba si řekla, jak asi nesmím nic jíst.
6: Jo. Nám řekli, tenkrát si pamatuju třeba na gymnastice, že bys měl jíst do 1000 kalorií denně. Ježiši. Což bylo docela málo na to, že si hodně cvičil. No ale já jsem nevěděla, kolik má co kalorií a jako, jak co funguje, ale třeba na tabulkách čokolády jsi to měl napsaný, že jo, kolik má co kalorií. Takže pak to skončilo tak, že jsme všichni jedli nějaké jako sušenky a sladkosti, na kterých to bylo napsaný.
7: Jo, protože se to dal spočítat.
6: Dal se to spočítat a vešel se do 1000 kalorií. A že to znamenalo, že za den si snědl jako 2 pytlíky bombonů, tak to jako už byla jiná otázka.
7: Nicméně já jsem se ještě chtěla zeptat na takovou praktickou rovinu, protože jsi mluvila o tom, že teď máš děti, tak jak to vlastně, teď nechci do nějakých podrobností, jo, ale tak předpokládá to, že máš nějak jako pořešenou tu péči o ty děti, když seš nějakou třeba delší dobu pryč, jestli je to pro tebe nějak komplikovaný, nebo už to máš nějak v paži. Mm-hmm.
5: No tak tím, že já jsem vlastně začala cestovat až teď v prosinci, tak to je všechno nový pro nás i pro ty moje děti, které jsou ale teď už starší, synově staršímu je 15 a tomu mladšímu 12, takže už to prostě nejsou ty maličký děti, které bych někde nechala. A normálně jsme se na tom domluvili, že oni jsou s tím v pohodě, že budou s tátou a nebo s mojí mámou. A já jsem tedy původně měla odjet jenom jenom v uvozovkách na 4 týdny. To byla jakoby nejdelší doba, co jsem chtěla být pryč, ale tím, že mi to tam fungovalo dobře v té Číně a když už tam prostě jedete takovou strašnou dálku, se mi tam dařilo, tak jsme se domluvili, že tam ještě můžu zůstat o nějaký ten týden navíc. Ale bylo to samozřejmě pro mě hrozně těžký. Že jsem je neviděla, pak už se mi fakt hodně stýskalo a myslím, že jim taky. Takže to určitě bych asi nechtěla přesahovat už jako víc než ty 4 týdny, ale dá se domluvit prostě s mým bývalým manželem a mám takhle babičku, která dokáže pomoct.
7: Jo, a to znamená, že si facetimujete třeba nebo jo, máte nějaký hovory.
6: Zuzka ospod prostě.
7: Ne, tak mě to zajímá prakticky.
5: Každý den i jsem se prostě učila.
7: Že dřív to nešlo, že jo? Dřív to nebylo.
6: Dřív jste si mohli poslat dopis třeba.
7: Že v tomhle mě jako ta současnost přijde vlastně jako taková, jako že je to mnohem jednodušší, no?
6: Jako udržovat ten kontakt.
5: Určitě. A já třeba ten můj starší syn hodně vrcholově sportuje. A i když jsem doma, tak se vidíme dost málo, protože on je jako celý den je ve škole, potom jde na trénink, hodně jezdí pryč na víkendy, na turnaje a nebo jezdí na soustředění. A takže tam už je to takový, že opravdu i tak se málo vidíme a jsme na to docela zvyklí. A ten mladší toho jsem třeba i vzala zase do Paříže sebou, jo, nebo fakt si voláme každý den a říkám, jako učím se s ním na zkoušky třeba tak. Takže v dnešní době už je to mnohem jednodušší toho.
6: To vlastně tenkrát, když jsi jela někdy před 20, nevím, 3 lety někam, tak to ani nebyl pořádně, jako byl asi internet, ale nebylo to jako, že bys měl mobilní data a jen tak se někomu ozval, kdy chceš.
5: To bylo právě pro mě těžký, že mě bylo nějakých těch 16, 17 a teď jsem nemohla vůbec jako zavolat domů, nebo rodiče vždycky byli takový, no, tak my ti zavoláme za týden, je to drahý.
7: Jo, že se řešila ta data.
5: To fakt byl člověk úplně strašně odkázaný sám na sebe a bylo to jako chvílema opravdu hodně smutný, no. Takže dneska už je to super a hlavně dneska vím, že když by bylo nejhůř, tak sednu na letadlo a prostě jsem zpátky za pár hodin.
6: A teď se někam chystáš zase do mongolských hranic nebo do Číny, nebo co máš nějaký jako sen, kam opravdu chceš? Tak oni, ta Meka asi je nějako tady v Evropě, ta Paříž, Milán,
5: jako,
6: Londýn.
5: Já bych byla ráda, kdyby se mi rozjel hodně Londýn, tam se mi asi teď nejvíc líbí, že bych tam chtěla třeba trávit víc času.
6: No, a je to blízko navíc.
5: A je to blízko, protože mě se jako upřímně teď do té Ameriky taky jako moc nechce. A zase a Čína a ta Asie je fajn jako na pár týdnů, ale je to tam už prostě pro nás Evropany hodně jiný. Jo. A můj sen není to jako někde vysloveně být, ale je právě to dělat to, co mě baví a možná mi je trochu i jedno, kde to dělám, tu práci. Takže hlavně jako ať je ta práce.
7: A máš představu, do kolika by si to chtěla nebo mohla dělat? Já jsem ještě poslouchala teď rozhovor s tou, jak se jmenuje, Kristen McManamy a to je po 60 a pořád chodí přehlídky a je teda hodně srandovní.
5: Jo, ona je výborná. Nicméně, já jsem právě proto jsem se odvážila dát výpověď v té mojí stále práci, protože si myslím, že dneska se to ta doba tak změnila, že můžu dělat modeling klidně do 70 nebo možná i do 80.
7: Do takže, smrti možná.
5: Možná do smrti, takže proto jsem se zase k tomu takhle vrátila, protože já bych ideálně chtěla opravdu tu práci dělat až do důchodu.
6: Až do smrti.
5: V důchodu.
6: To by byla podle mě by se o té přehlídce pak hodně psalo, ale kdyby tam jako někdo umřel na tom mole. Taky negativní reklama, taky reklama.
7: No jako Lasica zemřel na pódiu, tak něco
6: to nevím. Nevím, Lasica umřel na pódiu, jo?
7: No, po nějaké písničku zaspíval a zemřel.
6: A to dospívalý nebo během?
7: Dospíval a pak myslím poděkovačce.
6: Tak to je dobrý, to je docela se fajn stává. Smrt.
7: Tak ono je to i pravděpodobně, že čím víc jsi v nějakým prostředí, tím je pravděpodobnější, že někde zemřeš, jo?
6: To jo, no, ale tak nespíval tam 24/7, že jo, písničku na jevišti.
7: To ne, ale je to jedno z prostředí, jako zde se vyskytuješ. Kde? Proto hodně lidí umře na záchodě.
6: To je to pravda. To nějaká statistika,
7: no ne,
6: na to.
7: To já vím, já to mám empiricky zjištěný.
6: Jakože znáš pár lidí, co umřeli na záchodě.
7: No prostě mám to od zdroje svého.
6: Statistický úřad, český statistický úřad.
7: Ne, od lékařstva.
6: Jo, od nějakého patologa, že často najde lidi na záchodku.
7: Prostě se to stává.
6: A tak možná taky, jak tam tlačíš, tak dostaneš víc mír nějaký jako infarkt nebo mrtvici, já nevím, jak to funguje.
7: No, tak prostě někdo umřít musíš, jo.
6: No to jo, no. Tak na záchodě je to v pohodě, jako mě nepřijde na tom nic špatného.
7: Takže i na mole, proč ne? Ale to ti samozřejmě nepřejeme, nebo až za 100 let. A děkujeme.
5: Tak jo, já vám taky moc děkuju za pozvání.
6: Najdu tu statistiku, Zuzko, schválně. Tak, ale ještě počkej, Zuzko, ještě holky, neodcházejte na záchod samozřejmě, protože musíme pozvat na buchty no o Bibli live, kde samozřejmě budeme řešit jiné věci, než je záchod. Každopádně v červnu máme dvoje buchty o Bibli live a z toho jedny ve čtvrtek 18. v Praze v prostoru na Hradbách na Vyšehradě a druhý v neděli 21. června v kabinetu Můz.
7: Ano, a bude to s Petrem Wagnerem, farářem, a budeme se bavit mimo jiné o tom, nebo mě zajímá, jestli měl Ježíš akné a další zajímavá témata.
6: Tak, jsi měl Ježíš akné, ale to si myslím, že jsme trochu už probírali
7: no,
6: i v té sérii, Zuzko, ale ano, je vidět, že tebe to teda ty odpovědi tam neuspokojily. Ale každopádně, ještě jsme navrhovali, že pokud vy byste chtěli něco konkrétního tam probrat na tom liveku, se Petra zeptat. Někdo se zatím ptal, jestli faráři jedí brambůrky.
7: To mi přišlo top.
6: Že mu to jako přijde dobrá představa, že by někdo si četl Bibli, listoval v Bibli a k tomu papal brambůrky.
7: Jako hříšné jídlo.
6: Já si myslím, že můžu mluvit za Petra faráře Wagnera, já si myslím, že on papá brambůrky určitě. Zeptáme se ho, takže pokud byste měli nějaké další takovéhle podobně nosné dotazy, tak nám je posílejte na Instagram a my je tam potom zodpovíme na těch buchtách o Bibli live.
7: Já jenom vídám jeptišky u nás okolí, že si kupujou toaletní papír.
6: No, a skupuje podle mě skoro každý, Zuzko.
7: No, ale je to tak poličťuje taky. Že jo, to, taky chodí to opak dehumanizace. Podle mě i modelky si kupují toaletní papír občas, ne?
5: Občas taky potřebují.
7: Taky potřebují.
6: Podle mě všichni. Ale...
7: Tak to bude krásný titulek.
6: Dobře.
7: To jsem potřebovala.
5: Modelky si kupují toaletní papír.
0: Buchty.
3: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
0: Buchty. Poslouchejte váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty. Crazy.

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovor Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Dopamin funguje stejně, nehledě na to, jestli jsme závislí na drogách nebo sociálních sítích. Přebytek dopaminových stimulů zásadně přispívá k současnému nárůstu duševních chorob. Dělání náročných věcí i cílená abstinence nám ale mohou pomoci znovu najít rovnováhu. To jsou hlavní teze autorky světového bestselleru Dopamine Nation a psychiatričky ze Stanfordovy univerzity Anny Lemke, se kterou jsme natočili první díl podcastu Bedny.
1: Bedny. Otevíráme témata, která hýbou světem. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct.
3: Digital media lights up the same reward pathway as drugs and alcohol. Swipe right, swipe left. I was addicted to romance novels, which amazingly took me a while to realize, even though I'm an addiction doctor. When we're telling people, oh, I actually spent 4 hours on TikTok last night, that awareness provides a motivation for change. I just thought, gosh, if more people had this information, they'd be able to leverage it in their own lives.
2: Anna Lemke je světoznámá psychiatrička a spisovatelka. Ve svých studiích kombinovala humanitní vědy a medicínu a dnes vede kliniku Stanfordovy univerzity, jež se zabývá závislostmi a dalšími poruchami, kterými lidé trpí právě kvůli svým závislostem. Proč nám slovy Anny Lemke naše dnešní závislost na požitcích způsobuje bolest? Jaká je souvislost mezi návykovými látkami a každodenními vzorci chování jako nutkavým kontrolováním mobilu? Co je vlastně dopamin a takzvané centrum odměn? Existuje naděje pro ty z nás, kteří svým závislostem propadly trochu moc? A co by Anna vzkázala mladým lidem ze střední Evropy se zájmem o kariéru v oborech podobných těm, v nich sama působí? Jsem moc rád, že s Anou dnes můžu probrat, co vlastně závislosti jsou a jak je můžeme překonat. Ano, vítejte na Radio Wave. Anna, welcome to the program.
3: Thank you for having me.
4: Díky za pozvání. Jsem moc ráda, že tu s vámi jsem.
2: Anna, you published your book Dopamine Nation, which many people... Ano, knihu Dopamin, kterou mnoho knihkupectví označuje za okamžitý New York Times bestseller, jste vydala v srpnu 2021. Od té doby mnoho influencerů začalo probírat dopamin a takzvaný dopaminový detox. Někteří umělci o dopaminu dokonce zpívají. Tito lidé často mluví o tom, že závislí můžeme být nejen na klasických návykových látkách, ale i na relativně běžných aktivitách. Vaše kniha stála na počátku tohoto internetového trendu. Všimla jste si nějakých lidových mýlek, které se o dopaminu rozšířily, přestože úplně nereflektují, jak tenhle neurotransmitter skutečně funguje?
5: Fully capture how it actually functions.
3: The major misconception I've noticed is people talking.
4: Největší omyl, kterého jsem si všimla, je, že lidé občas mluví o tom, že jsou závislí na samotném dopaminu. Dopamin je chemická látka, kterou si vytváříme v mozku. Dodává nám velmi důležitý signál o tom, do čeho se máme vrhnout, co máme poznávat a čeho máme chtít víc, abychom přežili. Závislí na samotném dopaminu ale být nemůžeme. Jeho úroveň se v čase vyvíjí a tyto změny souvisí s patofyziologií závislosti. Závislost na samotném dopaminu je asi největší omyl, se kterým se setkávám.
3: That's probably the major misconception that I encounter.
5: Talking of dopamine, I know that it's a neurotransmitter.
2: Mluvíme o dopaminu, což je neurotransmitter. Vysvětlila byste, co neurotransmitery vlastně jsou? V knize o nich mluvíte jako o baseballových míčcích mezi dvěma neurony.
5: Two neurons.
3: So neurotransmitters are chemicals that we make in our brain.
4: Neurotransmitery jsou chemické látky, které v mozku vytváříme, abychom vyladili přenos elektrického signálu v obvodech, pomocí nichž přemýšlíme. Náš mozek je něco jako zhluk elektrických drátků. No a tyhle drátky jsou neurony, které se ale navzájem úplně nedotýkají. Mají mezi sebou mezery, kterým říkáme synapse. Neurotransmitery jsou takzvanými molekulami znalostí, jež ty mezery mezi neurony přemosťují. Presynaptický neuron si můžete představit jako nadhazovače v baseballu. Postsynaptický neuron je chytač. Míček je v tomhle případě neurotransmitter dopamin. Nadhazovač hází míček chytači, který ho chytí do lapací rukavice, tedy postsynaptického dopaminového receptoru.
5: Knihu o neurotransmiteru dopaminu jste vydala uprostřed pandemie COVID-19. Výzkumy ukazují, že v období pandemie se čas, který děti a mladí lidé trávili u obrazovek, zvýšil o více než 50%. Průměrný screen time se dodnes nevrátil na úroveň před pandemií. Jak velký je tohle problém? Když po večerech nutkavě sleduji reely kytaristů a politických komentátorů, zažívá moje tělo podobné jevy, jako když lidé berou drogy?
4: Víme, že digitální média rozsvěcí v mozku stejnou cestu odměny jako drogy a alkohol. Díky tomu můžeme říct, že sledování médií uvolňuje dopamin. Objevuje se čím dál víc vědeckých důkazů, že změny, které pozorujeme v centru odměn u lidí závislých na alkoholu a drogách, jsou velmi podobné těm, které pozorujeme, když jsou lidé závislí na chytrých mobilech, internetu, sociálních sítích, online gamblerství, online nakupování a podobných aktivitách. Takže vědecká data tu jsou. Stejně tak ale i v běžném životě, v klinické praxi pozorujeme, že lidé skutečně mohou být závislí na digitálních médiích. Kvůli tomu pak zažívají stejné zdravotní problémy jako lidé závislí na návykových látkách. Jsou jimi duševní i fyzické potíže, spánkové poruchy, mezilidské i pracovní problémy a tak dále.
5: Slyšel jsem vás mluvit o drogifikaci sociálních sítí. Co tím myslíte? Jsou sociální sítě skutečně vytvářené tak, abychom na nich byli závislí?
4: Spousta forem digitálních médií obsahuje prvky, které byly záměrně vytvořeny, abychom dál swipeovali a klikali. Tedy vlastně, abychom se na těchto platformách stali závislými. Tyhle prvky zvyšují přístupnost, potenci, množství, novost a nejistotu, což jsou rysy, kvůli kterým jsou věci návykové. Čím jednodušší přístup máme k naší vybrané droze, tím pravděpodobnější je, že ji budeme užívat a staneme se na ní závislými. V dnešní době máme přístup k internetu a digitálním médiím 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dále záleží na potenci. Čím více dopaminu se uvolňuje v cestě odměn a čím rychlejší je tohle uvolňování, tím pravděpodobnější je, že se staneme závislými na určité látce anebo zvyku. Digitální média jsou velmi potentní díky zářivým barvám, hudbě, příběhovosti a schopnosti kontrolovat, kdy kterou věc sledujeme do posledního detailu. Algoritmy fungují tak, že sledují naše specifické preference a ukazují nám, co se nám líbilo v minulosti s trochou novosti. Dalším důležitým rysem je jednoduše množství a kolik času trávíme konzumováním své vybrané drogy. Jsme velmi náchylní k nekonečnému scrollování, bezedným mísám obsahu a přizpůsobivým algoritmům. Kvůli tomu na návykových platformách trávíme více času, než jsme doufali a plánovali. Důležitou roli hrají notifikace. Dopamin je velmi citlivý na novost. Přehršel oznámení, které nás lákají zpět k platformě, i když zrovna děláme něco jiného, uvolňují malou dávku dopaminu. Ta vytváří chuť zjistit, jestli na nás na mobilu nečeká ještě větší odměna. Takže ano, mnoho těchto platform bylo vytvořeno, aby byly návykové. A skutečně návykovými jsou.
5: Pokud se nepletu, i při skutečné komunikaci mezi lidmi se uvolňuje dopamin. Sociální sítě se na tohle dokážou naladit. Když mi někdo lajkne něco, co jsem sdílel, uvolní se mi dopamin. Tak, jako by tomu jinak bylo, kdyby mi zatleskal nebo by se mnou souhlasil při skutečné konverzaci. Tyhle lajky jsou ale umělé, že? Schází jim námaha spojená s tím, že někam jdeme a s někým osobně mluvíme?
3: Yes, exactly. So we are innately social creatures. We do better in groups.
4: Ano, přesně tak. Jsme přirozeně společenskými bytostmi. Lépe se nám daří ve skupinách. Můžeme v nich najít partnery, chrání nás před nebezpečím a zajišťují vzácné zdroje. Náš mozek nás s jinými lidmi propojuje právě i tím, že uvolňuje dopamin, když navazujeme vztahy. To je úplně v pořádku, ale sociální sítě si vybrali ty nejnávykovější rysy mezilidských vztahů a udělali z nich drogu. Takže dnes místo toho, abychom se museli zvednout z pohovky, vyjít ven, poznat nové lidi, bavit se s nimi, projevit snahu o kompromis anebo schopnost úspěšně řešit konflikty, můžeme na pohovce zůstat a swipovat vlevo, vpravo a i hned získat přístup ke světu výrazně upravených profilů, které se daným lidem ani nepodobají, anebo vůbec skutečnými lidmi nejsou. Dnes navíc máme velké jazykové modely, které jsou navrženy tak, aby byly podlézavé a pochlebovačné a říkali nám přesně to, co chceme slyšet. A máte naprostou pravdu, lajky jsou součástí návykovosti. Výzkumy třeba ukazují, že když na Instagramu vidíme fotky lajkované jinými lidmi, je pravděpodobnější, že je olajkujeme i my. Jinými slovy, více lajkované příspěvky uvolňují více dopaminu než ty, které méně lidí olajkovalo. Tohle všechno ukazuje, jak moc odměňující je společenské uznání a pocit, že patříme do nějaké skupiny. Pocit uznání získaný lajky a dalšími mechanismy upevňuje vzorce chování v našem mozku.
1: Bedny na rádiu Wave.
5: In your talks you often mention homeostasis, a state of balance that is disrupted by.
2: Ve svých přednáškách často zmiňujete homeostázu, stav rovnováhy, který narušuje potěšení i bolest, dva jevy, které náš mozek zpracovává v podobné oblasti. Často používáte přirovnání ke skřítkům, kteří skáčou na jednu nebo druhou stranu misek váh. Vysvětlila byste, jak tyhle váhy fungují?
5: How does this analogy of a balance work?
3: So the balance represents at a very simple level.
4: Tyhle váhy velmi zjednodušeně stělesňují, jak zpracováváme potěšení a bolest a jak zásadním mechanismem pro udržení homeostázy je neuroadaptace. Představte si, že někde v mozku máte něco jako váhy anebo houpačku na dětském hřišti. Tahle houpačka je jednoduchou metaforou způsobu, jak náš mozek vnímá potěšení a bolest. Když zažíváme nějaký požitek anebo potěšení, nakloní se váhy na jednu stranu. Naopak při bolesti se nakloní na druhou. Existují určitá pravidla, kterými se tyhle váhy řídí. První a nejdůležitější je, že chtějí být vždycky v rovnováze. Tomu neurovědci říkají homeostáza. To je výchozí stav. Při jakémkoliv naklonění náš mozek velmi pilně pracuje, aby váhy vyrovnal. Jak náš mozek váhy vyrovnává, je klíčové pro pochopení toho, co se děje při závislosti. Když si dám kousek čokolády, uvolní se mi v mozku dopamin, protože mám ráda čokoládu. Houpačka se nakloní na stranu potěšení a je mi dobře. Ale jakmile se můj mozek přizpůsobí tomuto vyššímu množství uvolňujícího se dopaminu tím, že naopak sníží uvolňování smrštěním postsynaptických receptorů, dostanu se pod výchozí úroveň rovnováhy, o které jsme mluvili. Tomuto oponentnímu procesu, při kterém se náš mozek přizpůsobuje, říkáme jednoduše neuroadaptace. Můžete si ho představit jako skřítky, kteří naskakují na bolestnou stranu houpačky, aby ji navrátili do rovnovážného stavu. Těm skřítkům se ale na houpačce líbí a neseskočí hned, jak se převáží na stranu bolesti. Jsou na ní do té doby, než se na tuto stranu nakloní přesně o tolik, o kolik se na začátku vychýlila na stranu potěšení. V ten moment zažíváme známý pocit špatné nálady, kocovinu anebo prostě nutkání dát si další kousek čokolády. Když vydržíme dost dlouho bez čokolády, skřítci nakonec z houpačky seskočí. Homeostáza se obnoví a my můžeme dál normálně fungovat. Ale pokud čokoládu jíme dny, týdny, měsíce anebo roky v kuse, skřítku začne přibývat. Jsou větší a silnější. Nakonec se utáboří na straně bolesti a opékají barbecue na grilu. No a tím jsem se dostala k závislému mozku. Snížila jsem základní úroveň stimulu, který potřebuji pro radost. Potřebuju víc drogy v účinnější formě ne proto, abych se cítila dobře, ale abych se přestala cítit špatně. Když zrovna drogu neužívám, žiju s vahami nakloněnými na stranu bolesti a prožívám univerzální abstinenční příznaky jakékoliv drogy. Úzkost, podrážděnost, nespavost, deprese a bažení po droze. Je velmi důležité si uvědomit, že návykové látky a zvyky vedou k depresi, úzkosti a nespavosti. Spousta lidí, kteří chodí na prohlídky do naší kliniky, tvrdí, že se svou drogou léčí, protože když ji užili poprvé, bylo jim na chvíli lépe. Neuvědomují si ale, že dlouhodobě ta droga pouze zvyšuje počet skřítků na váze bolesti a že padají hlouběji a hlouběji do díry, kterou si sami kopou. Lepším způsobem zbavení se závislosti je abstinovat od drogy tak dlouho, aby skřídci mohli seskočit. Rovnováha pak může být obnovena a můžeme se znovu radovat z menších a skromnějších věcí.
6: And we can again take pleasure in other more modest rewards.
5: I think what you're describing is...
2: Myslím, že teď mluvíte o takzvaném stavu dopaminového deficitu.
6: Yes.
5: How long does it take for the balance?
2: Jak dlouho to trvá, než se váhy vrátí zpátky do původní rovnovážné pozice? 2 týdny, 3 týdny?
5: 2 weeks, 3 weeks.
6: On average, what we find in clinical care is it takes 4 weeks.
4: V klinické praxi jsme zjistili, že skřídci z vah se skočí zhruba za 4 týdny. V tu chvíli jsme zpět v rovnovážném stavu. To ale neznamená, že se za měsíc vyléčíme ze závislosti. Znamená to pouze to, že zhruba za 4 týdny se můžeme dostat ze stavu akutního abstinenčního syndromu a začínáme vnímat světlo na konci tunelu. Když lidé začínají abstinovat, vždycky jim říkám, že se nejdřív budou cítit o něco hůř, protože když jim odebereme odměnu, všichni ty skřídci na straně bolesti na téhle straně nějakou dobu zůstanou. Ale pokud vydrží bez odměny dostatečně dlouho, skřídkům nakonec dojde, že nejsou potřeba. Seskočí dolů a homeostáza se postupně navrátí a lidé se začnou cítit líp.
5: V
2: knize Dopamin zmiňujete experiment, při kterém lidé, kteří pili alkohol a zároveň zažívali deprese, dostali za úkol snížit svou konzumaci. 80% z nich se ulevilo. Období abstinence zmírnilo jejich příznaky. Jak často je závislost hlavním důvodem duševních poruch?
4: Myslím, že v dnešním světě můžeme velkou část duševního a emočního strádání připsat závislostem. Čím dál víc nás trpí, když ne závislostí, tak aspoň kompulzivní nadměrnou spotřebou. Žijeme ve světě, kde skoro všechno bylo proměněno v drogu, která je čím dál dostupnější, silnější, novější a hojnější. Zažíváme stav dopaminového deficitu, kde jsme zúžili svoje vnímání na neustálé odměňování nás samotných a ztratili jsme schopnost radovat se ze skromnějších odměn a zároveň tolerovat bolest v jakékoliv formě. Domnívám se, že by většině z nás prospělo na chvíli abstinovat od návykových látek a jednání, aby se naše centra odměn mohla vrátit do rovnováhy.
5: I loved reading your book, but maybe in the spirit of...
2: Vaši knihu jsem četl rád, v duchu veřejnoprávní žurnalistiky vám ale musím položit i jednu méně příjemnou otázku. Jak odpovídáte kritikům, kteří tvrdí, že vaše metafory neurovědu příliš zjednodušují a málo rozlišují opioidní systém a ten dopaminový a že jiné důležité neurotransmitery jako GABA a serotonin také hrají roli, když mluvíme o duševním zdraví?
5: Serotonin are also in play when discussing mental health.
4: V knize explicitně říkám, že váhy požitku a bolesti jsou velkým zjednodušením. Přímo v ní píšu, že v tomhle procesu hraje roli nejen dopamin, ale i další neurotransmitery. Myslím, že ta zmíněná houpačka je dobrá pomůcka, díky níž můžeme přemýšlet o základních konceptech jako homeostáza a neuroadaptace. Mluvím k normálnímu člověku, k lajkovi, aby na velmi základní úrovni porozuměl, proč si na něco budujeme toleranci a proč se člověk cítí hůř kvůli návykovému chování. Zároveň ale tohle v knize propojuju s příběhy a scénáři z klinické praxe, aby lidi věděli, co mohou dělat, aby se jim ulevilo.
5: Anna, you're a practicing psychiatrist.
2: Ano, vy jste praktikující psychiatričkou. V několika rozhovorech jste zmínila, že je lidem, kteří trpí závislostí, občas náročné pomoci. Mohla byste zmínit příběh někoho, kdo s vaší pomocí závislost naopak překonal a třeba vás tím i osobně inspiroval? V knize třeba zmiňujete příběh mladé ženy, která byla tak závislá na marihuaně, že si musela ráno trochu zakouřit, aby vůbec dokázala vstát z postele.
4: Ano, chodí k nám spousta lidí závislých na konopí. Že konopí není návykové, je mýtus. Není to pravda. Asi 16% lidí ve Spojených státech, kteří konopí užívají, se stanou závislými. Problém s konopím je, že jej mnozí vnímají jako lék, protože skutečně existuje léčebná marihuana. Máme také určité důkazy, že ne celá rostlina, ale některé její složky, včetně THC, mají jisté krátkodobé léčebné vlastnosti. Problém ale je, že kouření konopí pravděpodobně tyto benefity nemá. A to především, když tuto rostlinu někdo užívá ve velké koncentraci, množství a po dlouhou dobu. Pacientů, jakou je slečna, kterou jste zmínil a o které v knize mluvím, máme mnoho. Dostala se do stavu, ve kterém kouřila marihuanu v podstatě celý den. Nechodila do školy, nevstávala z postele, nic moc nedělala a zároveň trpěla obrovskou úzkostí. Myslela si, že konopí je jedinou věcí, která jí na úzkost pomáhá. Vysvětlila jsem jí, jak se mozek adaptuje na látky jako marihuana a jak se skřídci srocují na bolestivé straně vah. Ve skutečnosti její úzkost způsobují a nebo k ní aspoň přispívají. Byla pak ochotná na měsíc přestat, aby zjistila, jestli by se jí mohlo ulevit prostě tím, že marihuanu nebude nějakou dobu kouřit. K jejímu vlastnímu překvapení bylo přestat mnohem těžší, než si myslela. Velmi jí překvapilo, jak moc intenzivní byly její příznaky abstinenčního syndromu. Jedním z nich bylo nadměrné zvracení, které se u ní vyvinulo právě kvůli zmíněnému oponentnímu mechanismu. Lidé často užívají marihuanu, aby zmírnili nevolnost anebo zvracení, ale tyhle benefity nakonec přestanou fungovat. Mohou potom prožít následný opačný rebound efekt ve formě syndromu cyklického zvracení. U zmíněné pacientky se tenhle příznak objevil, když zkusila přestat. Zvracení vnímala jako důkaz, že byla skutečně závislá na marihuaně, čemuž předtím nevěřila. Další věc, které si všimla, bylo, že se jí po 4 týdnech, kdy marihuanu nekouřila, velmi zmírnily úzkosti, a to na úroveň, kterou nezažila několik let. Byl to pro ní skutečný aha moment. Uvědomila si, tyjo, tahle věc, kterou jsem užívala, aby mi pomohla s úzkostí, je ve skutečnosti zhoršovala.
6: This thing that I was doing to relieve my anxiety was actually all along making my anxiety worse.
5: Even after the 4 weeks of rebalancing our dopamine system, it's unfortunate.
2: I po 4 týdnech pomalého navracení našeho dopaminového systému do normálu je bohužel jednoduchý relaps, tedy návrat do stavu závislosti. Vy jste se přiznala k tomu, že jste jeden čas byla závislá na milostných románech. Podařilo se vám úplně se zbavit literárních pokušení, anebo to byla déle trvající záležitost?
5: Rather been an ongoing issue.
6: I would say it's an ongoing intermittent issue.
4: Řekla bych, že to byla přerušovaně pokračující záležitost. Když jsem si poprvé uvědomila, že jsem závislá na romantické četbě, což mi ku podivu nějakou dobu trvalo, i když jsem doktorka zabývající se závislostmi, bylo velmi náročné přestat. Měsíc jsem žádné nečetla a pak jsem si řekla, že se k těmhle románům vrátím, ale s mírou. Pustila jsem se do nich ale i hned znovu. Zažívala jsem takzvaný efekt porušení abstinence. No a pak jsem se rozhodla, že přestanu na rok, což se mi povedlo. Je zajímavé, že po roce mě na milostných románech už nic nelákalo. A když jsem si nějaký přečetla, vlastně mi nepřišel zajímavý. To je opravdu běžné. Lidé, kteří se na něčem stali závislými, často říkají, že jim daná látka anebo chování už nedává žádné potěšení. Je to skutečný pocit lítosti, protože jde o něco, co nám dřív pomáhalo si ulevit, cítit se příjemněji a podobně. Vlastně bylo zajímavé si uvědomit, že už se mnou ty knihy nic moc nedělají. Ale je pravda, že si na ně dodnes občas euforicky vzpomenu a chci si nějaký příběh přečíst znovu. Zkusím to a chvilku cítím jistou radost. Velmi rychle si ale uvědomím, že se k tomu fakt nechci vrátit. Je ale neuvěřitelné, jak nás euforická vzpomínka dokáže přimět k tomu, abychom nějakou věc znovu užívali.
1: Bedny. Otevíráme témata, která hýbou světem.
5: So what can we do to help? In your book you mention Czech scientists.
2: Co nám naopak může pomoci? Ve své knize zmiňujete české vědce, kteří zkoumali studené koupele a pozorovali nárůst dopaminu o zhruba 500%. O celkových zdravotních dopadech a výhodách studených koupelí se stále vede debata. Dokazuje ale zmíněná studie, že dělání něčeho trochu nepříjemného může naši produkci dopaminu navýšit více dlouhodobě a zdravěji než k závislosti vedoucí nutkavá jednání. A souvisí tohle s vaší mantrou abstain, maintain and seek out pain.
5: Abstain, maintain, and seek out pain mantra.
6: Right. So I'm getting back to the pleasure pain balance. We know that when we press on the pleasure side, the gremlins go on.
4: Vrátím se k vahám potěšení a bolesti. Víme, že když zatlačíme na stranu potěšení, skřídci naskočí na stranu bolesti. Ukazuje se, že když záměrně zatlačíme na stranu bolesti, ti samí skřídci naskočí na tu více radostnou stranu a získáváme dopamin nepřímo tak, že si ho předplatíme. Právě kvůli tomu se pravděpodobně po cvičení cítíme lépe. Cvičení vlastně poškozuje buňky, ale v zápětí tělo reaguje tak, že zvýší přenos příjemných neurotransmiterů, včetně dopaminu. To se, zdá se, děje i při studené koupeli. Ale i když dáme neurovědecké výzkumy stranou, myslím, že všichni známe takový ten lidský pocit, kdy děláme něco těžkého, o čem si přejeme, aby to skončilo co nejdřív. A přesto se posléze cítíme velmi dobře. Tenhle pocit je fyziologický. Necítím se pouze mravně dobrá, protože jsem udělala správnou věc. Je to pocit euforie, který následuje poté, co jsme udělali něco fyzicky anebo mentálně náročného. Takže ano, myslím si, že z toho plyne, že si můžeme dopamin nepřímo předplatit. Souvisí to mimochodem s tím, jak se náš mozek pravděpodobně vyvinul. Vyvinuli jsme se ve světě nedostatku a neustálého nebezpečí, když jsme museli vykonat hodně práce dopředu, abychom si zajistili malou odměnu. Je důležité zmínit, že to byl opačný svět oproti tomu, v němž žijeme dnes, kdy nám stačí sedět na pohovce, skoro nic nedělat a můžeme stimulovat mozek rychlými odměnami. Proto si skutečně myslím, že musíme mírnit svá potěšení, dělat si věci méně pohodlné a vyhledávat trochu bolesti. Dělat bychom to měli proto, aby se náš mozek, který se nevyvinul pro současný svět přebytku, vrátil do rovnováhy.
6: Which didn't evolve for this world of abundance.
5: The next question is from a young student of neuroscience.
7: Následující otázku by vám chtěla položit studentka neurovědy, která se taky jmenuje Anna. Zmiňujete, že z pohledu produkce dopaminu závislost funguje jako spektrum. Jak víte, že to, za čím jdete, ať už je to velký či malý cíl, za to stojí? A kdy naopak váš mozek začíná být závislý a centrum odměn je nezdravě zacykleno?
5: Cycle, which basically is the start of addiction and...
6: Yeah, great question. So I think the things to look out for are things that...
4: Skvělá otázka. Myslím, že je třeba si dávat pozor na věci, které vyžadují velmi málo námahy a zároveň rychle mění, jak se cítíme. To jsou třeba i sociální sítě, které jsou naším mozkem vnímány jako odměňující a zároveň nás uvolňují a otupují. Nemusíte vynakládat buchví jakou námahu, abyste tenhle pocit zažili. Na podobné věci je třeba si dávat pozor, na rozdíl od těch, které jsou náročnější a u nich si na odměnu musíme počkat. Takže když se zamýšlíte nad tím, jaké cíle sledovat, opravdu bych doporučila cíle, které vyžadují souvislou a stálou snahu. Zpočátku odměny nejsou největší, ale pokud spílí vydržíte dlouho, dostanete se tam, kam míříte a nakonec se to vyplatí.
7: Výzkumy ukazují, že lidé žijící ve vysoce rozvinutých zemích častěji zažívají úzkosti a deprese než lidé v méně rozvinutých státech. Někteří společenskovědní výzkumníci tento fenomén vysvětlují materiálními nerovnostmi ve společnosti. Vy nabízíte trochu jinou hypotézu, která mi připomíná české rčení pálí ho dobré bydlo. Opravdu si myslíte, že hlavním důvodem, kvůli němuž je více úzkostí a deprese ve vysoce rozvinutých zemích oproti zbytku světa, velké množství stimulů a přebytek, ve kterém žijeme, pálí nás dobré bydlo?
5: Essentially burned by the good life?
6: Yeah, so I really do believe we've reached some kind of hedonic tipping.
4: Ano, skutečně si myslím, že jsme se dostali za takový hedonický bod zlomu. Zažíváme tolik potěšení i bolesti, že to naše mozky přestávají zvládat. Myslím si, že to, že jsme fyziologicky změnili své mozky tím, že je neustále stimulujeme všemi možnými odměnami, co nevyžadují moc námahy, přispívá k narůstání úzkosti, depresí a pocitu beznaděje.
6: Rising rates of depression, anxiety and overall despair.
5: In Andrew Huberman's podcast, you said, keeping the image of the balance.
7: V podcastu Andrewa Hubermana jste řekla: mentální obrázek vah pomáhá lidem představit si a pochopit, co se v jejich mozku děje na neurobiologické úrovni, získat nad tím určitou kontrolu a o tom to celé je. Je tohle důvod, proč jste otevřená různorodým rozhovorům, včetně rozhovoru s mladým českým novinářem? Myslíte si, že mluvit s mladými lidmi jim může pomoci změnit směr před tím, než by se jejich pomyslné váhy mohly rozbít?
5: Help them change course before their balance could break.
6: Yeah, I really do. That's kind of my mission, you know, was to get these ideas out there.
4: Ano, opravdu si to myslím. Víte, to je taková moje mise, aby se tyhle myšlenky k lidem dostaly. Základní neurovědu závislostí známe už nějaký čas. Je to dobrá věda a už ji tu máme dlouho. A jde nejen o základní neurovědu, ale taky klinickou vědu, která sleduje příznaky, jež se opakují a zkoumá, jaká léčba pomáhá. Pomyslela jsem si, kdyby lidé měli větší přístup k těmhle informacím, mohli by je využít ve svých vlastních životech a pro svůj osobní rozvoj. Toho jsem vlastně chtěla dosáhnout. A ano, opravdu se snažím mluvit s různými lidmi napříč demografickými skupinami a zeměmi, abych ty informace k lidem dostala.
7: Když vás slýchám mluvit, připomínáte mi některé staré filozofy. Myslíte si, že stoici nebo třeba i náboženští myslitelé tak nějak intuitivně rozuměli tomu samému, co dnes popisujete vy?
5: Intuitively understood and knew these things?
6: Oh, absolutely. Every major religion and philosophical teaching.
4: No rozhodně. Každé velké náboženství a filozofické učení na světě komunikuje základní moudro, že neustálé vyhledávání požitků vede k neštěstí a že nám naopak dělání těžkých věcí ve výsledku prospívá. Fascinuje mě, že dnes máme neurovědu, která ukazuje, že tomu tak opravdu je. Kdybych ale zároveň v klinické praxi řekla, víte, náboženské organizace říkají, že máme dělat X, Y nebo Z, moc pozornosti to nevzbudí. Když řeknu, že je to neurověda, lidi to velmi zaujme a více naslouchají.
6: But if I say it's neuroscience, people get super excited and they're more willing to listen.
5: What is your neuroscientific or psychiatric understanding of telling the truth?
7: Jak z pohledu neurovědy nebo psychiatrie rozumíte pravdomluvnosti? Jak nám může pomoci zbavit se závislosti říkání pravdy a jaké další strategie existují? Je jednou z nich třeba i upřímné vyhledávání méně návykového, hlubšího životního smyslu a poslání?
5: Deeper meaning and purpose in life.
6: Yeah, great question. So, a clinical observation that I've made over the
4: Ano, skvělá otázka. V klinické praxi jsem za mnoho let vypozorovala, že pacienti, kterým se povedlo robustně a trvale se zbavit velmi závažných závislostí, jsou ti, kterým dojde, že musí říkat pravdu. Že musí říkat pravdu nejenom o tom, že užívají drogy, alkohol a nebo že určité jejich chování je návykové, ale že musí říkat pravdu o všem. Protože když začnou lhát i jen o malých věcech, sklouznou znovu k závislosti a začnou lhát o věcech, které jsou důležité. Přišlo mi to velmi fascinující. Začala jsem se zamýšlet, proč nás vlastně radikální pravdomluvnost předurčuje k uzdravení. Myslím, že tenhle efekt působí na několika úrovních. Za prvé se zdá, že pravdomluvnost může posilnit náš prefrontální kortex, což nastěňují některé výzkumy mozku. Zároveň pravdomluvnost zlepšuje intimitu. Často si myslíme, že když řekneme lidem o věcech, za které se stydíme a přiznáme se k chybám, budou nás mít méně rádi. Ve skutečnosti se děje opak. Naopak se pak lidé k nám cítí být bližší. Vidí svou vlastní zranitelnost v nás, což jim samotným pomáhá cítit se méně zranitelně. Taky si myslím, že když v pravdomluvnosti vyslovujeme, co děláme, jsme díky tomu sami více pozorní. Jedna z věcí, které se dějí při závislosti, je, že ztrácíme povědomí o tom, co ve skutečnosti děláme. Dostaneme se do fáze odmítání. Ale když lidem řeknete, tyjo, já jsem fakt včera 4 hodiny strávil na TikToku místo toho, abych udělal domácí úkol, zároveň si uvědomíte, že jste tohle opravdu dělal. A tohle uvědomění pak vede k motivaci něco změnit. Na těchto úrovních je radikální upřímnost velmi prospěšná.
5: Pravdomluvnost
7: souvisí i s další otázkou od studenta neurovědy Honzy. Ptá se, co můžeme dělat s tabuizací jakýchkoliv závislostí? Jak můžeme lidem pomoci zbavit se hanby, kterou cítí kvůli svým závislostem a spíše je ocenit za to, že se s nimi snaží bojovat?
5: When they are trying to fight it.
6: Yeah, such a great question. I really think the neuroscience does that.
4: Ano, to je tak skvělá otázka. Myslím si, že to opravdu neurověda sama dělá tím, že lidem ukazuje, že závislost je nemoc a že tyhle změny v mozku přispívají ke ztrátě kontroly nad vlastním jednáním. Přijde mi, že tohle vede k mnohem větší empatii a porozumění tomu, co se děje. Lidé nechtějí být dobrovolně závislí. Mají v podstatě napadený mozek a ten si potom plete drogu s něčím, co je nutné pro přežití. Ve výsledku pak potřeba mozku být v homeostáze způsobuje opakující se smyčku bažení po droze a návratu k ní. Myslím, že mluvit o tomhle je cesta, jak zmírnit zmíněné stigma, ale taky pomáhá, když lidé sdílí své příběhy a jsou otevření ohledně svých problémů. Snažím se o to, když mluvím o své vlastní, relativně méně závažné závislosti na romantické četbě, která ale závislostí nicméně byla. Napadají mě v téhle souvislosti mladí muži a chlapci. Závislost na sexu, pornografii a kompulzivní masturbaci je velmi stigmatizovaná, dokonce víc než závislost na drogách a alkoholu. Mám pacienty, kteří nemají vůbec žádný problém mi říct o své závislosti na drogách a alkoholu, ale trvá jim mnoho měsíců, než přiznají, že mají závislost na pornografii a kompulzivní masturbaci. Je okolo toho opravdu velké stigma a hanba. Je třeba si ty věci říct otevřeně a rozpoznat, že závislost na sexu nakonec není o sexu samotném, ale spíš o otupení, uklidňování sebe sama a úniku. Myslím, že tyhle informace pomáhají lidem změnit pohled a vzorce posuzování závislostí a taky znovu nabít empatii.
5: Did this truthfulness maybe help you as well at some point? I remember a story.
7: Pomohla tahle otevřenost v určitý moment i vám? Vzpomínám si na příběh z knihy, kdy jste s jedním z vašich studentů, s nímž jste v rámci výuky hrála roli pacienta, sdílela svou závislost a právě to vám, zdá se, pomohlo začít s vaší závislostí něco dělat.
5: Was at the start of helping you.
6: Oh yeah, exactly. So, you know, I...
4: No jasně, přesně tak. Víte, já si často dělala legraci, že jsem závislá na milostných románech, ale nemyslela jsem si, že mám reálně nějaký problém. Jenže potom jsem vyučovala třídu psychiatrů a měli jsme o studenta méně, takže jsem ve hře rolí musela hrát pacienta. Tak jsme se spárovali a já byla pacientkou jednoho mladého psychiatra. Ten se mě, jak taky podle té hry měl, zeptal, je nějaké chování, které byste ráda změnila? No a já si spontánně pomyslela, jo, chtěla bych přestat se svým zlozvykem čtení pozdě v noci. Nezdílela jsem s ním, co jsem četla. Na to jsem se moc styděla, ale potom se zeptal, jaký jednotlivý krok můžete udělat, abyste tohle změnila? No a mně došlo, že bych se vlastně mohla zbavit své čtečky, protože to byla ta technologie, pomocí níž jsem knihy četla. Tu noc jsem četla milostné romány znovu, ale tentokrát jsem si uvědomovala, že je čtu. A vlastně jsem si to tolik neužila, jako bych si to užila normálně. No a následující den jsem o tom nemohla přestat přemýšlet. Pomyslela jsem si, víš ty co, já chci tenhle návyk opravdu změnit. Když něco pomocí řeči popíšeme slovy jiným lidem, sami si pak danou věc o sobě uvědomujeme.
6: To communicate to other people that we really can see it for ourselves.
5: Maybe there are other people like Honza and Anna who asked you a few questions today.
7: Možná nás v Česku poslouchají další lidé jako Honza a Anna, kteří vám dnes položili otázky. Třeba se sami zajímají o neurovědu nebo psychiatrii, anebo už tyhle obory sami studují. Když se ohlédnete zpátky za svým studiem humanitních věd na Yaleu a potom medicínou na Stanfordu, co byste vzkázala lidem se zájmem o vaše obory nebo i instituce, na kterých jste studovala, anebo dnes působíte jako psychiatrička?
5: Where you now practice psychiatry.
6: Oh, well, that's a great question. I mean, I invite all kinds of young people to pursue...
4: Uf, tak to je výborná otázka. Často vyzývám mladé lidi, aby se zabývali duševním zdravím, závislostmi, léčbou závislostí a celkově lidským chováním. Zaprvé je vyzývám k tomu, že dnes zažíváme zlatou éru v porozumění mozku. Máme spoustu nových přístrojů a lidí, kteří díky nim dělají opravdu skvělou práci. Je to vzrušující období. Ale možná ještě spíš kvůli tomu, že lidé jsou nekonečně fascinující. A pokud vás zajímá lidské chování, nikdy se jako psychiatr nebudete nudit. Jakákoliv oblast duševního zdraví, které se rozhodnete věnovat, psychiatrie, psychologie, bude vždycky zajímavá. Tuhle práci taky dnes velmi potřebujeme. Čím dál víc lidí se potýká s duševními potížemi. Zeptal jste se mě na smysl a poslání. Úplně jsem vám na to neodpověděla, ale ráda na to odpovím teď. U závislosti nehraje roli jenom to, čeho bychom se měli vyvarovat, ale taky to, za čím směřovat. Najít smysluplnou práci je, myslím, opravdu důležité pro naplněný život. A myslím si, že velký smysl a poslání se dá najít v pomáhání lidem překonat duševní poruchy, ať už jsou jakékoliv.
6: There is good meaning and purpose to be had in helping people overcome mental health disorders, whatever that may be.
5: Thank you very much.
7: Moc díky za rozhovor.
6: You're welcome.
4: Nemáte zač.
7: Díky, že jste doposlouchali až sem. Nový díl podcastu Bedny najdete každou středu a pátek na webu Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. V příštím díle budeme o dopaminu mluvit s českým hostem Vojtou Hlaváčkem z Brain VR. Co by mladý spoluautor úspěšného českého podcastu o neurovědě a psychologii vzkázal Aně Lemke? Jaké praktické tipy, jak regulovat náš dopaminový systém, by doporučil on? A jak se liší drahý dopamin od levného? Naslyšenou už tenhle pátek, loučí se Honza Žižka.
1: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Na rádiu Wave. Sérii Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
7: I met a

0: který nezná hranice, a vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a odléta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: jíst.
1: Český rozhlas. Radio Wave.
2: Občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatřit nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom

0: jinou cestou jdem.
1: Na piasku leže.

Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Vysílá Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Radia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas, Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

mě les zahojí. Ty už navždy budeš v té tramvaji. Je krásný úterý, já znám svý poselství, ale u tebe už se nic nezmění.

prosím tě, odejdi pryč.

kdybys to viděl.

0: normální.
1: Tak splynu s nocí, jako ty, když venku začíná.
0: Jako chtěla bych si to hodně dát, ale prostě trochu silnější.
1: Odejdi pryč, rodiče o ní chtějí spát, ale ty jsi samotnýho prosince protikla.
2: Radio Wave.

Learn is out to run, sewn at the seam. Lights.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.